s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedle pana Karla Vlacha. A vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, a k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázala opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: Protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál s kufrem. Odjel do Prahy a stal se posléze slavným. A když uplynula doba, kdy já jsem začal sám tvořit, tak to bylo zase krásný gesto od pana Vlacha, protože první dvě věci, které jsem já složil, tak mi natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová a zpíval ji kdo jiný než Milan Chladil.
1: Tvá ústa medová,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko odváta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásku, lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vacha natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, je to Zahradníku, a si vždycky z něj dělali srandu. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikr. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový, a jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Wikrenta dozněla. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas. Chtěl jsem jí toho tolik říct, neřekl

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikrenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení. No vystoupení. Drželi jsme notu E, jo, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý leta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čekal u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár facek, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklí, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štágr.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváků. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterého já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem odevřel hubu a on říká, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval. A já jsem potřeboval přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo. Ale nicméně, já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

Chodí mi totiž dopisy z Vísky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

To byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbené, když to řeknu slušně. Tak jsme si museli pomoct a vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšeft a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřilo ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou lyru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské Lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak, to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říká, no ale má to takový malilinký problém, protože máme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A jsem říkal, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebral tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na lyře. Jo. A když jsem mu tohle řekl, co se stalo, on říkal, víš co, stáhni tu písničku z lyry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lyra, tak to bude šlágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohle to velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: mám má rád?
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ty dokončí.
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je z toho strudaná?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
6: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
0: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, že babí, ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Takže opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může, být hezky. Nevěřil to. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který by poprvé v tomto prostředí neznal ty rituály naše katolické, myslel, že tady Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak ji vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková z Vyškova, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. No ale ano, přátelé. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená, nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřál, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte. Nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říkal, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženík prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on, jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepil na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jestli řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje, a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím. Ano. Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
3: Jo, pořady, já myslela samozřejmě. Pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu
2: pamatuju,
1: se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Pořád. Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi?

0: My, dobrý den.
1: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
0: Děkujeme.
1: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
0: Děkujeme.
2: To je hezký. Děkujeme.
0: Mně teď takový jemný mrazík přišel tady.
2: No.
0: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló.
2: Hola.
0: No prosím.
3: Tady Janíčka z České Třebové.
0: Ano.
3: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
0: Děkujeme za váš hlas.
2: Děkujem, Aničko.
0: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
4: Ano, dobré odpoledne.
0: Výborně.
4: Zdravím paní Tomsovou.
2: Děkuju.
4: I vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
0: Máme zapsáno.
2: Ano, děkujem.
4: Naschle.
0: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete.
0: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
5: Paní Tomsou, zdravíte.
2: Děkuju.
5: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
0: Děkujeme. Pěkně.
2: Naschledanou.
0: Dobré odpoledne. Ano.
6: Dobré odpoledne, zdravotně vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Ačko.
2: Ano, děkujeme, Jano.
0: Jana Zrapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do humoriády. Molek Polívka to vyhrál a mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
2: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
0: Opravdu? Češtiny,
2: ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
0: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
2: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
0: Aha, no tak. Ale majce docela jdet a Věra Chytilová.
2: No já nevím. No, radši se do toho nebudu pouštět.
0: Nedá se na imitátorku z hlasatelky?
2: Ne, radši ne.
0: Dobře.
2: Nebojte se.
0: Dáme si Bolka Polívku slíbeného.
7: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebo Kurhoši Guten Tag. Jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jenom?
8: Povídej.
7: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně že s tebou, ona. Hraju a nejenom slyším, stop. Se zastavím, ona říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
9: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam proto tak onesti louče, jab, komparas a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z okén a byli připraveni, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to nějaký nový nařízení.
7: To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
0: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie Štěk-Bolkovi by něco prozradila?
2: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
0: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
2: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
0: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance. A teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme. Ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo. Mně je to jedno, jo. Ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A jak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili. Protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak já jako netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem vyšel na oběd a jsem dostal pivo k obědu normálně. A pak jsem stal ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stal ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to asi nebudu žrát k obědu, kde bych sakra zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovský.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Což, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No vidíte, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme dohromady.
4: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý
4: ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám, Pavle, Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naslyšenou, nashledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury. Ano. Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být minister národní obrany.
9: Hele, v Vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie v láhvi.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuškou, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. My v literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no to je těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Marenku.
1: Ano.
2: Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako obviňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce, jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej, takhle.
6: Ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex-ofo.
7: Ex-ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane
7: sedět.
5: Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž šmejdi udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, předvažovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně. Ale...
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodní kohoutku. A výsledek? U brázdů kape, u nováků dokonce stříká! Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé by měli mít dnes nejpozději ve schránkách volební lístky. V Horažďovicích rozšiřují informační centrum na zámku. Čeští fotbalisté se musí proti Anglii obejít bez Lukáše Červa. A dnes bude jasno, nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Voliči by dnes nejpozději měli mít ve schránce hlasovací lístky. Roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči dostanou šedý hlasovací lístek pro komunální volby, třetina obvodů, pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se mohou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i přímo ve volební místnosti. Jak vysvětluje z odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jerovec.
2: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: Volby se uskuteční už tento pátek a sobotu. V Horažďovicích začala rekonstrukce další části zámku. Město opravuje prostory, které dříve využíval dům dětí a mládeže. Rekonstrukce přejde na 13 milionů korun. 6 milionů pokryje evropská dotace.
3: V opravované části zámku vzniknou nové výstavní prostory zaměřené na regionální tématiku. Podle sociálních sítí města se tam taky rozšíří informační centrum a nově tam vznikne i moderní sociální zařízení pro návštěvníky. Stavební práce potrvají do května. Dalšího půl roku pak budou ještě v prostorách pracovat restaurátoři. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO chce změnit školský zákon. Podle toho současného se totiž školy a školky s méně než 180 dětmi mají v příštích letech slučovat do větších celků. Ministr kritizuje mimo jiné právě hranici 180 dětí. Asociace ředitelů základních škol varuje, že jednotlivé instituce budou potřebovat na přípravu sloučení minimálně 2 roky a finální podobu zákona proto chtějí ředitelé i obce znát. Co nejdříve. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit co nejvíce. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
4: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace se musí v dnešním utkání Ligy národů v Anglii obejít bez Lukáše Červa. Záložník Plzně sice odcestoval do Londýna, reprezentace ale na svém webu oznámila, že kvůli zdravotním problémům nenastoupí. Trenérovi Santimu Deniovi bude chybět i zraněný Štěpán Chaloupek a vykartovaný kapitán Ladislav Krejčí. Češi se po 3 porážkách pokusí ve Wembley získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku dopoledne v údolích místy mlhy, večer od jihozápadu přechodně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, odpoledne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení u Plzně mezi kilometry 73 až 75 ve směru na Rozvadov. Kvůli práci na údržbě mostu je uzavřen pravý jízdní pruh. Projíždějte úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dodavatelkou ranních zpráv je dneska Andrea Samešová. Stávající relace v jejím podání skončila 5 minut po 5. hodině. Vítáme vás do nového dne, je úterý s datem 6. října 2026. Běh nebo třeba sedilehy. V listopadu čekají školáky testy fyzičky. Česká školní inspekce chce zjistit, jak na tom děti se svou fyzičkou opravdu jsou. A za chvilku se dozvíte i to, že součástí testování nebudou jen výkony přímo v tělocvičnách.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je úterní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň na hodinách bez pár sekund 6:15.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku dopoledne v údolích místy mlhy, večer od jeho západu přechodné přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne ale budou většinou dobré a biometeorologická zátěž je dneska mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dneska ráno máme 5 hodin a 20 minut. Jak jsou na tom české děti s fyzickou kondicí? Právě to bude Česká školní inspekce v listopadu zjišťovat při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Testy prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost i obratnost. Známky za to ale nedostanou. Zajímavé bude hlavně srovnání s výsledky z roku 2022.
1: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis.
2: Je to dobrý.
3: Jak pinkáme s těma pálkama do míšku.
4: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
5: Jo, to bylo nejlepší.
1: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Otestuje 300 000 žáků třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
6: Sedilehy na rychlost to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
1: Stejné disciplíny inspekce sledovala před 4 lety. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, hlavně ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
7: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
1: Součástí testování budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
6: Nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit.
1: A ředitelé budou odpovídat například na to, jaké ve škole organizují pohybové aktivity a sportovní kroužky. Samotné testování není na známky a nebudou se dělat žádné žebříčky. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
8: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
1: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

www.humoriada.cz. Fotogalerie z výjezdů Humoriády na cestách. www.humoriada.cz. Medailonky našich humoriádníků, včetně fotek ze zákulisí. www.humoriada.cz. Místo pro objednání knížek z edice Humoriáda. S Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. www.humoriada.cz. Internetová adresa pro všechny milovníky laskavého humoru.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb. Město Plzeň uctilo památku Václava Havla. Prezident, disident a dramatik by oslavil 90. narozeniny. Výročí jeho narození si zástupci města připomněli u plzeňské věznice a také u pamětní lavičky v Šafaříkových sadech. Planá na Tachovsku dokončila po dvou letech přestavbu ulice Dukelských hrdinů. Zhruba kilometr dlouhý bulvár s promenádou a stromořadími navázal na náměstí opravené před 8 lety. Podle informací města vyšla investice na téměř 150 milionů korun. 14. ročník soutěže Technika má zlaté dno se uskuteční dnes v Plzni. Začne v 8 hodin a 45 minut ve společenském sále středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici a zúčastní se 16 týmů. Soutěží se v kategorii gymnázia, střední odborné školy a střední odborné učiliště. Předběžnou výši zářijové inflace dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle odhadů ekonomů by se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. Česká fotbalová reprezentace se musí v dnešním utkání Ligy národů v Anglii obejít bez Lukáše Červa. Záložník Plzně kvůli zranění do zápasu nezasáhne. Duel začne ve 20 hodin a 45 minut. A ještě počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Zpočátku v údolích místy mlhy, večer přechodně více oblačnosti. A nejvyšší teploty 20 až 23, na horách do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na Plzni severu platí omezení na silnici 1/27 v Rybnici. Provoz je řízen světelnou signalizací kivadlově jedním jízdním pruhem. A na dálnici D5 je uzavřen pravý jízdní pruh u Plzně mezi kilometry 73 až 75 ve směru na Rozvadov. Důvodem jsou práce na údržbě mostu. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vojenský prostor Dobrá voda vznikl 1. března roku 1952. Mělo rozlohu 170 km čtverečních. No a za chvilku si v seriálu Příběhy nejen šumavské zmapujeme jeho historii. Tak s námi zůstaňte.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že v Hruškově meditační zahradě v Plzni Doudlevcích najdete dvě jezírka, kaply a množství stromů? Zahradu vytvořil politický vězeň Luboš Hruška, který se rozhodl takto připomínat hrůzy páchané totalitními režimy. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Hezké ráno, v 5 hodin a skoro 40 minut. Vojenský výcvikový prostor Dobrá voda na Šumavě sloužil vojenským účelům 37 let. Jeho vznik v podstatě znamenal konec staré Šumavy, protože celé území se uzavřelo veřejnosti a skoro všechny obce, které se nacházely uvnitř, byly srovnány se zemí. Celý příběh vojenského prostoru Dobrá voda vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské.
2: Vše začalo už v roce 1945, kdy došlo k vysídlování původních obyvatel ze šumavských vesnic. Zůstalo zde velké množství opuštěných domů a usedlostí. Některé z nich znovu zabydlovali dosídlenci z různých koutů Čech a Evropy, například Rumunska, Slovenska nebo Maďarska.
3: V roce 1948 po komunistickém puči se začal zavírat hraniční prostor se západem a 5. února 1952 vláda rozhodla o vytvoření vojenského újezdu. Už 1. března téhož roku fungoval jako vojenský výcvikový tábor Dobrá voda a ještě před koncem roku začal být označován jako vojenský výcvikový prostor Dobrá voda.
2: Území o rozloze 170 km čtverečních se rozkládalo mezi Hartmanicemi, Prášily, Srním a státní hranicí s Německem. Na jihu jej uzavírala státní hranice, na západě oblast Javorné, Sklářského vrchu, Polomu, Plesné a Debrníku. Na východě zasahoval k Otavě a Křemelné.
3: Doslova ze dne na den se v tomto přísně střeženém vojenském prostoru ocitly desítky obcí, osad, samot a doposud funkčních mlýnů. Mnohé z nich se tak staly ideálním dělostřeleckým cílem. Například Stodůlky byly doslova vybombardovány, stejně jako obec Zhůří.
2: Jednou z mála, možná jedinou obcí, která existenci vojenského prostoru uvnitř přežila, byly Prášily. Ale i tak měli na mále. Do roku 1989 se do vesnice mohlo vstoupit pouze na základě zvláštního povolení a v podstatě byla určena k likvidaci. Pokud by nepřišel listopad 1989 a změna režimu, Prášily by pravděpodobně už neexistovaly.
3: Tak jak rozlehlý byl vojenský prostor Dobrá voda, tak pestré byly aktivity, které zde prováděla armáda. Asi nejznámějším místem celého cvičiště je Slunečná u Prášil, která sloužila jako tanková střelnice. Dnes je parkovištěm pro návštěvníky.
2: Na dalších místech vojáci cvičili jinou přípravu. Na Hůrce byla střelnice bojových vozidel pěchoty. Na Stodůlkách dělostřelecká střelnice. Na Hadím vrchu nad Zhůřím pak vojáci cvičili řízení bojových vozidel. Chemické cvičiště se nacházelo také nedaleko Zhůří.
3: Po roce 1989 přišly změny nejen politické, ale také změny v armádě. V září 1991 vláda rozhodla o ukončení činnosti vojenského prostoru Dobrá voda a od konce roku sem už armáda na cvičení nikdy nevěla. Přesto se tu s jejími pozůstatky setkáváme dodnes.
2: To, co omezuje běžného návštěvníka nejvíce, je nevybuchlá munice. Na některých částech bývalého prostoru jí zůstalo tolik, že je do nich vstup zakázán. Odminování těchto lokalit je prakticky nemožné, a tak se musí počkat 80 až 100 let, kdyby nebezpečí výbuchu mělo pominout.
3: A nachází se tu také chemická zátěž. Jak se teprve nedávno ukázalo, armáda v místech bývalého chemického cvičiště zanechala sudy a lahve s různými chemickými látkami, které mimo jiné kontaminovaly půdu v okolí.
2: Na druhou stranu se dnes můžeme těšit z výletů na Stodůlky, Paště, Zhůří nebo Frauenthal, anebo do Prášil, které nejenže zůstaly zachované, ale jsou dnes nádhernou šumavskou vesnicí.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Naše tipy pro volný čas vás ještě do 6. hodiny pozvou mimo jiné na One Man Show, co dělá muže mužem a ženu ženou, ale na spoustu dalších akcí v regionu také.
1: Počasí.
0: Dneska bude v Plzeňském kraji jasno nebo skoro jasno, zpočátku dopoledne v údolích místy mlhy, večer od jeho západu přechodné přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách by mělo být do 20 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky budou teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne ale většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dneska zestárneme o další den, je 6. října 2026.
1: Tipy pro volný čas.
0: A kam vyrazit za kulturou? Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla uvede na nové scéně od 19 hodin činoherní představení s názvem Pravda. V muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici začne v 17 hodin vernisáž výstavy s názvem Jan Soukup Ohlédnutí. Součástí programu bude také vystoupení plzeňské zpěvačky Vlaďky Bauerové. Výstava je přístupná do 30. listopadu. Ženský pěvecký sbor Karmina Přeštice zve na koncert ke stému výročí narození plzeňského hudebního skladatele Jaromíra Bažanta. Koncert se koná v Plzni v Domě hudby od 19 hodin. Ve vlastivědném muzeu doktora Hostaše v Klatovech se v 17 hodin uskuteční slavnostní zahájení výstavy Rituál a magie starých válečníků. Knihovna města Plzně od 18 hodin uvádí kultovní osobnosti moderní hudby, Louis Armstrong, Sečmo a vznik jazzu, hudebního fenoménu 20. století. Přednášku připravil hudební publicista Zdeněk Raboch. Do kinosálu v Horšovském Týně se přijďte podívat na slavnou one-man show Co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Začátek je v 19 hodin. No a Filmový klub Plzeň uvede v Měšťanské besedě dokumentární snímek, ve kterém principál divadla Semafor Jiří Suchý vzpomíná na hudební prožitky. Snímek Hudba řekla pojď. A tak jsem šel, začíná v 17 hodin. Měšťanská beseda dále láká od 8 večer na koncert komorní sestavy Ivan Hlas Trio. Tak přejeme příjemnou zábavu, za chvilku od nás další zprávy a s nimi Andrea Samešová.
1: Český rozhlas Plzeň.
2: Co

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Přemoženská uzenina.
3: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
4: Šest hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Přesně 20 let mohou řidiči využívat kompletně dokončenou dálnici D5. Diskutovaný modrý reklamní billboard v Plzni na Lochotině stavební firma upraví. Ode dneška platí zákaz předvolebních průzkumů. Lidé mají čas na rozhodování. A dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Příjemné ráno přeje u poslechu zpráv Andrea Samešová. Přesně před 20 lety začali řidiči využívat kompletně dokončenou dálnici D5. Její stavba začala v roce 1977 mostem v Berouně a úsekem u Prahy. Postupně přibývaly další úseky. Posledním byl obchvat Plzně. Proti trase obchvatu protestovala ekologická sdružení i dotčené obce. Nakonec ale došlo k dohodě a 6. října 2006 začala auta jezdit i posledním chybějícím úsekem mezi Útošicemi a Černicemi. Jeho součástí je také tunel Valík, potvrdil to mluvčí ŘSD Jan Riedl. Ve stejný den zprovoznila německá strana i chybějící úsek dálnice A6 od hranic k dálnici A93. Stavební firma upraví nový modrý billboard na pozemcích Plzeňské fakultní nemocnice na Lochotině. Konstrukce vzbudila ohlas na sociálních sítích kvůli částečně nekvalitnímu ukotvení i faktu, že reklamní plochu z jedné strany zakrývá strom. Podle majitele reklamní společnosti Radka Nováka má billboard všechna potřebná povolení, přesto se bude předělávat.
5: Stavební povolení je vydaný na 10-metrovou konstrukci a stavební firma bohužel šahla po sloupu, který je o polovinu kratší ze skladu, takže to bude předělávat, takže ten panel ve výsledku bude samozřejmě nad tím stromem, což byl původní záměr a tak je vydaný stavební povolení.
4: Firma by měla billboard upravit do konce letošního roku. V Plzni začal jezdit nový školní spoj. Linka 566 jede přes Valchu a Litice na Bory. Zajištěné jsou také zpáteční školní spoje z Bor. Spoje součástí integrované dopravy Plzeňského kraje, takže platí běžný tarif, včetně plzeňské a virtuální karty. Všichni, kterých se nový školní spoj týká, by už také měli mít informace ve své školní aplikaci. Podrobnosti najdou případní zájemci na webu integrované dopravy Plzeňského kraje. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
6: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
4: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila 32 účastníků šampionátu a český tým se kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září příštího roku zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Šampionátu se zúčastní i reprezentace Ruska.
3: počasí.
4: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, zpočátku dopoledne v údolích místy mlhy, večer od jihozápadu přechodně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky, teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne už většinou dobré, aby o dvojka, střední stupeň zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala na silnici 1/20 za Chotíkovem na Plzni severu. Na místě zasahují policisté a také záchranáři. Projíždějte úsekem opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Šestý říjen roku 2026, přejeme vám příjemné ráno. Za chvilku se vypravíme do kulturního domu Šeříkovka v Plzni. Fotbalový expert Českého rozhlasu Pavel Horvát tam přivítal ve své talk show rozhodčího Pavla Královce a také legendárního fotbalistu Antonína Panenku. A o zábavu evidentně nebyla nouze.
7: Přijdou tři rozhodčí, jdou se jakoby podívat na tu atmosféru, na to hřiště a ten říká, ty blázne, tady je 80 tisíc lidí, podívej ty chorály, jak tady fandí, to je nádhera. A ten druhý rozhodčí říká, no ale jenom my tři víme, jak to dopadne.
1: Jak kruté, chcete ho slyšet ještě jednou? Ale prosím, za pár minut.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Vratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
1: Hello, can you hear me?
0: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
1: Hang on.
0: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol. U nás známe jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy a víme, jaké je v nich počasí. V plzeňském kraji aktuálně jasno, nebo skoro jasno, v údolních polohách, zejména podél řek a vodních ploch, ojediněle i mlhy. Teploty, ty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 2 do 5 stupňů Celsia, na hřebenech hor je lokálně až 10 stupňů. No a před námi je slunečný den. Počasí. Čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno se v údolních polohách, zejména podél řek a vodních ploch, budou ojediněle vyskytovat i mlhy, jak jsme řekli. Později večer začne oblačnosti od jeho západu přibývat. Nejvyšší denní teploty je mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. K tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu. 6 hodin a 20 minut.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Jestli si chcete udělat bílou kávu, tohle mléko si do ní rozhodně nedávejte, tolik black milk, mimochodem káva, za chvilku Karel Gott a kávu si osladím a těšte se taky na Beatles. Na hodinách aktuálně 6 hodin a 23 minut. Po necelých 2 letech se vrátila výjezdní desítka Pavla Horváta do Plzně. V kulturním domě Šeříkovka bavil diváky, kromě letošního stálého hosta Antonína Panenky, také muž s píšťalkou, bývalý mezinárodní fotbalový sudí Pavel Královec.
1: Jako v těch prvopočátkách my jsme byli vedeni takovým způsobem, že nám říkali delegáti, jděte si běhat po lese a zkuste si tu intonaci tý pišťálek, aby se dokázali. Ne, opravdu bylo to tak, jako my jsme běhali po lese.
2: Jak tam houbaři chodí a říkají, tady nějaký blázen, tady píska.
1: My jsme si vybírali období, kdy nechodili na borivky a na houby, jako takže.
2: Tak na Domažlicku těch lesů je hodně, tam bylo plno, podle mě. No, to je hezký. A co třeba, když jí měl někdo před tebou tu pišťálku, to taky asi bylo okousaná, ne?
1: Já jsem si vždycky koupil novou.
2: Fakt? Tak já měl po tátovi okousanou. No.
3: Vzpomínal s 274 odpískanými ligovými zápasy český rekordman Pavel Královec. A i díky němu se řeč točila hlavně kolem rozhodčích.
4: Přijdou 3 rozhodčí, jdou se jakoby podívat na tu atmosféru, na to hřiště a ten říká, ty blázne, tady je 80 tisíc lidí, podívej ty chorály, jak tady fandí, to je nádhera. A ten druhý rozhodčí říká, no ale jenom my 3 víme, jak to dopadne.
5: Antoní Panenka, autor legendárního Dloubáku, potěšil Pavla Královce.
1: To je vidět ta stará škola ještě.
3: Pobavil vtipem o rozhodčích diváky v Šeříkovce legendární Antonín Panenka. Došlo ale také na vážnější témata, třeba na Kypru se kdysi Pavlu Královcovi nepískalo úplně snadno.
1: To fakt lítali betonový kusy, my jsme pískali vlastně finále poháru na Kypru, vlastně před zápasem, když jsme tam přiletěli jeden předem, tak nás na to upozornil přímo ten předseda komise rozhodčí, že to nebude žádný jednoduchý zápas. Tam vlastně z toho sektoru oni vyvrátili zábradlí s tím zábradlím s těma trubkama, začali bourat ty betonové schody a ty kusy toho betonu začali házet na tu hrací plochu a na tu střídačku, teď tam začali zapalovat rezy.
3: A těžké chvíle kvůli fanouškům prožíval během své kariéry také Antonín Panenka. Třeba při zápase jeho Rapidu Vídeň ve Skotsku.
4: Doma jsme vyhráli, myslím, 2-0 s Celticem a byla odveta v Glasgow na Hampden Parku 100 000 lidí. To bylo tenkrát už trošku jako na podzim, takže už byla trošku zima. Všichni v krátký rukávy, všichni rezaví, všichni červený ruce, brunátní, v každý ruce každý 4 plechovkový piva a neskutečným způsobem prostě fandili. To utkání oni vedli. Úplně nás v lahodě spláchli, vedli 3-0, rozhodnutý zápas prostě. A tam se stala taková jedna věc, že asi 10 minut do konce tam někdo z tribuny nebo hodil skleněnou láhev na hřiště. To zasáhlo našeho jednoho hráče, tak ho rychle odvezli do kabiny, ono mu nic vůbec nebylo, jo, tomu hráči. Ale doktor vzal skalpel, říznul na hlavě, krev a protest.
3: Vzpomínal Antonín Panenka, který byl spolu s Pavlem Královcem hostem plzeňské desítky Pavla Horváta. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. V případě, že by někdo obálky nedostal, může se obrátit na obecní úřad a hlasovací lístky budou k dispozici také ve volebních místnostech. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku začala fungovat nová policejní služebna. Policisté se přestěhovali ze třetího patra radnice do prostor bývalé budovy pošty. Služebna je bezbariérová a lidé tu najdou i nouzový terminál Polpoint. Správa Švihovského hradu opravuje velkou stodolu na nádvoří. Kompletní rekonstrukce, včetně výměny střechy, přijde na 10 milionů korun. Nové zázemí by mělo být hotové na příští návštěvnickou sezónu. Školy a školky s méně než 180 dětmi by se podle současného školského zákona měly v příštích letech sloučit do větších celků. Konkrétní hranici 180 dětí teď ale kritizuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO a chce zákon změnit. Jak, to zatím neupřesnil. Asociace ředitelů základních škol upozorňuje, že příprava sloučení zabere minimálně 2 roky a zákon by se neměl měnit na poslední chvíli. České fotbalisty dnes večer v Londýně čeká zápas Ligy národů s domácí Anglií. Stejnému soupeři před týdnem v Edenu podlehli 0-2. Dnešní duel začne ve 20 hodin a 45 minut. A ještě nejnovější předpověď počasí. Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Ráno ojedinělé mlhy. Později večer začne oblačnosti od jihozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda blokuje provoz na silnici 1/20 za Chotíkovem na Plzni severu poblíž křižovatky na Příšov se srazila 2 osobní auta a v místě panuje velmi silný provoz. Počítejte proto se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Víte, že Air Park v obci Zruč-Senec na severním Plzeňsku vystavuje 80 letadel? V muzeu uvidíte například dopravní proudové letadlo TU-104. Létalo do roku 1974. Poté se z něj v Olomouci stala restaurace. Dnes ho najdete nedaleko Plzně. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné úterní ráno. Máme 6 hodin a 39 minut. Už tento pátek a sobotu nás čekají komunální volby. Český rozhlas Plzeň včera odstartoval sérii živě vysílaných debat s lídry kandidujících uskupení. No a dneska budeme pokračovat. Tentokrát se ve studiu setkají Lukáš Hegner za Občanskou demokratickou stranu a Pavel Bosák za Českou pirátskou stranu. Po 17. hodině uslyšíte jejich názory na bezpečnost a dopravu v Plzni a bavit se budeme i o fungujících místech ve veřejném prostoru našeho krajského města. Po 17. hodině se naslyšenou těší Iva Kokešová. No a po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House? Sledoval pak samotný seriál? Proměnil se český dabing od té doby? Tíhne některý z jeho synů k herectví? Bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Návštěva v pražském jazzovém klubu Reduta a saxofon od Václava Havla. To je jedna z nejsilnějších vzpomínek bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona na českého prezidenta. U příležitosti Havlových nedožitých 90 na něj zavzpomínal v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas a ukázku uslyšíte ještě do 7 hodiny.
1: Počasí.
0: V plzeňském kraji dneska bude jasno nebo skoro jasno, ráno se v údolních polohách, zejména podél řek a vodních ploch, budou ojediněle vyskytovat i mlhy. Později večer začne oblačnosti od jeho západu přibývat. Nejvyšší denní teploty je mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu.
1: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: spolu o světovém dění, o svobodě, o demokracii, o potřebě udělat svět lepším. Ale taky spolu v Praze zašli na pivo a do jazzového klubu. Na prvního českého prezidenta Václava Havla, kterému by včera bylo 90, zavzpomínal bývalý americký prezident Bill Clinton v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas. Natočila ho naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. No a tady je vzpomínka Billa Clintona na jeden pražský večer s Václavem Havlem.
1: Když se Čechům řekne Clinton Havel, tak první, co si představí, je vy, jak hrajete na saxofon v Redutě a vy potom, jak jdete na pivo s Václavem Havlem, normálně, jak kdyby se nic nedělo, do restaurace u Zlatého Tygra, do naší ikonické historické hospody.
2: Ano, přesně tak. To oboje se stalo. Pamatuju si to moc dobře, když jsme šli do toho jazzového klubu, do Reduty. A jedna z věcí, kterou Václav Havel tehdy dělal, bylo, že se snažil najít způsoby, jak urychlit to, aby se Česká republika znovu byla schopna stát úspěšnou, otevřenou ekonomikou ve světě. A z mé perspektivy Československo mělo velké štěstí, protože tady se vyráběly saxofony. A Václav Havel se v podstatě dokázal dostat k téhle firmě, která vyráběla saxofony, a jeden mi pořídil. Byl s jeho podpisem, s jeho logem srdce a přímo v tom klubu na místě mi ho dal. A řekl mi, ať si na něj zkusím zahrát. A musím říct, že to byl fantastický nápad, krásný dárek od něj. A ten saxofon byl opravdu velmi kvalitní, je úžasný. A dneska je na čestném místě v mé prezidentské knihovně. Ano, každý, kdo přijde na návštěvu mé prezidentské knihovny, tak ho vidí. Je tam na čestném místě saxofon od Václava Havla. A je potřeba říct, to známé kliše, že hudba prostě lidi svádí dohromady. A tohle Václav Havel chápal.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Můj čas je pouhé prozatím.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policejní oddělení ve městě Touškově na Plzeňsku má nové zázemí. S orientací v plzeňské nemocnici Privamet má pomoci nový navigační systém. Zemědělský fond ukončil kvůli Babišovu střetu zájmu 8 projektů Agrofertu. A dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Příjemný úterní den přeje Andrea Samešová. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku začala fungovat nová policejní služebna. Policisté se přestěhovali ze třetího patra radnice do prostor bývalé budovy pošty. Služebna je bezbariérová a lidé tu najdou i nouzový non-stop terminál Polpoint.
2: V nové policejní služebně v centru města Touškova na adrese Čermínská 26 budou sloužit 4 policisté. Podle webu města se připravuje i oprava dalších prostor budovy, kde má v budoucnu vzniknout zázemí pro nepřetržitý směnný provoz policie. Z města Touškova Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Nemocnice Privamet v Plzni vylepšuje navigační systém. Cílem je usnadnit pacientům a návštěvníkům orientaci a pohyb v areálu. Základem budou nové a srozumitelnější informační tabule, říká generální ředitel Petr Cimrman.
3: Člověk, co přichází do nemocnice, aby teda viděl nejdřív nemocnice a pak ty jednotlivé směry, a tam se to stále víc a víc specifikovalo až po ty jednotlivé ordinace nebo oddělení. Jsou to takové jako navigační tabule na betonových patkách, takže že to bude větší, než to bylo dosud, a doufám, že i lépe viditelné a lépe srozumitelné.
0: Nový navigační systém dokončí nemocnice do několika týdnů. Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firm z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zjistil to web iRozhlas.cz. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihly. Firmy se proti rozhodnutí obrátily na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěly. Na fond mohou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky komentovat odmítl. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace na září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty.
4: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka si už loni odvezl trofej z Brisbane a o rok dříve z australského Adelaide.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno v údolí hlavně podél vodních ploch ojedinělé mlhy. Později večer začne oblačnosti přibývat. Teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biodvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehodu vyšetřují policisté na Plzni severu. Na silnici 1/20 u Chotíkova poblíž křižovatky na Příšov se srazila dvě osobní auta a blokují provoz. A na dálnici D5 se řidiči zdrží před Prahou. Kolona se tvoří už za Loděnicí a aktuálně měří zhruba 8 kilometrů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Šestý týden roku 2026. Přejeme vám příjemné úterní ráno, 90 lidí a pro každého přesně 90 vteřin u mikrofonu. V plzeňském kulturním centru Moving Station včera lidé netradičně vzpomínali na Václava Havla. Víc za chvilku v reportáži.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
7: Našli jste návod na to, jak dosáhnout štěstí? Máme jich pro vás hned 33. Počkejte si i na soutěž před 8 hodinou.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: mimo uši.
1: Za chviličku díky rubrice Ahoj rádio zjistíme, jestli děti vědí, co je to rogalo. Pepa se dal do gala kvůli letu rogala. Majdu má rád nejvíce, ta si vzala střevíce. Lec, kdo nemá potuchu, že ti dva se ve vzduchu zrovna dneska chtějí brát, slib a pusu si tam dát. Startují k nim hned tři letci. Jeden farář a dva svědci.

0: Co je to rogalo?
1: Stroj?
2: Skupiní jako to, jak se pomenovalo tu skupinu.
1: Nějaký prapodivnej třeba robot?
3: Zvíře nějaký?
1: Je to chlupatý a je na souši.
2: Hudební nástroj. Třeba nějaká soutěž.
1: Třeba nějaká kapela se třeba takhle může jmenovat.
2: Třeba nějaká lipa.
3: Nějaký skútr.

0: Český rozhlas Plzeň vás vítá do nového dne. A jaký ten den v regionu bude?
1: Počasí.
0: To víme, to roložka Marta Suchá. Jak to vypadá aktuálně? Dobrý den.
2: Hezké ráno, jsme bez oblačnosti v regionu, v údolích, zejména v vodních toků, se může ojediněle vyskytovat mlha, teploty ty klesly při vyjasnění nízko na 5 až 1 stupeň Celsia, místy zaznamenáváme přízemní mrazíky a teplotní zvrstvení ale inverzní, ty teploty, které jsem říkala, jsou opravdu jen v nižších polohách, ve vyšších polohách, na horách tam je tepleji, až kolem 10 stupňů Celsia, například Třimda hlásí 11 stupňů.
0: Přes den bude sluníčko, nebo s námi máte jiné plány?
2: Ten bude sluneční, máte pravdu, až později večer začne přibývat oblačnost od jeho západu, jinak bude jasno nebo skoro jasno. Včera se maximální teploty pohybovaly kolem 20 nebo 21 stupňů Celsia, dnes je očekáváme nejvyšší teploty v rozmezí od 20 do 23 stupňů, na horách mezi 17 a 20 stupni. Vítr povane jen slabý, proměnlivý, rychlostí do 3 metrů za sekundu. Rostové podmínky jsou mírně nepříznivé, budou většinou mírně nepříznivé i v průběhu dne až odpoledne, mohou být přechodně až dobré.
0: Tolik Marta Suchá.

0: Děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Hezký den.
0: 7 hodin 18 minut, aktuální čas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lidé v plzeňském kulturním centru Moving Station si včera večer připomněli nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Spolek Johan tam ve spolupráci s nadací Paměť národa a spolkem Ledovec uspořádal setkání s názvem 90x90. Místo oficiálních projevů dostali prostor i návštěvníci a každý řečník měl přesně 90 sekund na myšlenku, citát nebo vzpomínku na Václava Havla.
1: Myslím si, že to je skvělá akce. Minulý rok jsem se zúčastnil stejné akce, která probíhala ve Smetanových sadech tady v Plzni, kdy to bylo čtení úryvku z knížek Václava Havla na lavice Václava Havla. Měl by tady být aspoň nějaký podobný člověk.
2: Myslí si pan Petr, co vás přimělo k vymyšlení takového nápadu?
3: Tak první věc je, že to je tak trochu absurdita.
2: Ředitel kulturního centra Moving Station Roman Černík.
3: Pro nás je jedním z rysů především umělecké tvorby Václava Havla smysl pro absurdní humor a nečekaný souvislosti. Taky nám připadalo zajímavý přemýšlet o tom, jak je to s tím časem, takže tam je vlastně kontrast 90 let, 90 sekund, ve kterých chceme, aby lidé se vyslovili ke svému motivu Havla, Václava Havla, ať je to vzpomínka na setkání, ať je to vzpomínka na nějaké první doteky třeba s jeho dílem, s jeho působením, anebo třeba s jeho četbou.
2: Říká Roman Černík. Akce 90x90 rovná se 90 se účastní také politolog ze Západočeské univerzity v Plzni, Přemysl Rosůlek.
4: Tak ten etos Václava Havla je opravdu velmi aktuální. Týká se to jak ve vztahu k Rusku, Číně, protože on reprezentoval odpor vůči totalitárním tendencím a rozpínavosti Ruska i vůči třeba porušování lidských práv v Číně. Ten širší kontext, ten širší rozměr se týká i toho, že i dnes bychom měli následovat jeho etický rozměr týkající se života v pravdě a vlastně v někdy i moci bezmocných.
2: Stačila vám ta minuta a půl?
4: Stačila mi ta minuta a půl, trochu jsem ji překročil v tom rámci, protože obzvlášť pokud se to týká Václava Havla, není v silách nikoho se tam vejít, pokud chcete vyjádřit všechno, co k této osobnosti českých dějin, kterým on nespochybí už dnes je, cítíte.
2: Říká politolog Přemysl Rosůlek. Akce 90x90 rovná se 90, se účastní také Viktorie.
5: I dramatik a za mě teda i filozof a jazykovědec může být kvalitní politik.
6: To byla taková cesta Pamatuju si, že byla zima, byla mlha.
2: Původně plánovaných 90 vzkazů se nakonec účastnilo mnohem víc lidí. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb. Nemocnice Privamet v Plzni vylepšuje navigační systém. Cílem je usnadnit pacientům a návštěvníkům orientaci a pohyb v areálu. Základem budou nové a srozumitelnější informační tabule. Uvedl to generální ředitel nemocnice Petr Cimrman. Nový navigační systém bude hotový v řádech týdnů. Plana na Tachovsku dokončila po dvou letech přestavbu ulice Dukelských hrdinů. Zhruba kilometr dlouhý bulvár s promenádou a stromořadími navázal na náměstí opravené před 8 lety. Podle informací města vyšla investice na téměř 150 milionů korun. 14. ročník soutěže Technika má zlaté dno se uskuteční dnes v Plzni. Začne v 8 hodin a 45 minut ve společenském sále středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici a zúčastní se 16 týmů. Soutěží se v kategorii gymnázia, střední odborné školy a střední odborné učiliště. Hokejisty Plzně čeká dnes další zápas v Lize mistrů. V souboji jediných 100% úspěšných klubů nastoupí doma proti švédskému Skellefte AIK. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Čeští fotbalisté se představí v Lize národů proti Anglii. Tento duel začne ve 20 hodin a 45 minut. A ještě počasí. Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích místy mlhy. Večer přechodně více oblačnosti a nejvyšší teploty 20 až 23, na horách do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se řidiči zdrží po cestě z Plzně na Prahu. Kolona se tvoří před hlavním městem už za Loděnicí a aktuálně měří zhruba 8 kilometrů. Nehodu policisté došetřují na Plzni severu na silnici 1/20 u Chotíkova. Poblíž křižovatky na Příšov se srazila dvě osobní auta. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První diskogolfové hřiště v městském obvodu Plzeň 1, 30. narozeniny sboru Kostlife.cz a blížící se říjnová nebeská podívaná. To jsou témata dnešní rubriky O čem se píše, která tu bude za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že věž katedrály svatého Bartoloměje, stojící na náměstí Republiky v Plzni, je nejvyšší kostelní věží v Česku? Měří 102 metry a 26 centimetrů. Na ochos věže vede 299 schodů. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: je Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy a každý den se vás o tom snažíme přesvědčit. V 7 hodin a 39 minut přinášíme další regionální témata.
1: O čem se píše?
0: Výraznou proměnou prošla lokalita na Chmelnicích v Plzni na Vinicích. Zanedbané místo se přerodilo v prostor pro sport a rekreaci. Poblíž zastávky Brněnská a hřiště Teje Košutka vyrostlo první diskgolfové hřiště na území městského obvodu Plzeň 1. Nabízí 9 jamek s koši a výhoziště. Podrobnosti hledejte ve zpravodaji Plzeňská jednička. Smíšený komorní sbor Kostlife.cz slaví 30 let existence. Za tu dobu nastudoval desítky písní, vystoupil na mnoha koncertech a propojil se spoustou skvělých lidí. Výročí oslaví v sobotu 10. října od 16 hodin ve společenském sále Mže v Tachově. Na koncert zve v Tachovských listech, představí na něm svůj pestrý repertoár, od lidových písní poznáme moderní melodie. V rámci stále se prodlužujících nocí se nad ránem výš nad obzor dostává hvězdokupa Jesličky v souhvězdí Raka. Společně s načervenalým Marsem se na ranní obloze stanou hlavními aktéry nejzajímavější říjnové nebeské podívané. Ve dnech 10., 11. a 12. října mezi 2. a 5. hodinou raní bude ten správný čas užít si nevídaný pohled. Dočtete se v astronomických informacích hvězdárny v Rokycanech a Plzni.

0: Tolik letní noci a jaký bude další podzimní den v regionu?
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno nebo skoro jasno, teď ráno se v údolních polohách, zejména podél řek a vodních ploch, můžou ojediněle vyskytovat i mlhy. Později večer začne oblačnosti od jeho západu přibývat, nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: tak mantra, že ona se smála, věřím, že vy se budete smát na konci telefonické soutěže, která právě teď začíná na čísle 221 554 222. Tentokrát pro vás mám Atlas štěstí, půvabnou publikaci s podtitulem 33 mezinárodních návodů, jak dosáhnout štěstí. Sepsala ji Helen Raslová a tu knihu vydalo nakladatelství Jota, které ji také v tuto chvíli věnovalo do telefonické soutěže. A o čem ta kniha je? Bojíte se blížícího se pracovního pohovoru? Vezměte si příklad z Islanďanů a jejich konceptu neochvějného přesvědčení, že všechno nakonec dobře dopadne. Bloudíte životem a nevíte kudy kam? Vyzkoušejte čínský stav radosti, který dá vašemu životu smysl. Máte práce nad hlavu? Italové vám přiblíží sladké nic nedělání. Jste zahlceni prací a odstřiženi od přírody? Švédové na to mají lék. Stačí najít záhon lesních jahod, dokonalý únik od okolního světa. Atlas štěstí vás zavede do mnoha zemí od Austrálie přes Bhútán, Irsko, Finsko, Turecko, Sýrii až po Japonsko a odhalí vám tajemství štěstí z celého světa, která vám změní život. Tak o tom ta kniha je, teď ji můžete vyhrát. Japonský výraz wabi-sabi má podle překladu slov, ze kterých je tvořen, člověka vést. Buď k přijetí pomíjivosti a nedokonalosti, nebo k životu v souladu s přírodou, anebo ke smysluplnému využití každého dne. Tak co vy na to? Ještě jednou zopakuji číslo k nám, 221 554 222. A už vás zdravím, koho to máme, hezké ráno.
1: Dobrý den, tady Jirka.
0: Jirko, zdravím vás, první otázka nesoutěžní, našel jste v životě štěstí?
1: Samozřejmě.
0: No bezva, mohu se zeptat v čem konkrétně, nebo si to necháte pro sebe?
1: No, aby to neslyšela ta paní.
0: Jasně, doufám, že je to ta, co máte doma.
1: Ano.
0: Aby jsme nepráskli, že máte milenku, to snad ne. Tak, pane Jiří, povídejte, kterou z těch možností jste si vybral?
1: Zkusím Bčko.
0: Bčko, k životu v souladu s přírodou, že to zní hezky?
1: No, je to vymyšlený, že?
0: No, proto jsem to tam dal, no. Pane Jiří, mějte se moc hezky, přeju hodně štěstí s vaší ženou, ať se vám daří. Naschledanou.
1: No, díky, naschle.
0: Linka do studia 221 554 222, ale jak se dívám na obrazovku, vy to moc dobře víte. Hezké ráno. Haló. Jste tam?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam je?
2: Pepa, dobrý den.
0: Tak, Pepo, povídejte, co jste si vybral?
2: Zkusím to teďko.
0: Smysluplné využití každého dne. Taky bych to podtrhl, každopádně wabi-sabi má vést k přijetí pomíjivosti a nedokonalosti. Mějte se moc hezky, budu se těšit někdy příště. Naschledanou. No a abych vás o tu definici neochudil, tak ještě dovolte citaci z knížky. Wabi-sabi je složeninou slov wabi, jednoduchost, a sabi, krása stárnutí a opotřebení. Jedná se o přijetí pomíjivosti a nedokonalosti. Wabi-sabi opouští ideály krásy vyžadující dokonalost a soustředí se na lásku k věcem takovým, jaké jsou. Oddává se požitkářství ze složitého tkaniva skutečného života a krásy v nedokonalosti. Pomyslete na asymetrické tváře, nevzhlednou zeleninu a popraskané hrnce. No nevadí, tak zkuste štěstí zase někdy příště.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Do dneška by měly všem voličům dorazit hlasovací lístky. Červené Poříčí na Klatovsku má na obecních budovách fotovoltaické elektrárny. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. U zpráv přeje pěkné úterní ráno Andrea Samešová. Voliči by po dnešku měli mít u sebe hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Šedý hlasovací lístek je určený pro komunální volby a třetina obvodů pak dostala ještě žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se mohou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
2: Volby se uskuteční už tento pátek a sobotu 9. a 10. října. Červené Poříčí na Klatovsku instalovalo na dvě obecní budovy fotovoltaické elektrárny. Jedna je na obecním úřadě, druhá na spolkovém domě. Náklady na obě zařízení byly kolem 2 milionů korun, říká starosta Karel Karásek ze Sdružení nezávislých kandidátů.
5: Na tom spolkovém domu ta je složitější, protože tam jsme spojili s tou fotovoltaikou využití té fotovoltaiky nejen spolkovního domu, ale i veřejného osvětlení. Ta stále asi 1 400 000, protože tam máme i bateriový úložiště.
2: Na tuto fotovoltaickou elektrárnu má obec přislíbenou dotaci 600 000 korun z Ministerstva životního prostředí. Planá na Tachovsku dokončila po 2 letech přestavbu ulice Dukelských hrdinů. Zhruba kilometr dlouhý bulvár s promenádou a stromořadími navázal na náměstí opravené před 8 lety. Náklady se podle informací města vyšplhaly na 149 milionů korun. Na rozdíl od náměstí se v ulici Dukelských hrdinů vyměňovaly veškeré sítě. Město také vysadilo 42 stromů a vzniklo 65 parkovacích míst. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol a plánuje změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v příštích 2 letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změny předloží, není jasné, pokračuje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
6: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
2: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice. Je ale potřeba změnu představit co nejdříve.
3: Sport.
2: Kapitán plzeňských hokejistů Jakub Jeřábek dostal od disciplinární komise extraligy pokutu za podkopnutí karlovarského útočníka Jana Bambuly v nedělním derby. Komise v čele s Radimem Byčánkem mu nařídila zaplatit 10% základní měsíční odměny. Trestat mohla i pozastavením činnosti na 2 až 5 utkání. Hlavní sudí Matěj Sýkora s Janem Jarošem Jeřábka v zápase nevyloučili a karlovarský útočník hrál až do konce. V západočeském derby zvítězili Karlovy Vary 4-1.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno v údolí, hlavně podél vodních ploch, ojedinělé mlhy, později večer začne oblačnosti přibývat. Teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a bio dvojka, střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Se zdržením musí řidiči počítat na dálnici D5, pokud míří od Plzně na Prahu. Kolona stojí od 7. kilometru mezi Loděnicí a Rudnou až do hlavního města. A omezení dnes platí na silnici 1/27 u Vysoké Libině na Plzni severu, kde začaly práce údržby povrchové kanalizace. Buďte proto za volantem opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hezké ráno, 6. říjnový den roku 2026 pokračuje ve společnosti Petrianů a také kapel Olympic a Činasky. Na hodinách máme 5 minut po 8. hodině. No a za chvilku se taky podíváme do historie zemědělství. Martin Písařík bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zjišťovat, jaké plodiny se pěstují nejdéle.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český

zejména lidí, kteří trpí intolerancí laktózy, tolik No Milk Today v 8 hodin a 18 minut. Bouřlivou diskuzi na sociálních sítích vyvolal nový modrý billboard v Plzni na Lochotíně poblíž tramvajové linky číslo 1. Lidé řešili třeba to, jestli bude nutné pokácet strom, který je reklamní ploše z jedné strany stíní. Víc řekneme za chvilku. Počasí. V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno se v údolních polohách, zejména podél řek a vodních ploch, můžou ojediněle vyskytovat i mlhy, později večer začne oblačnosti od jeho západu přibývat. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Volby 2020.

0: 26. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Plzni. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na pozemcích Plzeňské fakultní nemocnice na Lochotíně stojí nový modrý billboard. Pozornost upoutal i třeba kvůli stromu, který reklamnímu voutači z jedné strany stíní. A diskutovalo se i o špatně nainstalovaných kotvících šroubech celého billboardu. Přímo u něj by teď měl být náš reportér Jan Markův. Honzo, zdravím tě, přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A nejprve mě zajímá, jaký máš výhled.
1: Mám krásný výhled za sebou slunce a před sebou krásný vzrostlý javor a vedle toho kmene je vidět patka toho modrého zářivého billboardu. Takže skutečně ten strom stojí, takže tomu billboardu trošku zaclání, ale o tom si budeme povídat právě teď.
0: Ano, určitě se k tomu dostaneme, ale já začnu trošku ze široka. Má ten billboard všechna povolení a je bezpečný?
1: Určitě. Tenhle ten billboard má všechna řádná stavební povolení a to jako dočasná stavba do konce března roku 2028. Námitky proti němu neměl ani technický úřad plzeňského magistrátu. Ale tyhle reklamní poutače mají trošku jiná pravidla, řekl bych měkčí, nepotřebují žádnou kolaudaci, ale stavebník musí oznámit, že stavbu dokončil, což se v tomto případě ještě nestalo. Pro stavební úřad prvního plzeňského obvodu je tedy stále tahle ta věc nedokončená, nedostavěná, konec konců je to vidět i tady na místě, je tady písek poházený, kameny, tady vyvedená taková trubka nebo hadice ze země, takže zkrátka ještě se bude dodělávat. My jsme řekli, že konec konců já i ten billboard stojíme na pozemcích fakultní nemocnice, abych se vrátil k těm všem povolením, která jsou nutná a i tohle je řádně pronajaté, uzavřené a konec konců ani vyhlášku proti vizuálnímu smogu ten billboard neporušuje, není totiž v historickém centru. Nicméně na sociálních sítích se objevily fotografie, tak už jsme to trošku naznačili, těch kotvících šroubů, respektive minimálně jednoho, který trčel tak trošku mimo a mohlo se zdát, že ten billboard nebude úplně bezpečný. Firma už se snažila tuhle závodu odstranit, jsou tady dovařené na tu patici takové trubky, které vedou ten celý kotvící šroub, takže k ničemu zásadnímu by tady dojít nemělo.
0: Honzo, jak jsme slíbili, pojďme se dostat k tomu stromu, který z jedné strany tu reklamní plochu zakrývá. Předpokládám, že takhle to být asi nemělo.
1: Rozhodně ne, což mi potvrdil i majitel billboardu ze společnosti Euronova Radek Novák. Dohodnutá firma prý použila o polovinu nižší konstrukci, než měla, čili pak došlo k tomu, že tu jednu stranu zakrývá, jestli jsem to správně určil, tedy javor. Podle Nováka tedy není možné tuhle reklamní plochu nabízet a čeká se, než firma billboard upraví. Stavební povolení umožňuje až 15-metrový billboard, pak už by mu tedy žádná zeleně neměla překážet. Radek Novák mi říkal, že s variantou kácení stromů se nikdy nepočítalo a nikdo o to ani nežádal. A popravdě ono to zase není tak jednoduché něco pokácet. Podle informací z Lochotínské radnice, pokud je strom vyšší než 130 cm a má obvod přes 80 cm, je zapotřebí povolení, které schvaluje příslušný správní úřad. Pravdou je, že tady rostou ještě dvě borovice, ty jsou ještě o něco blíž tomu celému billboardu a rostou mezi ty dvě plochy, které jsou natočené na dvě různé strany a minimálně ta vyšší borovice si myslím, že se s tím billboardem v té koruně nebude úplně kamarádi, tak uvidíme.
0: No a ještě jedna věc, kterou musíme probrat a také to na závěr uděláme, dokdy firma billboard upraví?
1: Podle Radka Nováka do konce tohoto roku.
0: Dodává Jan Markup, rychle zpátky do rozhlasu, kdyby náhodou stojící rozhlasový redaktor porušoval vyhlášku proti vizuálnímu smogu. Přeju hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Třemošenská uzenina CZ.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Přesně před 20 lety byla dokončená dálnice D5. Stavba začala v roce 1977 mostem v Berouně a úsekem u Prahy. Postupně přibývaly další úseky. Posledním byl obchvat Plzně. Proti trase obchvatu protestovala ekologická sdružení i dotčené obce. Nakonec ale došlo k dohodě. Jak připomněl mluvčí ŘSD Jan Riedl, 6. října 2006 začala auta jezdit i po posledním chybějícím úseku Útušice-Černice. Ve městě Touškově na Plzni severu začala fungovat nová policejní služebna. Policisté se přestěhovali z radnice do prostor bývalé budovy pošty. Služebna je bezbariérová a lidé tu najdou i nouzový terminál, takzvaný Pol Point, kde se mohou připojit s policií pomocí videohovoru. Správa Švihovského hradu opravuje velkou stodolu na nádvoří. Kompletní rekonstrukce, včetně výměny střechy, přijde na 10 milionů korun. Po dokončení bude mít objekt novou funkci, zázemí pro návštěvníky, hlavně při kulturních akcích, uvedl kastelán Lukáš Bojčuk. Zázemí by mělo být hotové do příští návštěvnické sezóny. Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Rusku Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka prohrála 2x2-6. V Číně dnes o postup do čtvrtfinále zabojují ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Fotbalovou reprezentaci čeká dnes v Londýně zápas Ligy národů s domácí Anglií. Stejnému soupeři před týdnem v Edenu podlehli 0-2. Dnešní utkání začne ve 20 hodin a 45 minut. A ještě počasí, dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala v Plzni v Domažlické ulici pod čerpací stanicí Tank Ono. Srazila se dvě osobní auta a překáží provozu. Na dálnici D5 čeká řidiče zdržení při cestě do Prahy. Kolony měří před hlavním městem už 7 kilometrů. A kolona se vytvořila i před omezením u Plzně na kilometru 85 ve směru na Rozvadov. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když se člověk horko těžko snaží vysvětlovat v cizím jazyce přísloví, může splakat nad výdělkem. Rázem se mu může stát, že se mistr tesař utne a je pozdě bycha honit, ale v nouzi poznáš přítele. A tak vám za chvilku povíme, že řešení může být někdy blíž, než čekáte.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

Víte, že Lossovy interiéry v Plzni patří k největším skvostům, které město má? Světoznámý architekt Adolf Loss zde realizoval Brumelův dům, byt manželů Krausových, Foglových nebo Semlerovu rezidenci. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Díky za to, že jste s námi i v 8 hodin a skoro 41 minut. Tady je Český rozhlas Plzeň. Vysvětlovat v cizím jazyce naše ustálená spojení, pořekadla, přísloví a rčení může být pěkný oříšek. Někdy to ale může jít s nás, než by člověk předpokládal. Pokračuje herečka Libuše Švormová.
1: To jednou napsal Zdeněk Jirotka, autor Saturnina, napsal takovou povídku, která začíná tím, že se právě někdo snaží vysvětlit slovní hříčku. Jako darovanému koni na zuby nehleď. A teď on se rozhodl, že to tomu člověku, a to byl Rus ještě ke všemu, tak začal větou, u mě koň. On projevil zdvořilý zájem, jako že to je prima. Já dám jeho vám. A on, že ne, že v žádném případě. Jo, prostě, když se do toho pak zapleteš a teďka a u toho koně je ty také hubě. No prostě, až to došlo do takové absurdity a pak ten Rus mu povídá. I u nás taková paslovica. Darováno mu koňu na zubině smatry.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: 3:45.
1: Počasí.
0: A meteoroložka Marta Suchá nás právě informuje o aktuálním počasí v regionu. Jak to vypadá? Dobrý den.
2: Hezký den, je jasno nebo skoro jasno, teploty se pohybují v nižších polohách mezi 2 a 6 stupni Celsia, je ale teplotní inverze nad regionem ve vyšších polohách a na horách je s výjimkou údolí, tedy tepleji, tam je až 11 stupňů Celsia.
0: Ta obloha přes den dozná nějakých změn nebo ne?
2: Téměř nedozná, bude slunečno a až později večer začne přibývat oblačnost od jeho západu. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách od 17 do 20 stupňů. Vítr povane pouze slabý proměnlivý, rychlostí do 3 metrů za sekundu a rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, budou tak i po většinu dne, pouze v odpoledních hodinách budou přechodně až dobré.
0: A už nás zajímá jenom to, jaký bude zítřek.
2: V noci a dopoledne bude více oblačnosti, polojasno až oblačno. V údolích se mohou vyskytnout podobně jako dnes ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne zítřejší bude opět slunečné. Nejnižší noční teploty budou vzhledem k oblačnosti vyšší než dnes, většinou mezi 9 a 6 stupni Celsia. Jen v údolích při déle trvající zmenšené oblačnosti můžeme naměřit až 4 stupně, maxima podobně jako dnes mezi 20 a 23 stupni a vítr zůstane nadále slabý proměnlivý.
0: Přejeme hezkou službu a děkujeme. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Hezký den.
1: Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Do úterního dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň už se vyjde jenom závěrečné loučení. Vladimír Šťovíček vám přeje hezký den. Po 9. hodině Stanislav Jurík.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ve Vejprnicích na Plzeňsku vznikne nový lesopark. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škole. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Pěkný den, u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Ve Vejprnicích na severním Plzeňsku chystají postupnou proměnu lokality Hájíček v nový lesopark. Obec má hotovou architektonickou studii a chystá další projektovou přípravu. Zelené území u Suchého dolu a hřbitova nabídne nové pěší cesty, odpočinková místa s lavičkami, osvětlení i opatření pro zadržování dešťové vody.
4: Cílem je zachovat přírodní charakter místa a doplnit v něm zeleň. Území bude přístupné z ulic Hornická, Zafarou a Družstevní. Podle webu Vejprnické radnice nemá Hájíček působit jako typický městský park, ale jako kultivovaný přirozený lesopark s drobnými prvky pro trávení volného času. Z Vejprnic Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škole. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
5: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
5: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
7: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
5: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Stavba dálnice mezi Karlovými Vary a Andělskou horou začne až příští rok. 3 vlastníci pozemků totiž napadli stavební povolení. Námitky teď řeší dopravní a energetický stavební úřad, říká krajský ředitel ŘSD Lukáš Nízděl.
8: Ten proces toho odvolacího řízení může trvat až několik měsíců, tudíž my jsme teď ve fázi před podpisem smlouvy se zhotovitelem stavby a stavbu nemůžeme začít, protože nemáme pravomocné stavební povolení. Sport.
1: Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Rusku Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Prohrála 2x2-6. Dnes zabojují o postup do čtvrtfinále ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Do utkání o titul dnes nastoupí v Tokiu Jiří Lehečka. Od 11 hodin našeho času se utká se Španělem Alcarazem.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti, teploty 20 až 23, na horách do 20 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr a bio-2, střední stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda blokuje provoz v Plzni v Domažlické ulici pod čerpací stanicí Tank Ono. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Hezké úterní dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině. Bez patřičných důkazů už vám nikdo nemůže jen tak tvrdit, že jeho výrobek je šetrný k přírodě a nejzelenější ze všech zelených. V Česku začala platit nová spotřebitelská práva. Povíme vám o tom už za chvilku v novém díle rubriky Zdraví v cajku.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Zdraví v cajku.
1: Víte, co se skrývá za označením harmonizované oznámení a harmonizovaný štítek? Napnout uši by měli všichni spotřebitelé, kteří nechtějí být klamáni. Detaily připojí Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak co označují ta dvě sousloví?
2: Zní to divně, ale harmonizované oznámení je taková hantýrka Evropské unie a v podstatě to znamená, že nově ve všech zemích Evropské unie máme stejnou formu, jakou bychom měli být poučeni o svých právech, co by spotřebitelé. Znamená to, že v každém obchodě bychom měli najít tuhle informaci buď vyvěšenou přímo někde na zdi, anebo na internetových stránkách toho obchodu. Ten harmonizovaný štít je vlastně věc trošku navíc, pokud se nějaký výrobce nebo prodejce rozhodne garantovat vám větší práva, než jsou dána ze zákona, třeba delší záruční lhůtu, tak potom musí použít tenhle štítek a musí tam být informace ve všech evropských jazycích o tom, že ty práva máte. Ten štítek vypadá asi jako nálepka velikosti plus minus 10x10 cm a je tam nápis garant a takové G stylizované do štítu, které má vlastně ukazovat, že ta garance se týká spotřebitele, že nás to chrání. Tyto oba pojmy přináší nová směrnice, která posiluje práva spotřebitele, ta vstoupila v platnost ve všech zemích Evropské unie 27. září tohoto roku.
1: Kam nás ta nová směrnice posouvá? Co už podle ní nebude možné?
2: Hodně se stíží možnost různých šmejdů nás balamutit. Například by se nemělo stát, že výrobek bude označen jako recyklovaný nebo recyklovatelný, aniž by to ten výrobce byl schopen prokázat. Dále se zakazuje takovéto obecné takzvané zelené lakování, to znamená, že něco je zelené, ekologické, přátelské k přírodě. Pokud se tam objeví informace například o biologické rozložitelnosti nebo energetické úspornosti, musí to být podloženo solidními daty. Pokud například firma prohlásí, že je klimaticky neutrální, nestačí, aby si koupila takzvané odpustky ve formě nějakých offsetů, to znamená zaplatí třeba některé africké zemi za vysazení stromů. Čili mnohem méně možností nás balamutit. Mimo jiné se ta nová regulace týká také takzvaných kazítek, to znamená, nemělo by se vám stát, že by se výrobek odporoučil do věčných lovišť například první den po ukončení záruky.
1: Co naopak možné bude? Čemu všemu ta nová pravidla otevřou cestu?
2: Vlastně by měla podpořit to, co už v Evropské unii existuje. To znamená, měli bychom se obrátit například na ekologicky šetrné výrobky, protože tam existuje nějaká státní entita, která

0: otázka do pranice. Kdo bude ta nová pravidla vymáhat?
1: To považuji za velmi důležité. V České republice tahle agenda spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, což mi připadá trošku protismyslné, protože právě průmysl se proti téhle směrnici dost stavěl. Nicméně výkon těch práv bude mít Česká obchodní inspekce. To znamená, pokud máte pocit, že vaše práva jsou nějakým způsobem poškozena, tak byste se mohli obrátit na Českou obchodní inspekci.
0: Dodává v závěru Miroslav Šuta. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
2: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A dnes to bude vzpomínka na chvilku s doktorem Miroslavem Plzákem, známým sexuologem.
2: První otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
3: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přes

0: To ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
1: Co soudíte o nápojích lásky?
0: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samečci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
1: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
0: No tak celé týmy psychologů na tomhle tom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
1: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
0: No to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
1: Čtyřikrát?
0: Čtyřikrát, ano.
1: A jsou šťastní?
0: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
1: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
0: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
1: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
0: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.
2: Český rozhlas Plzeň.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla uvede na nové scéně od 19 hodin činoherní představení s názvem Pravda. Ženský pěvecký sbor Karmína Přeštice zve na koncert ke stému výročí narození plzeňského hudebního skladatele Jaromíra Bažanta. Koncert se koná v Plzni v Domě hudby od 19 hodin. Knihovna města Plzně od 18 hodin uvádí kultovní osobnosti moderní doby. Jedná se o přednášku Louis Armstrong Sačmo a vznik jazzu, hudebního fenoménu 20. století. Přednášku připravil hudební publicista a náš kolega Zdeněk Raboch. Do kinosálu v Horšovském Týně se přijďte podívat na slavnou One Man Show Co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Začátek je v 19 hodin. Filmový klub Plzeň uvede v Měšťanské besedě dokumentární snímek, ve kterém principál divadla Semafor Jiří Suchý vzpomíná na hudební prožitky. Snímek Hudba řekla pojď a tak jsem šel začíná v 17 hodin. A Měšťanská beseda dále láká od 8 večer na koncert komorní sestavy Ivan Hlas Trio. Muzeum v Aši připomíná výročí 80 let od otevření a 30 let od zavření Tosty Aš. Zájemci díky expozici nahlédnou do slavných časů tohoto podniku a připomenou si výrobky, které odtud mířily do mnoha zemí světa. V Mariánsko-lázeňské galerii Marienbad zaujme výstava prací Antonína Stříška, nazvaná Malé slavnosti. Malíř a fotograf je proslulý svými idylickými krajinami a městskými zátišími. Tolik pro tuto chvíli tipy pro volný čas a za chvilku už trochu změníme téma. Pomocí ultrazvuku i mamografu mohou lékaři odhalit u žen zdravotní problém v prsní tkáni. Jaký je mezi oběma metodami rozdíl a co všechno jsou schopné odhalit, to povíme už za chvíli, a to s tiskovou mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorií Plívovou. Přejeme hezké dopoledne.

Víte, že lovecký zámek Kozel u Šťáhlav na Plzeňsku byl jako jeden z mála klasicistních objektů na našem území postaven takzvaně na zelené louce? Není přestavbou staršího objektu. Díky tomu ho dodnes můžete vidět v originální podobě. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Teď tu máme téma, u kterého by měly zpozornit hlavně ženy. Povídat si budeme o vyšetření prsní tkáně a taky o metodách, které se k tomu používají, tedy o ultrazvuku a mamografu. Další detaily teď probereme s mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorií Plívovou, kterou vítám po telefonu v našem vysílání. Hezký den přeju.
1: Dobré ráno.
0: Jaký je tedy rozdíl mezi ultrazvukovým a mamografickým vyšetřením?
1: Tak jak už napovídá samotný dotaz, je to ve výběru přístrojů a také ve způsobu, jak to vyšetření samotné probíhá. Pokud se bavíme o ultrazvuku, možná ho posluchačky znají hlavně jako sono, tak to probíhá v leže, je hotové za pár minut. V podstatě lékař prohlédne sonografickou nebo ultrazvukovou sondou oba prsy a velmi rychle jsou známé také výsledky. Oproti tomu mamografie, ta používá velmi nízkou dávku rentgenového záření. Tady bych chtěla zdůraznit, že se jedná o takovou dávku, která nějak neničí nebo není ohrožující, nezatěžuje naše zdraví. To vyšetření probíhá ve stoje, mamograf udělá dva snímky každého prsu, no a na ty výsledky si pak nějakou chvíli musíme počkat, protože ty snímky podléhají kontrole nebo hodnocení dvou různých radiologů, tak aby byly ty výsledky co nejpřesnější.
0: Můžeme posluchačům doporučit, kdy je vhodné ultrazvukové vyšetření?
1: Vždycky je to na rozhodnutí toho ošetřujícího lékaře, ale taková obecná formulace zní, že ten ultrazvuk nebo sonografie je vhodnější spíše pro mladší pacientky. Pokud se tam objeví nějaký podezřelý nález nebo nějaká nejasnost, tak potom může lékař doporučit následnou mamografii.
0: A kde je tedy vhodná mamografie? Je to především tedy z toho vyplývá, že pro starší pacientky?
1: Jak se to vezme? Je to od 45 let, což z mého pohledu jsou stále ještě mladé pacientky, ale je to skutečně tak, v průběhu věku dochází ke změnám právě v té prsní tkáni, o které jsme mluvili, a díky tomu jsou potom různé změny nebo nálezy na mamografických snímcích také lépe viditelné. 45 let, to je ta věková hranice, od kdy také každá žena má jednou za dva roky navštívit preventivní mamografický screening, právě protože ta mamografie je v podstatě úplně nejúčinnější metoda pro záchyt jakýchkoliv změn.
0: Jak je to s úhradou toho vyšetření?
1: Pokud se bavíme o tom mamografickém screeningu, který jsem teď načala, to znamená od 45 let výše, pak jednou za dva roky máme každá hrazeno tady to mamografické screeningové preventivní vyšetření. Pokud se rozhodne mladší pacientka nebo žena pod 45 let pro ten ultrazvuk, pro to sono jako samoplátkyně, i to je samozřejmě možné, v případě VZP my potom přispíváme 500 korun na to vyšetření, které si jinak musí uhradit sama.
0: Důležitou součástí prevence rakoviny prsu je také samovyšetření. Dá se takhle po telefonu stručně popsat, kdy a jak se má provádět?
1: Tak já bych možná doporučila tady pohledat trošku po internetu, ten je plný velmi podrobných návodů, jak takové samovyšetření provést. Obecně lze říct, že je dobré každý měsíc mezi 5. a 10. dnem menstruačního cyklu toto samovyšetření provést, věnovat pozornost už na pohled nějakým změnám ve tvaru nebo velikosti prsou, prohmatat oba prsy, stejně jako oblast podpaží a okolí klíční kosti. No a pokud ženě přijde něco podezřelého nebo objeví něco, co jí jaksi znervózní, tak prostě vyhledat doktora, buď svého gynekologa, nebo se jít poradit s praktickým lékařem.
0: Říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Děkujeme za informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: I vám napodobně hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

vínočního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
4: Hello. Can you hear me?
3: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
4: Hang on.
3: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol. U nás známe jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.

Před 10. hodinou pozveme na dnešní hosty rozhlasové. Po 13. hodině uslyšíte hodinový rozhovor s plzeňským hercem Martinem Stránským. Nenechte si ho ujít. No a za chvilku přivítáme dalšího hosta, a to doktorku Andreu Kunšovou, kteráž to pracuje na oddělení léčebné rehabilitace fakultní nemocnice v Plzni. Téma si myslím, že je jasné. Za chvilku po zprávách v 10 ho trochu nastíníme.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Plzeň uzavřelo memorandum o spolupráci s lékařskou fakultou. Na Švihovském hradě vznikne zázemí pro pořádání kulturních akcí. Čeští fotbalisté mají před sebou v Lize národů utkání s Anglií. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí až na 23 stupňů. Pěkné dopoledne přeje u poslechu zpráv Andrea Samešová. Vedení města Plzně uzavřelo memorandum o spolupráci s Plzeňskou lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Spolupracovat budou v oblastech vzdělávání, vědy, výzkumu a zdravotnictví. Cílem je hlavně posílit význam Plzně coby univerzitního centra a udržet absolventy v regionu, pokračuje mluvčí magistrátu Eva Barborková.
2: Tento dokument vytváří základ pro rozvoj vzdělávání vědy i kvality života v metropoli. 6 hlavních oblastí zaměříme například na podporu setrvání absolventů v regionu, dále také například na rozvoj biomedicínského centra nebo zapojení studentů do komunitních projektů. Podmínky konkrétních akcí pak upraví samostatné smlouvy.
0: Správa Švihovského hradu opravuje velkou stodolu na nádvoří. Kompletní rekonstrukce, včetně výměny střechy, vyjde na 10 milionů korun. Po dokončení bude mít budova novou funkci, upřesňuje kastelán Lukáš Bojčuk.
3: Připravujeme nové zázemí pro návštěvníky a zejména pro kulturní akce. Budou tam toalety, bude tam nějaké místo pro catering, bude tam i šatna pro účinkující, takže v areálu hradu budeme mít to zázemí, které nám tady na hradě chybí, pro pořádání různých kulturních akcí a podobně.
0: Nové zázemí by mělo být hotové na Švihovském hradě do příští návštěvnické sezóny. Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Dnes vydal předběžný odhad Český statistický úřad a je to o 0,6% více než v srpnu. Meziročně vzrostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily i alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Inflace zrychluje už od června. Sport. Česká fotbalová reprezentace má dnes před sebou čtvrtý zápas podzimního srazu. Ve Wembley se utkají v zápase Ligy národů s domácí Anglií a pokusí se získat první body v elitní skupině. Zatím Češi pod novým trenérem Deniou třikrát prohráli. Dnešní zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Počasí. Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, přechodně dobré, aby o dvojka střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Dobřanech na jižním Plzeňsku na třídě 1. máje, kde se na kruhovém objezdu převrátilo nákladní auto. Na dálnici D5 před Prahou stojí kolony. Aktuálně měří zhruba 8 kilometrů. A na dálnici D5 na kilometru 107 u Ostrova na Tachovsku blokuje ve směru na Rozvadov porouchaný kamion, stojí v zúžení. Počítejte proto se zdržením. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin a čtyři minuty. Na podzim se lidé méně pohybují, tráví méně času venku a to se může projevit na jejich vitalitě a zdravotním stavu. Téma probereme s primářkou oddělení léčebné rehabilitace fakultní nemocnice v Plzni, doktorkou Andreou Kunšovou. A tak proč cvičit doma? To jsou ty zásadní otázky. Co dělat proti opakovaným bolestem zad a celého pohybového aparátu? Dozvíme se za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Po čase tu opět v rozhlasovém studiu máme hosta z plzeňské fakultní nemocnice, tentokrát primářku oddělení léčebné rehabilitace, doktorku Andreu Kunčovou. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Téma jsem nastolil už v poutávce, podzim, kratší dny, méně pohybu, lidé jsou možná trochu línější a nemají motiv, jak si chodit ven, protože je sichravo, divně. Teď to ve čtvrtek začne, to počasí, které teď říkám. No, jak rychle se může tento úbytek pohybové aktivity projevit na našem zdraví a na naší kondici? Jak to vidíte ze své pozice?
1: Asi nedokážu úplně říct přesně ten čas, jestli to je týden, pro někoho to může být opravdu týden, ale většinou je to větší časový horizont. A ono nejde jenom o ten pohyb jako takový, ale jde i o psychiku, jde o správný spánek a všechno tohleto je to velmi jako komplexní záležitost. A ten pohyb, my jsme pro něj stvořeni. My jsme nebyli stvořeni na to, abychom seděli někde staticky, ale abychom se hýbali. Takže i když nějaké bolesti jsou a máme, tak je potřeba se neustále hýbat přiměřeně.
0: Můžeme poradit, kolik pohybů bychom měli mít během třeba běžného dne nebo týdne? Počítá se to na nějaké časové penzum nebo třeba množství pohybu?
1: Záleží to individuálně, kdo je jak na co nastavený a kdo jak také může. Ať už jsou to děti nebo seniori, tak nemůžeme úplně říct, jestli je to 30 minut nebo hodina nebo 10 000 kroků. Jsou určitá doporučení, samozřejmě ano. Ale nejlépe je to, co vlastně během toho dne, kde trávíme. Jestli více sedíme, tak i při tom sedu je potřeba dělat pauzy a projít se. Jsou taková doporučení, jako dát si tiskárnu do vedlejší místnosti nebo na chodbu a projít se, používat více schody, nežli využívat výtahu. Často nebo více i pít, na ten pitný režim taky nezapomínat a s tím už jsou spojené návštěvy zase někde jinde. Takže to jsou také běžné jako doporučení, které máme a samozřejmě i děti, když sedí ve škole, tak oni už nevydrží déle sedět než 45 minut, už se tam kroutí po půl hodině a to jejich zdravé tělíčko je na to nastaveno, že prostě tu pauzu potřebují. Tak je to i u nás dospělých.
0: Rozumím tomu dobře, že pohyb můžeme považovat za pohyb i třeba chůzi nebo domácí práce nebo práci na zahradě?
1: Určitě. Všechno, co nás nepřetěžuje. Jo, tady samozřejmě často slýchávám, já jsem se namakal celý život a podobně, nebo já mám těžkou práci, to je pravda. Ale musíme to vzít z toho pohledu, že je to většinou přetěžování toho organismu a pohybového aparátu.
0: Teď na podzim tady můžeme říct, že člověk přijde domů, už je šero nebo dokonce tma a nemá žádnou motivaci k tomu, aby se nějakým způsobem hýbal. Můžeme třeba říct, jakým způsobem si vytvořit jednoduchý návyk na to, aby se k tomu člověk jaksi donutil?
1: Je v tomhletom případě, já to dost připodobňuji, jako si myjeme zuby, máme v tom pravidelnost. Už to máme prostě od dětství vrozené, nebo vrozené ne, ale zafixované, tak si najít nějaký návyk i k tomu cvičení. Většinou, koho potká už nějaká bolest a ví, že od bolesti mu pomůže ten pohyb, tak v tom dokáže vytrvat. A setrvat.
0: Když má ten pozitivní efekt.
1: Ano, když má ten pozitivní efekt, což je cílem samozřejmě i naší rehabilitace, ale mnohdy je to o tom, co je vlastně ta příčina těch bolestí.
0: Můžeme doporučit nějaké cviky prakticky každému dospělému člověku, bez ohledu na to, jakou má třeba diagnózu, nevím, se zády nebo s čímkoliv jiným?
1: Úplně univerzální cvik neexistuje, to bohužel nemám takový. Jsou různé metodiky, víte to, že všechny fitka a podobně, na každého platí něco jiného. Na někoho může platit opravdu procházka minimálně půl hodiny v kuse. Pro někoho je to už větší třeba posilování, kde i úbytek svaloviny, tak je potřeba trochu i posilovat. A pro někoho je to plavání, kolo, různé aktivity.
0: Říká primářka oddělení léčebné rehabilitace paní doktorka Andrea Kunčová, která zůstává naším hostem. Kdo ví, třeba v těch dalších dvou stupech, které mám

0: Primářka oddělení léčebné rehabilitace doktorka Andrea Kunšová je naším hostem. Povídáme si o podzimu a o naší lenosti. A budeme v tom trochu pokračovat. Je lepší cvičit každý den třeba 10 minut, anebo si vyčlenit za týden 2-3 delší chvilky? Jak to vidíte?
1: Já spíše se nakláním k tomu každý den, protože to nás udržuje v té dlouhodobé kondici. Obzvlášť, když trpíme nějakou bolestí pohybového aparátu, tak je to určitě lepší. Ale pokud už u toho trávíme delší čas, třeba opravdu tu hodinku nebo i více, tak každý den už je to docela náročné. Pokud nejsme profesionální sportovec.
0: Samozřejmě. Spousta lidí, a to narážím i na ty bolesti, jak říkáte, začne cvičit až ve chvíli, kdy jim něco je. To je typické, myslím si, že nejen české tedy, ale přijde mi to hodně české, že až když se něco děje, tak si uvědomím, no, teď já se přece nehýbu. Co byste vzkázali jako doktoři těmto lidem?

0: Čím tedy, když už tedy začnou, tak čím začít, aby to ještě víc neskazili?
1: Postupně, jo, nesnažme se to urvat hned první den, kdy ta bolest jakoby přichází nebo naopak polevila a chceme nějakým cvičením si udržet tu aktivitu. Takže opravdu postupně, no, opravdu když přijdou ty bolesti, ať už jsou to záda, nějaké klouby a podobně, tak v první fázi musíme nejdřív tu bolest potlačit. A to je buď nějakým krátkodobým klidem, nějakými analgetiky nebo úlevovou polohou. Jo? Je důležité prostě uvědomit si, kde mě to dráždí, kde ty bolesti jako jsou, a nebo v které fázi jakoby toho dne třeba, protože může to být i lokalizováno nebo časováno na ležení v noci, v teple a podobně.
0: Můžeme specifikovat, jaké jsou nejčastější příčiny těch opakovaných bolestí zad. Zmínila jste je tady, bolesti zad jako taková. Myslím si, že to je asi nejčastější.
1: Já už bych to možná řadila i mezi civilizační choroby, protože opravdu, kdo dnes nezažil nějakou bolest zad. Takže samozřejmě tyhle ty bolesti nedokážeme úplně jednoznačně říct, že za to může ta nebo ta. Těch příčin je mnoho. A dost často jsou nespecifické ty příčiny, že neoznačíme jednoho viníka, který za to může. Často to souvisí s nějakým přetížením, špatným držením těla, různými stereotypy, na které jsme naučeni. Úplně nejběžnější, každý sedíme nějak. Samozřejmě ideální nějaký set máme, který se snažíme učit, ale nejlépe je měnit ty polohy. Nebýt prostě 8 hodin ve stoji u pásu, anebo za tím počítačem.
0: Já jsem tady před mnoha lety měl vaší kolegyně někdejší a tam mě vyčítala, že mám nohy křížem pod stolem. A vždycky se na ní vzpomenu, když mám nohy křížem. Teď jsem si na to zrovna vzpomněl. Tak dám nohy takhle hezky, pěkně od sebe a můžeme pokračovat. Co můžeme udělat doma, když nás tady začnou bolet záda? Musíme hned jaksi akutně vyhledávat lékaře a jít si pro injekci na pohotovost a takovéhle věci?
1: Určitě ne. Musíme jakoby buď sami odhadnout, jestli ta bolest je mírná nebo vznikla po nějakém úrazu, tak samozřejmě v tom případě musíme tu pomoc vyhledat dříve. Ale většinou, pokud jenom postupně přichází a máme nějakou úlevu, zkusíme si vzít běžná analgetika a dojde k úlevě, tak nemusíme úplně plašit, když to tak řeknu, a hned jezdit za nějakým akutním ošetřením. Je dobré jako trošku naučit se vnímat vlastní tělo. Co mi pomůže, čím jsem si to třeba i mohl způsobit. Trošku se zamyslet nad tím svým dnem, co děláme.
0: Je pravda, že každý si může tímto způsobem sáhnout do svědomí sám. Může nám nějak uškodit i nesprávné cvičení, když už tedy začnu cvičit, cvičím pravidelně a stejně mě ta záda pořád bolí, nebo mě dokonce začnou bolet ještě víc?
1: Může, samozřejmě tam záleží na té příčině. Mnohdy, jak jsem už před chvilkou řekla, nesnažit se to úplně jako urvat, snažit se úplně do maxima, zvedat i nějaké těžká třeba břemena, nebo dělat velké výpady, nebo zaběhnout v půl maraton, když jsem nikdy neběhal. Takže to jsou takové jako až přehnané příklady, ale někdy méně je více.
0: No, cvičit budeme i za chvilku s Andreou Kunčovou z Plzeňské fakultní nemocnice. Bavíme se hlavně o bolestech zad a o tom, že na podzim je jeden opravdu líný.

0: Primářka oddělení léčebné rehabilitace, doktorka Andrea Kunčová z Plzeňské fakultní nemocnice je naším dnešním hostem. Teď vám nahraju na smeč, paní doktorko. Je smysluplné cvičit pravidelně i ve vyšším věku?
1: 100%.
0: Já jsem si to myslel.
1: Určitě je to prevence i osteoporózy, vlastně odchodu těch svalů, protože prostě od určitého věku ochabujeme. A naopak vlastně to tělo naše je takový důmyslný. Máme určité svaly, které ochabují typicky a naopak, které se zkracují. Jo. Takže potom jsme opravdu ty schoulení dědečkové a babičky, pokud ten pohyb pravidelný nemáme.
0: Kdybychom měli posluchačům dát jednoduchý, dám to do úvozovek, recept na každý podzimní den, kolik minut pohybu a jaký typ pohybu byste doporučila? Už jsme o tom mluvili v úvodu.
1: Úplně nejjednoduše, prostě choďte, procházejte se, jděte ven do přírody, ať už máte pejska, vnouče, nebo děti vlastní, nebo za kamarády, prostě vynechte tramvaj, auto, obzvlášť auto, dneska je Plzeň plná, a vyražte.
0: Je pravda, že ten pohyb bez jaksi mobilních prostředků je určitě lepší. Člověk na to musí mít čas, nesmí mít tolik spěchu ve svém životě, to je taky poměrně důležité.
1: Ano.
0: Co je pravdy na tom, že některé bolesti vznikají nebo jsou stresového charakteru, že to je důsledek našeho životního stylu?
1: Často i ta bolest vlastně jako psychogeně vzniká a my musíme věřit těm pacientům, že opravdu tu bolest vnímají. Nemůžeme to banalizovat. Ačkoliv třeba nenajdeme tu příčinu ani na grafických zobrazeních, nebo na jednu stranu my si vždycky na tom těle jako palpací nebo pohledem něco najdeme, ale nemusí to být přímo ta příčina těch bolestí. Já už jsem to tady zmiňovala, pokud dlouhodobě nespíme dobře, máme nějaký stres, obavy, ať už je to prostě v rodině, nebo ve škole, nebo zaměstnání, tak se to na našem pohybovém aparátu prostě dříve či později nějakým způsobem projeví. Většinou je to díky napětí, změně napětí ve svalech a následně potom i vnímání té bolesti.
0: Vůbec jsme tady dnes ještě nemluvili o lécích jako takových. Spousta lidí má takový návyk, něco mě bolí, vezmu si, teď nebudu říkat žádnou značku, dejme tomu růžového opraváře. Je hodně takových lidí, kteří to řeší tímto způsobem?
1: Já si vzpomínám na svou babičku, která se vždycky chlubila krabicí plnou léků a vždycky to vytáhla a ukazovala mi je, takže takhle ne. Samozřejmě, jako já jsem tady dneska proto, abych propagovala nejlepší lék, čímž je pohyb při běžných bolestech. Samozřejmě nemůžu to úplně házet do jednoho pytle. Máme určité red flags, nějaké opravdu signály, které nesmíme úplně bagatelizovat a dovyšetřit si je a vést tu správnou terapii, ale samozřejmě, když nás bolí hlava, nejsme výkonní, tak je někdy samozřejmě lepší si nějaký lék typu analgetik vzít, co už máme třeba z dřívěžka vyzkoušeno, ale brát to denodenně, jenomže zrovna dneska mi to začne bolet a neřešit tu příčinu správně, to není ten správný recept.
0: Děkuju, že končíme takhle hezky preventivně. Spousta lidí teď zahodila krabičku z prášky a začne se hýbat.
1: Pojďte se hýbat.
0: To je velmi
1: pojďte
0: důležité.
1: S námi do toho.
0: Primářka oddělení léčebné rehabilitace fakultní nemocnice v Plzni, doktorka Andrea Kunčová byla naším hostem. Tak moc děkuju za ten preventivní rozhovor, takhle to řeknu.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.

Víte, že chrám na nebevzetí Panny Marie v Přešticích je největším českým mimopražským barokním kostelem? Délka chrámu je 55,5 metru, výška věží k vrcholu kříže je 52 metry. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Plzeň.

Ještě 2 minuty a bude 10:45. Přejeme vám hezké dopoledne. Bývalý karlovarský pivovar v městské části Rybáze patřil ještě nedávno mezi oblíbená místa lidí bez domova. V současné době je areál vyčištěný a soukromý investor tam začíná s výstavbou nových bytů. Reportáž o tom nabídneme už za chvíli. Teď David Stypka a Eva Farná. Hezký den.

0: Karlových Varech Rybářích začíná výstavba nové městské čtvrti. Soubor bytových domů postupně vyroste v místech někdejšího pivovaru. Ten dlouhá léta chátral a opuštěné objekty obsadili lidé bez domova. Na slavnostní zahájení výstavby přišly desítky lidí.
1: To bylo takové místo, kde se tady scházeli ty bezdomovci. Tentokrát jsem sem přišel, abych viděl, v co se to změní.
2: Říká pan Kristian Hof, sice bydlí v blízkém Růžovém vrchu, ne úplně tady, ale to místo patří mezi tradiční karlovarské lokality.
1: Tak já si pamatuju v mládí, kdy si tady byl pivovar. Ten pivovar nějak záhadně skončil, to ani nevím, já už jsem se pak o to nezajímal. Takže jako jsem říkal, bezvadný pivo tady bylo a najednou tady není nic. Jo.
3: Areál bývalého pivovaru si přichází prohlédnout i paní Zuzana.
4: V posledních letech to bylo dost nepřehledné tady, protože to bylo opuštěné a bydleli tady bezdomovci a takový, ale pamatuju si z dětství, když jsem chodila okolo ještě fungující pivovar. Vím, jak to tady vypadalo a uvidím, co z toho bude do budoucna.
3: Budovy bývalého pivovaru patřily mezi zanedbané lokality lázeňského města. Současný majitel ale před časem většinu objektů zboural a teď oficiálně zahajuje výstavbu bytových domů.
5: Jsme ve fázi, kdy dokončujeme ty práce na tom vyklízení. Pořád tady nacházíme staré základy, staré betonové konstrukce, které vlastně zdržují celou tu přípravu, protože chceme mít tohle vyčištěno dokonale tak, aby výběrové řízení na dodavatele už bylo bez tady těch překvapení.
3: Vysvětluje pomalejší tempo příprav generální manažer projektu Miroslav Příkop, podle kterého vznikne v místech bývalého pivovaru nová čtvrť s téměř 200 byty. V první etapě půjde o přibližně 70 bytů.
5: Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky, plus nějaký ty procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže když to napočítám od toho data, kdy si myslíme na jaře příští roku, že začneme, tak bychom na podzim roku 2029 mohli předávat byty klientů.
3: Projekt realizuje soukromý investor, proměnu rozlehlého území, ale konzultuje s kanceláří architektury města, říká její ředitel Karel Adamec.
6: Důležité z pohledu města je to, aby nevznikla jenom nějaká prostá unifikovaná funkce, když to řeknu hodně laicky jako krabice na bydlení. Je pro nás taky důležité, že to je dobrý příklad projektu, který vzniká uprostřed toho města. Jo? Že vlastně v místě, kde okolo už stavby jsou, bydlí se tam, je tady všechna infrastruktura, tak tady vzniká nová čtvrť a nestojíme nikde na zelené louce.
7: Dámy a pánové, 3, 2, 1 a máme poklepáno.
3: První etapa výstavby nového centra v Karlovarských Rybářích začíná. Soukromý investor za ní chce zaplatit téměř 400 milionů korun. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Chystáme pro vás další zprávy, budou tady přesně za 4 minuty, tedy v 11.00. Do té doby vám řeknu hosta dnešní humoriády, tím bude herec Jiří Lábus mezi 16. a 17. hodinou, tak si určitě humoriádu nenechte ujít. No a teď už jsou tady Bonnie M a písnička Sunny. Máme tu další slunečný den, tak si ho užívejte.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Domažlické náměstí míru se dočká nové dlažby v jeho západní části. Do ukrajinského Charkova míří letos už druhá tramvaj z Plzně. Ode dneška platí zákaz předvolebních průzkumů a bude jasno nebo skoro jasno teploty do 23 stupňů. Příjemné úterní dopoledne zprávy pro vás má Andrea Samešová. Velkoplošná dlažba na náměstí v Domažlicích bude přeskládána. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Jedná se o opravu chodníků v jeho západní části náměstí Míru a počítá se i s výmalbou podloubí u radnice a městského kulturního centra. Práce zatím nebylo možné provést kvůli opravě střechy a navazující rekonstrukci fasád. Firmu, která by velkoplošnou dlažbu opravila, se podařilo najít po několika letech. Podle informací města se totiž obtížně usazuje do pískového podloží a jedná se o fyzicky náročnou práci. Rekonstrukce by měla začít v březnu příštího roku. Plzeň darovala Ukrajině další tramvaj. V uplynulých dnech odeslala do Charkova tramvaj K3R. Kvůli délce ji bylo nutné rozdělit, říká mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
2: Je tvořena třemi články a pro přepravu tak musela být rozložena na jednotlivé části. V letošním roce se jednalo o druhou darovanou tramvaj a do konce roku budou na Ukrajinu přepraveny ještě další dvě tramvaje. Kromě tramvají byly do Charkova v letošním roce darovány ještě 4 autobusy a 5 trolejbusů.
0: Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
3: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Představí se v 18 hodin a 30 minut v Portugalsku, tedy na půdě soupeře, který už má jisté první místo ve skupině B a tím i přímý postup na šampionát. Češi mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži. Reprezentační Ačko čeká zápas Ligy národů v Anglii. Začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, později večer od jeho západu přibývání oblačnosti, teploty do 23, na horách do 20 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio na dvojce, tedy střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda blokuje provoz v Dobřanech na Plzeňsku na třídě 1. máje, kde se na kruhovém objezdu převrátilo nákladní auto. A silnice se dnes opravuje v Rokycanech na silnici 2. třídy 605 v Pražské ulici v části Pražské předměstí směr Borek. Buďte proto velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď si můžeme poslechnout větu ze slovníku současné češtiny. Radní obce debatují nad sestavením letošního rozpočtu. Za chvilku se u téhle věty zastavíme, abychom vám v jazykovém koutku řekli, jestli je možné debatovat nad něčím, anebo jenom o něčem.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: O čem a nad čím teď budeme přemýšlet? O čem a nad čím debatovat? Vladimír Šťovíček a jazykovědkyně vám to řeknou.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz, zda je náležitá vazba se sedmým pádem u sloves přemýšlet a debatovat. Tedy přemýšlet nad něčím a debatovat nad něčím. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. U obou sloves je základní vazba s předložkou o a se šestým pádem. Tedy například debatovali o politice nebo přemýšlím o budoucnosti. U slovesa přemýšlet už slovník ze 60. let minulého století dokládá i vazbu přemýšlet nad čím, kterou ještě označuje jako řidčí. Tedy přemýšlím nad řešením úlohy, přemýšlím nad knihou. U slovesa přemýšlet už je dnes vazba přemýšlet nad něčím zcela běžná.
2: A jak je to u slovesa debatovat? Už jste řekla, že základní vazba je debatovat o projektu nebo debatovat s kolegy o výsledcích voleb, ale debatovat nad něčím?
3: No, musím říct, že všechny výkladové tištěné slovníky češtiny 20. století uvádějí u daného slovesa jen vazbu debatovat o čem. Pravděpodobně především vlivem podobnosti významu se slovesem diskutovat proniká vazba nad něčím i ke slovesu debatovat. Dříve nebyla přijímána, ale postupně se stabilizuje a nejnovější slovník, akademický slovník současné češtiny, už je také u slovesa debatovat dokládá s příkladem. Radní obce debatují nad sestavením letošního rozpočtu.
2: Závěrem tedy můžeme říct, že u obou zmiňovaných sloves je vazba nad čím náležitá?
3: Je a dodat, že je ale v užití vazeb významový rozdíl. Přemýšlet nebo debatovat o něčem má význam spíše obecný. Debatovat nad něčím nebo přemýšlet nad něčím označuje význam konkrétněji, znamená analyzovat nebo intenzivně se něčím určitým zabývat.
2: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a příště můžeme přemýšlet třeba o vašem námětu. Pošlete nám ho na adresu info@pl.rozhlas.cz.

Seriál Tajemství technických památek nám dneska přiblíží krušnohorský Semmering. Více se o železniční trati s velkým stoupáním, mosty a tunely, vybudovanými už v 19. století, dozvíte za chvíli. Teď Anaka a bezvětří. To platí. A slunečno taky.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Tajemství technických památek. Technických památek.
1: Označení Krušnohorský Semmering se používá pro horský úsek železniční tratě číslo 142 z Karlových Varů do německého Johannsgerkstatu. Mezi Nejtkem, Novými Hamry a Perninkem totiž vlak musí překonat prudké svahy a ostré oblouky, podobně jako na proslulé rakouské horské dráze Semmeringbahn.
2: První základy trati z Karlových Varů do Johannsgerkstatu přes Nejdek a Potůčky. První ta koncese byla z roku 1881, ale ta trať vedla ještě původně Chodov, Nová Role, Nejdek. Ta větev z Karlových Varů se připojila po pár let později a vlastně dokončená ta trať byla až úplně celá až na hranice teprve v roce 1899. Což je o nějakých 18 let později.
3: Podle vlakvedoucího Jana Čecha patří trať s celkovou délkou 47 kilometrů k těm náročnějším.
2: Je to horská trať, mnoha oblouky, poměrně táhlé a dlouhé stoupání, které místy dosahuje něco málo přes 30 promile. V dobách, kdy tady jezdily parní lokomotivy nebo v dobách socialismu ty starší dieselové lokomotivy, docházelo k jejich přehřívání a vlastně v mnoha případech se stalo, že vlak nedojel.
3: Na nástrahy horské trati pak vzpomíná bývalý strojvedoucí Jan Kemr, který na trati jezdil 45 let.
4: Ku příkladu v roce 1977 ujeli vozy z Horní Blatný, při posunu posunovali, strčili do těch vozů, oni ujeli dolů. Dolů je spád 30 promile, to je velký spád na dráze, umíte si to představit. Bylo to v dubnu a volali do Potůčku, tomu, tam byl ještě náčelník a říkali, nepřijeli vám tam nějaký vozy. Projeli, říkali, asi 100 km rychlostí dolů, dojeli do Německa, přes hranice, tam nic nebylo a volali do Německa, nepřijeli vám tam nějaký vozy a v Německu říkali, my nevíme, jdem se podívat. Tak se šli podívat a tam byl ještě sníh v tom dubnu, na ty koleje nevyčištěný z těch Čech, ty vozy tam zajeli, ani nevykolejili a nic se nestalo.
5: Příští stanice Nejdek Tisová, zastávka na znamení.
2: Když se podíváme na profil tratě, tak vidíme v každém oblouku, jak se tady trváme, buď dolů nebo nahoru, to znamená klesání nebo stoupání. Momentálně jedeme nahoru směr Radost, což znamená i železniční přejezd na Radosti u Perninku, což je nejvyšší bod trati, a pořád se jedeme nahoru. Je to možná i takový pocit, že je to i cítit, že prostě ten vlak pořád stoupá.
3: Nejvyšší bod na trati se nachází v nadmořské výšce 915 metrů u stanice Perning, kde je zároveň největší 20-metrový kamenný viadukt se 6 oblouky. Z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstatu vlak s maximální rychlostí 60 km v hodině dojede zhruba za 75 minut. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: 11 hodin a 34 minut, to je přesný čas, schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale třeba také kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak mohou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl našeho volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 1,80. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 1,80 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je schodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30 až 40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, že Šlovický vrch u Dobřan na jižním Plzeňsku je od roku 2018 přírodní památkou? Jedná se o bývalé vojenské cvičiště. Kromě vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zde také žije stádo divokých exmoorských koní. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

Přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. Jak nenaletět? To si řekneme už za chvilku.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet je plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvody jsou různé. Chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: No a zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin. Teď už se blížíme k poledním zprávám, budou tady za 4,5 minuty.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policejní oddělení ve městě Touškově má nové zázemí. Najít kompromis mezi turismem a ochranou přírody je hlavním cílem konference u příležitosti 10. výročí existence KKO Brdy. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer přibývání oblačnosti, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku začala fungovat nová policejní služebna. Policisté se přestěhovali ze třetího patra radnice do prostor bývalé budovy pošty. Služebna je bezbariérová a lidé tu najdou i nouzový non-stop terminál Polpoint.
2: V nové policejní služebně v centru města Touškova na adrese Čermínská 26 budou sloužit 4 policisté. Podle webu města se připravuje i oprava dalších prostor budovy, kde má v budoucnu vzniknout zázemí pro nepřetržitý směnný provoz policie. Z města Touškova Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Odborníci, zástupci obcí i ochrany přírody hodnotí 10 let existence chráněné krajinné oblasti Brdy. V domě přírody KKO na zámečku Tři trubky u Strašic na Rokycansku analyzují dosavadní proměnu území z pohledu péče o krajinu, turismu i dopadů na okolní obce. Pokračuje Dagmar Filo z destinační společnosti Rokycansko a Nepomucko.
3: Budeme se bavit o tom, jak by se Brdy měly rozvíjet v dalších letech. Velkým tématem bude návštěvnost a hledání rovnováhy mezi tím, aby byly Brdy dostupné návštěvníkům, ale zároveň si zachovaly svoji autenticitu a jedinečný charakter. Pozvali jsme proto kolegy z Českého krasu a Českého lesa, kteří představí své zkušenosti a příklady dobré praxe.
0: Evropská komise souhlasí s odložením takzvaného metanového nařízení. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová to řekla na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Metanové nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima. Odložení jeho účinnosti jako první navrhlo Česko.
4: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Posádka z lodi, která se potopila po dronovém útoku u Bulharska, je nezvěstná, oznámil to rumunský premiér Roman Radev. Útok na dvě nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Druhé plavidlo začalo po zásahu hořet. Posádku se podařilo evakuovat. Sport. Světová tenisová jednička Jannik Sinner už letos hrát nebude. 25-letého Itala dál trápí pravé koleno a na kurty se vrátí až v příštím roce. Sinner to oznámil v prohlášení na svém instagramovém účtu. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer od jeho západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, přichodně až dobré, aby jo na dvojce, tedy střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte na dálnici D5 kolem 132. kilometru ve směru na Plzeň mezi sjezdy na Mlínec a Bor na Tachovsku. V odstavném pruhu tam stojí porouchané vozidlo, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Úterní písničky právě začaly, máme 4,5 minuty popoledně a tak vám přeji příjemný poslech Českého rozhlasu Plzeň. Tady je Stanislav Jurík, telefonní linka do studia 221 554 222. Připomínám, že svátek má dneska Hanuš a dokonce jednomu oslavenci budeme hrát, protože tu má písemnou gratulaci. Za chvilku.

Začneme gratulací, která přišla písemně a je k půlkulatinám, takže si ji teď přečteme. Prosíme vás o zahrání písničky pro paní Lídu Matějkovou z Bolešin k jejím dnešním 75. narozeninám. Milá Lído, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti, šťastné kilometry na kole a radost z vnuček, Barunky a Elišky. Také ti děkujeme za krásnou oslavu. A podepsáni jsou tady Jana a Vašek, prosí o písničku Jsme děti slunce. Tak gratulujeme k 75. narozeninám.

Další vzkaz napsala paní Sylvie. Hezké úterý, dneska má 40. narozeniny česká zpěvačka Tereza Kerndlová. Tak prosím, zahrajte nějakou její písničku. Bude to Hanušům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, taky vám do rádia a všem posluchačům. Moc děkuji, Sylvie. A my gratulujeme Tereze Kerndlové.

0: A teď už je to telefonická gratulace, a to ze Gdyně od paní Marušky. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Komu budeme hrát?
1: Se dožívá 94 let paní Milada Souškova

0: Dáme písničku. Děkuju za zavolání, mějte se hezky.
1: Nashledanou.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá,

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Pokračujeme v písničkách pro vás s datem úterý 6. října. Teď se dovolal pan Standa. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Stando. Já vás taky zdravím. Samozřejmě zdravím všechny posluchače, který takový krásný den dneska opět poslouchají Český rozhlas Plzeň. A obzvlášť bych jsem chtěl pozdravit do Černotína Láďu Palucha, který bude určitě poslouchat písničku, kterou mu pošlu pro zlepšení nálady, a je to Jaromír Nohavica, nádherná písnička od něj, hlavně pravdivá, pane prezidente.
0: Dobře.
1: A Stando, moc vám děkuju a zase někdy.
0: Rádo se stalo, zase někdy, Stando, nashledanou.
1: Naslyšenou.

0: Pan Vladimír nám volával z Radkovic na Přešticku. Teď se ale ozval od někud jinak, že by se přestěhoval. Zdravím vás, Vladimíre, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a v rozhlasu. Ale my jsme Radkovice u Měčina.
0: Ano, ano.
1: U Přeštici jsou jiný. Já bych chtěl oznámit známým kamarádům, kamarádkám, že dnešním dnem už jsem se přestěhoval do Klatov, do domova pro seniory. Jsem velice spokojený, jsme dva na pokoji s pánem ze Slavošovic. A hlavně bych chtěl pozdravit Václava Klingra do Březí, paní Jitku Vlčkovou z Radkovic, paní Marie Duchková z Radkovic a hlavně paní Marie Slunčíkovou z Hoštiček. A Maruško, opravdu líbí se mi tu, už jsem ubytovaný a už jsem i měl i oběd. A vám moc krát děkuji za zahraní.
0: Taky děkujeme.
1: A zase někdy naslyšenou.
0: Ať se vám tam líbí dlouhodobě, mějte se hezky, pane Vladimíre, nastaráno.
1: Děkuji moc krát.

je tu další písemná gratulace, která přišla v tomto znění. Prosíme o zahrání písničky Nejhezčí dárek pro paní Andulku Hládkovou z Brnířova, která dnes své narozeniny slaví a my jí přejeme hodně štěstí a zdraví. Spokojenost, vše dobré, pohodu a radost ze zahrady a kvetoucí zahrádky, která je od jara až do zimy plná květin, přejí všechny kamarádky, přátelé a kamarádi od brnířovského Parezu. Děkujeme za písničku a srdečně zdravíme z prosluněného Brnířova. Děkujeme za pozdravy a gratulujeme k dnešním narozeninám Andulce. Já tak

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Ještě tu máme další písemnou gratulaci, která přišla do dnešního pořadu. Prosila bych o zahrání písničky Vzpomínky zůstanou pro vás do rádia, taky pro sestru Janu, bratra Jirku, Aničku a jejího manžela, pro Kašovi Domrákova a všem posluchačům. Moc děkuji za zahrání, ráda si poslechnu, přeji hezký den, podepsána Marie Špacová. Tak posíláme písničku od skupiny Holky.

Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Vidíš okna první elektriky? Poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

Kaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Tam si chystáš Hurvajs?
1: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
0: A co naše divadlo?
1: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
0: Tak přičte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
1: ITEP.plzeň.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcínu na COVID. Červené poříčí na Klatovsku má na obecních budovách fotovoltaické elektrárny. Historii Čerchova v Českém lese na Domažlicku přiblíží nová venkovní expozice. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer přibývání oblačnosti, teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na COVID, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Červené poříčí na Klatovsku instalovalo na dvě obecní budovy fotovoltaické elektrárny. Jedna je na obecním úřadu, druhá na spolkovém domě. Náklady na obě zařízení byly kolem 2 milionů korun, říká starosta Karel Karásek ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Na tom spolkovém domu ta je složitější, protože tam jsme spojili s tou fotovoltaikou využití té fotovoltaiky nejen spolkovního domu, ale i veřejného osvětlení. Ta stála asi 1 400 000, protože tam máme i bateriový úložiště.
3: Na tuto fotovoltaickou elektrárnu má obec přislíbenou dotaci 600 tisíc z Ministerstva životního prostředí. Historii Čerchova v Českém lese na Domažlicku v různých časových obdobích přiblíží nová venkovní expozice. Právě teď se dokončuje. Těsně pod vrcholem v místech, kde dřív byly ostnaté dráty a železná opona, budou 4 interaktivní scény, říká koordinátorka projektu Kristýna Pinkrová.
5: 4 zastavení představují milníky v historii Čerchova. To první, kdy Čerchov patřil přírodě, na druhém, kdy byl objeven a zpřístupněn turisty. To třetí představuje takovou nejsmutnější éru 20. století, kdy byl Čerchov v zakázaném pásmu a Čerchov dnešní jako místo setkávání. Sport.
3: Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje série Masters v Pekingu. Japonku Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7. V čínském hlavním městě naopak vypadla Linda Nosková, která ve dvou setech podlehla Rusce Alexandrovové. Na kurty už nastoupila i Nikola Bartuňková, která zatím nad Rakušankou Krauzovou vede 1-0 na sety.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, přechodně až dobré, aby jo na dvojce, tedy střední stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Práce údržby omezují provoz na dálnici D5 mezi kilometry 81 až 78 ve směru na Prahu. Levý jízdní pruh je tam uzavřený, dejte tam pozor. A práce údržby probíhají na dálnici D5 i ve směru na Rozvadov, a to mezi kilometry 116 až 119. Tam je uzavřený odstavný pruh, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval,
1: no,
0: ale
1: no,
0: nebyl to, nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. Odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku, opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promluvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal,
1: nečekal
0: skutečně.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce naťukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal za pandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavadská, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No, já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, aby byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No, ale jako daber jste nabil jistoty?
1: No, to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, to jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický, tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou

0: ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, nashledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, že jo, novou.
1: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
0: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
1: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a tahají, nebo chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: To je solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra, a to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl, a teď je Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to, a je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí, že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelný, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No, a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když si vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu. Nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju. Jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu. A možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako toho stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce jedné. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte. Já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti, že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmílmérem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny. Takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: i
0: pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárnil lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, daber a také tatínek tří synů. Dva z nich tedy budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je neláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí. Jsou a stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám, kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: Ne, nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Přesně 20 let můžou řidiči využívat kompletně dokončenou dálnici D5. Poslední chybějící úsek šel do provozu 6. října 2006. Vejprnice připravují proměnu lokality Hájíček na Lesopark. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 23 stupňů. Příjemné odpoledne přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Přesně před 20 lety byla dokončená dálnice D5. Její stavba začala v roce 1977 mostem v Berouně a úsekem u Prahy. Postupně přibývaly další hotové úseky. Posledním byl obchvat Plzně. Proti trase obchvatu protestovala ekologická sdružení i dotčené obce. Nakonec ale došlo k dohodě a 6. října 2006 začala auta jezdit i úsekem mezi Útušicemi a Černicemi. Jehož součástí je i tunel Valík. Nárůst dopravy a aktuální zatížení dálnice popsal mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: V roce 2010 bychom na dálničním obchvatu Plzně napočítali přes 20 000 vozidel denně. V současné době jich tudy projede téměř 40 000. Veškerý tento provoz, a že ho není opravdu málo, jsme tak dokázali odvést mimo zastavěná území a tím se výrazně zvýšil nejen jízdní komfort, ale i bezpečnost na našich silnicích.
0: Ve Vejprnicích na severním Plzeňsku chystají postupnou proměnu lokality Hájíček v nový lesopark. Obec má hotovou architektonickou studii a chystá další projektovou přípravu. Zelené území u Suchého dolu a hřbitova nabídne nové pěší cesty, odpočinková místa s lavičkami, osvětlení i opatření pro zadržování dešťové vody.
3: Cílem je zachovat přírodní charakter místa a doplnit v něm zeleň. Území bude přístupné z ulic Hornická, Za farou a Družstevní. Podle webu Vejprnické radnice nemá Hájíček působit jako typický městský park, ale jako kultivovaný přirozený lesopark s drobnými prvky pro trávení volného času. Z Vejprnic Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Nových aut se v Česku od ledna do konce září prodalo meziročně víc, skoro o 4,5 tisíce. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Celkem se prodalo přes 186 tisíc osobních aut. Většinu, zhruba 75%, nakupovaly firmy, zbytek soukromí zákazníci. Rostl i zájem o motorky. Oproti stejnému období v minulém roce se jich prodalo o zhruba 27% víc. Laureátem letošní Nobelovy ceny za fyziku je belgický částicový fyzik Francis Halsen. Dnes to oznámila švédská královská akademie věd. Nobelův výbor Halsena ocenil za průkopnickou práci při vybudování observatoře určené k detekci jedněch z nejhůř zachytitelných částic ve vesmíru, takzvaných vysokoenergetických neutrin, a za objasnění toho, jak tyto částice vznikají. Zítra švédská královská akademie věd oznámí laureáta Nobelovy ceny za chemii. Ocenění si pak všichni přeberou v prosinci. Sport. Tenista Jiří Lehečka na titul v Tokiu nedosáhl. Ve finále turnaje ATP 500 prohrál ve dvou setech s Carlosem Alcarazem ze Španělska. V novém vydání žebříčku by se měl posunout na 16. příčku. Počasí. Večer bude skoro jasno až polojasno, v noci postupně až oblačno, hlavně v údolích ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, v místech se zmenšenou oblačností až 4 stupně. A zítra čekejte zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne skoro jasno až jasno. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biozátěž na dvojce. Tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte v Horažďovicích na Klatovsku, v Komenského ulici, nedaleko odbočky do Jiráskovy ulice a místní základní školy. Stala se tam nehoda nákladního auta s motorkou. Je to nehoda se zraněním. Na místě jsou všechny záchranné složky. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné odpoledne, teď chvilku po 14. hodině přejeme. S vámi je Český rozhlas Plzeň a jeho odpolední vysílání. Na nebezpečí kyberpodvodů dnes upozorňují policisté v jednom z plzeňských obchodních center. Mají sebou i maketu Bitcoin matu a my vám víc povíme za chvilku. Přidáme i tipy pro volný čas nebo rozhlasové tržiště. Přejeme pěkný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet je plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily anebo sociální sítě a důvody jsou přitom různé. Chtějí pobavit anebo šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a ještě dodejme, že zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Plzni. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tady už je několik tipů na dnešek 6. října. V Muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici začne v 17 hodin vernisáž výstavy s názvem Jan Soukup – Ohlédnutí. Součástí programu bude také vystoupení zpěvačky Vlaďky Bauerové. Výstava je přístupná do 30. listopadu. Ženský pěvecký sbor Karmina Přeštice dnes zve na koncert ke stému výročí narození plzeňského hudebního skladatele Jaromíra Bažanta. Koncert se koná v Plzni v Domě hudby, a to od 19 hodin. Ve vlastivědném muzeu doktora Hostaše v Klatovech se v 17 hodin uskuteční slavnostní zahájení výstavy nazvané Rituál a magie starých válečníků. Knihovna města Plzně od 18 hodin uvádí kultovní osobnosti moderní hudby Louis Armstrong Sečmo a vznik jazzu, hudebního fenoménu 20. století. Přednášku připravil hudební publicista Zdeněk Raboch. A do kinosálu v Horšovském Týně se přijďte podívat na slavnou one-man show Co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech mezi námi, o lásce, o partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Začátek je tady v 19 hodin.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a pokud se právě teď nacházíte v plzeňském obchodním centru Plaza, tak dost možná narazíte na několik policistů. Mají sebou maketu Bitcoin matu a kolem jdoucí upozorňují na nebezpečné kyberpodvody. Já už teď po telefonu zdravím jednu z policistek, mluvčí Michailu Rendlovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den vám i vašim posluchačům. Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Nějaký hluk, snad se slyšíme. Zajímá mě tady ta maketa Bitcoin matu. Proč ji máte sebou?
1: Maketu Bitcoin matu máme hlavně proto, abychom lidem ukázali jeden z konkrétních způsobů, jak se dnes podvodníci snaží dostat k jejich penězům. Často zavolá vždy falešný bankéř nebo policista a tvrdí, že je účet napadený a že je potřeba peníze v uvozovkách zachránit. Například je tedy vybrat a nebo vložit právě do Bitcoin matu. Jenže Bitcoin mat není žádný bezpečný trezor ani bankovní zařízení a pokud tam člověk peníze podle instrukcí podvodníka vloží, může o ně nenávratně přijít. Chceme proto lidem na místě tento trik názorně ukázat a zároveň jim vysvětlit, že skutečná banka ani policie po nich takový postup nikdy požadovat nebudou. No a právě tady v nákupním centru budeme především s lidmi mluvit a upozorňovat je na to, že podvodníci dnes dokážou být velmi přesvědčiví. Popíšeme jim konkrétní situaci, se kterými se mohou setkat, když se bude jednat o případy z naší praxe, například tedy o falešné telefonáty různých bankéřů, policistů, ale také podvodné SMS zprávy nebo investiční nabídky. A právě nejen návštěvníkům nákupního centra chceme také připomenout, že pokud budou mít byť jen sebe menší pochybnosti, tak není žádná ostuda si telefonát ověřit nebo hovor jednoduše ukončit. Bo právě naopak. Právě pár vteřin opatrnosti může člověka ochránit před ztrátou celoživotních úspor.
0: Kyberpodvody mohou mít různou podobu. Co dalšího ještě podvodníci zkouší? Na co všechno si dát pozor?
1: No, těch způsobů je bohužel celá řada. Velmi častý je, jak jsem již zmiňovala, ten falešný bankéř nebo policista, který tvrdí, že máme napadený účet a snaží se nás přimět právě převodu peněz nebo k jejich výběru. Dále jsou to falešné investice, podvodné SMS zprávy s odkazy například na údajnou pokutu, dále podvody při prodeji zboží na internetu nebo takzvané romantické podvody. Častým trikem je také přesvědčit člověka, aby si nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup k telefonu či počítači. Scénáře se mění, ale princip bývá vždy stejný. Podvodník se snaží získat naše peníze, osobní údaje nebo právě přístup k účtu.
0: Máte nějaká data, jestli takových případů přibývá nebo je tomu naopak?
1: Ano, data máme. Právě v roce 2021 jsme na území našeho kraje evidovali celkem 479 případů IT kriminality. V loňském roce jsme zaevidovali 896 těchto případů, což je o 417 případů více než před 4 lety. Jinými slovy řečeno, počet případů se za 4 roky zvýšil téměř dvojnásobně. No a v letošním roce od začátku ledna do konce měsíce srpna evidujeme již 587 těchto případů.
0: Ještě poslední otázka, ta vaše dnešní akce je preventivní. Zkuste tedy nějak, prosím, stručně připomenout základní doporučení, jak tedy podvodníkům nenaletět.
1: Nejlepší je si zapamatovat jednoduché pravidlo, a to je pravidlo 3Z, tedy zastav, zavěs a zkontroluj. Zastav, tedy nenechte se vystrašit a nedělejte nic pod tlakem. Podvodník chce, abyste jednali právě rychle a bez přemýšlení. Zavěs, to je pokud vám volá údajný bankéř nebo policista a chce po vás peníze, přístupové údaje nebo instalaci nějaké aplikace, hovor okamžitě ukončete. No a potom zkontroluj, sami si zavolejte do své banky, policii nebo někomu blízkému na oficiální číslo a ověřte si, co se skutečně děje.
0: Děkujeme i za tyhle rady. V odpoledním vysílání s námi dnes byla policejní mluvčí Michaela Reindlová. Mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
1: Děkuji a přeji hezký den.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Víte, že Rabštejn nad Střelou je nejmladší a nejmenší historické město v Česku? Leží v kaňonu řeky Střely a točily se tu filmy Cesta z města nebo Šťastný smolař. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: No a teď už pro vás otevíráme rozhlasové tržiště. Volat nám můžete na číslo 221 554 222 a už tak děláte, takže začínáme. Vítejte.
4: Dobrý den. Já bych sem chtěl prodat bubnovou sekačku a za druhý bych prodal králíkárnu na 4 koce. A bylo by to na telefonním čísle 739 358 439 a je to lokalita Domažlicko.
3: Domažlicko, ano, ještě jednou číslo 739 358 439. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Ano, děkuji, naschledanou.
3: A tržiště pokračuje, vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Tak už vás posloucháme, co pak prodáváte?
5: Ano, dobrý den, já volám z Plzně jihu a prodám 4 péřové prošívané deky nové na číslo telefonu 607 166 678. Děkuji,
3: nashledanou. Ještě jednou vaše číslo 607 166 678. I vám přejeme krásný den, naslyšenou. A pokračujeme, teď máte slovo vy, dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchač Domažlicka. Zdravím vás i posluchače rádia. A já bych chtěl nabídnout králíky kalifornské, vhodné do chovu i na maso na spotřebu. A cena by byla zhruba tak 100 korun za kilogram živé váhy. A je to tedy, jak jsem již řekl, je to Domažlicko. A moje číslo telefonu je 723 970 128. Děkuji za inzerci a naschledanou.
3: Není zač, naslyšenou, já to číslo ještě zopakuji, 723 970 128 a můžeme pokračovat. Slovo teď máte vy, dobrý den, vítejte ve vysílání.
7: Přeju krásný den, já volám z Plané a měla bych tady borůvku, takzvaný mukovník. Je to borůvka, která je hlavně na sirupy a vyroste do výšky až 4 metrů a letos jsme z toho sklidili 5 kyblů borůvek. A je to na telefonu 720 100 262.
3: 720 100 262, to je vaše číslo, máme zapsáno, naslyšenou.
7: Děkuji, děkuji, nashle.
3: A tržiště ještě pokračuje, vítejte, dobrý den.
8: No, dobrý den, to se hlavně na prodej králíky bourbonské a pak papoušky královské a rozeny slámožduté. A bylo by to na telefonu 776 666 135.
3: A voláte odkud, prosím?
8: 630.
3: Dobře, a vaše číslo, tedy ještě jednou 776 664 135. Mějte se hezky, naslyšenou.
8: Děkuji,
3: a v tržišti ještě dáme prostor pro váš inzerát. Dobrý den.
9: Dobrý den, já bych prodala zimní pneumatiky na Fabii 185/60 TXL, hloubka dezenu žádná celá 5 desetin milimetrů, jsou bez disků, dále CDčka různá, populární dechová hudba, tramská muzika, Morava, Moravské Slovácko, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a dále televizi LG, uhlopříčka 56 cm za 1000 korun tu televizi.
3: Ano.
9: Na telefon 603 539 070. Děkuji a naslyšenou.
3: Ještě nevím, zda jsme řekli, prosím, odkud voláte?
9: Volám z Klatovska.
3: Z Klatovska, děkujeme za doplnění a vaše telefonní číslo ještě jednou 603 539 070. Mějte se hezky.
9: Děkuji.
3: Není zač.
9: Naslyšenou.
3: Naslyšenou. A tím už dnešní rozhlasové tržiště končí. Další otevřeme opět zítra ve stejném čase.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další budou následovat. Do ukrajinského Charkova letos z Plzně zamířila druhá tramvaj. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Do Česka už dorazilo zhruba 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojticha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
3: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé, tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
2: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Plzeň darovala Ukrajině další tramvaj. V uplynulých dnech odeslala do Charkova vůz typ K3R. Kvůli délce bylo nutné tramvaj rozdělit, říká mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
4: Je tvořena třemi články a pro přepravu tak musela být rozložena na jednotlivé části. V letošním roce se jednalo o druhou darovanou tramvaj a do konce roku budou na Ukrajinu přepraveny ještě další dvě tramvaje. Kromě tramvají byly do Charkova v letošním roce darovány ještě 4 autobusy a 5 trolejbusů.
2: Správa Švihovského hradu opravuje velkou stodolu na nádvoří. Kompletní rekonstrukce, včetně výměny střechy, přijde na 10 milionů korun. Po jejím dokončení bude mít objekt novou funkci, upřesňuje kastelán Lukáš Bojčuk.
5: Připravujeme nové zázemí pro návštěvníky a zejména pro kulturní akce. Budou tam toalety, bude tam nějaké místo pro catering, bude tam i šatna pro účinkující, takže v areálu hradu budeme mít to zázemí, které nám tady na hradě chybí, pro pořádání různých kulturních akcí a podobně.
2: Nové zázemí by mělo být hotové na příští návštěvnickou sezónu. Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii, vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí 13,3 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát víc než v Irsku nebo třeba Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku i Slovinsku. Data také ukazují, že téměř polovina Čechů dá na bydlení přes třetinu svých příjmů. Desetina Čechů pak zaplatí přes 50% svého platu. Nejsložitější situaci mají mladí lidé mezi 18 a 29 lety. Sport. Hokejisty Plzně čeká dnes další zápas v Lize mistrů. V souboji jediných 100% úspěšných klubů nastoupí doma proti švédskému Skellefte AIK. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. O udržení postupových pozic pro play-off bude usilovat Liberec, který od 18 hodin přivítá švédskou Frölundu.
1: Počasí.
2: Večer bude skoro jasno až polojasno, v noci postupně až oblačno, hlavně v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, v místech se zmenšenou oblačností až 4. A zítra čekejte zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne skoro jasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biozátěž na dvojce. Střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Tři osobní auta se srazila v Plzni v Plaské ulici. Na místě je policie. Další nehodu v Plzni šetří policisté ve Folmavské ulici poblíž odbočky do ulice U letiště. A bouralo se ještě v Horažďovicích na Klatovsku v Komenského ulici. Všemi úseky projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Také po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvilku vás naučíme péct kynuté rohlíčky máčené v másle. Je to veliká dobrota. Také pro vás máme soutěž. Dnes si svoji knihovnu můžete rozšířit o román Tisíc očí od Ivana Fíly. No a také připomeneme, že přesně před 20 lety byla zprovozněna dálnice D5. Jsme rádi, že nás posloucháte. Přejeme i nadále pohodové odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: No a jak jsme se líbili, teď už míříme do kuchyně. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. Naučíme se teď tedy zmíněný recept dělat ovšem s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Jak s tím posledním receptem naloží Roman Paulus, se ptal Patrik Rozehnal.
1: Jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, tedy do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Nádhera.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. A rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
4: Dáme si, Patriku.
1: Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau.
4: A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval. Teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
4: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: No tak pokud jsme vás nalákali, tak vězte, že recept na kynuté rohlíčky máčené v másle od

0: zapojte do hledání receptu desetiletí.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

No a teď se vás zeptáme, čtete rádi? Podzim je skvělé období na to zachumlat se v teple s knížkou. A my teď vaši knihovničku můžeme obohatit o knížku, o kterou budeme soutěžit právě teď. Jde o román Tisíc očí od Ivana Fíly. Je to napínavý román o vině, trestu, pomstě a odpuštění. Je to údajně knížka, kterou nebudete číst, ale žít. Román Tisíc očí je inspirovaný skutečnými událostmi. Je to napínavá rodinná sága mapující období od druhé světové války až do současnosti. Je to sugestivní příběh o hledání vlastní identity, vině a trestu, pomstě, odpuštění a zavede nás do pekla koncentračních táborů, rozbombardovaných německých měst, komunistických gulagů a do drsné a také zádumčivé krajiny Jeseníků. O tomto románu se říká, že je to existenciální drama s prvky mystického thrilleru. Ivan Fíla zkrátka vytvořil moderní evropský román, jakési trpké svědectví o minulosti, která stále formuje naši přítomnost. Tak tolik asi ke knížce. No a tuhle knížku získáte právě teď, pokud nám ovšem jako první zavoláte. A my si ověříme, jak pozorně posloucháte naše vysílání, protože soutěžní otázka zní, se kterým šéfkuchařem Patrik Rozehnal před chviličkou v našem vysílání připravoval kynuté rohlíčky máčené v másle, tedy úplně jiné téma, ale zajímá nás

0: nás, jak pozorně posloucháte naše vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: A vypadá to, že nějaké zájemce o knížku Tisíc očí tady máme, protože telefony se nám rozblikaly, tak koho pak tam máme?
2: Ale
0: dobrý den. Haló, haló.
2: Dobrý den. Dana z Domažlic.
0: My vás zdravíme do Domažlic. Paní Dana nebo Anna?
2: Dana.
0: Dana.
2: A chci říct, že to byl pan Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: No, tak Patrik Rozehnal je správně, ale pan Maršálek to bohužel nebyl. Ne, ne, ne, před chvilkou vařil někdo jiný. Ale pokud chcete, tak vám nabídnu tři možnosti, protože to jsem chtěla udělat, tak ať je to spravedlivé, tak zkuste vybrat tu správnou. Tak buď to byl Roman Paulus, nebo Radek Kašpárek, a nebo Jaroslav Sapík.
2: Je, tak to jsem vůbec neslyšela, že jste o tom říkali.
0: No, tak zkuste
2: kdo
0: vybrat.
2: To byl?
0: Před chviličkou v našem vysílání. Tak
2: to vím, že jsou tyhle ty tři, ale který by to byl, to nevím. To nevím teďko, který.
0: Nevadí, tak zkuste
2: typnout. Já řeknu jednoho.
0: No, a který?
2: Tak Sapík třeba.
0: Jaroslav Sapík. A ten to bohužel nebyl. No, střílela jste vedle, nevadí, děkujeme vám, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Dáme teď šanci někomu dalšímu. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, paní Jaroslavka, slyším, byl to Roman Paulus.
0: Ano, byl to Roman Paulus, přesně tak. A bylo to tak rychle, že jsme si ani nestihli říct, tak kdopak, že se k nám dovolal.
3: Tady Antonín Ambros, Bošoumros Petřebové.
0: Pan Antonín, čtete rád?
3: Velmi.
0: Knihu Tisíc očí, už jste o ní slyšel?
3: Ne, to bylo málo.
0: Tak to pro vás bude novinka, my vám moc gratulujeme, právě tento román právě teď vyhráváte, tak ať si knížku užijete a mějte se moc hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou a děkuji.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Plzni. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, že Padrčské rybníky jsou jednou z nejcennějších součástí chráněné krajinné oblasti Brdy. Vyskytuje se tu řada chráněných živočichů. Hnízdí tady orel mořský, čáp černý nebo volavka popelavá a žije tady i vidra. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Tak to byl Olympik v našem odpoledním vysílání a teď jedna aktualita. Na dálnici D5 u Plzně dnes začala rozsáhlá kontrola přepravy nebezpečných věcí. Jedné ze dvou letošních největších akcí tohoto druhu v Evropě se účastní inspektoři z 9 evropských zemí, kterým asistuje chemická laboratoř hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Střemošné. Pracovníci tuzemské inspekce silniční dopravy, ale také kontroloři z Francie, Nizozemska nebo Polska zastavují kamiony nebo cisterny a prověřují přepravu žíravin, pohonných hmot, plynů anebo radioaktivních látek.
1: Když nemá datum, to není vždy problém, ne?
2: Skupina kontrolorů právě tady na dálničním odpočívadle zastavuje postupně kamiony nebo cisterny z Bulharska, z Česka, z Polska. Právě teď zastavili cisternu s českou registrační značkou a začíná kontrola.
3: Technical control document?
4: Je stěžením ukazatelem takzvaná oranžová tabulka, kdy na těch vozidlech uvidíte v podstatě oranžovou tabulku, která značí, že převáží nebezpečný náklad.
5: Tak ta kontrola v podstatě probíhá tak, že si kolegové samozřejmě vyžádají od řidiče dokumenty, a to zejména dokumenty k nákladu, kde už jsou nějaké podmínky, jak ty zápisy musí vypadat, aby třeba pak složky další v případě nějaké nehody věděli, co se přesně veze.
2: Říká mi expert z inspekce silniční dopravy Josef Matěj.
5: Třeba u těch cisternových vozidel, tak tam se kontrolují i technické stavy těch cisteren, například, jestli jsou připraveny na převoz těch látek, jestli to odpovídá tomu, co je uvedeno v těch dokladech, a samozřejmě, jestli nejsou vady na tom stavu jako takovém.
2: A jaké jsou ty nejčastější prohřešky?
5: Problémy s dokumentací, co je mnohem horší, setkáváme se poměrně často s nezabezpečeným nákladem, což přímo ohrožuje bezpečnost toho transportu, kdy v podstatě může dojít k tomu, že při typicky prudkém brždění dojde k rozbití toho materiálu, vyteče ta látka. Jakýkoliv problém, únik těch látek může představit nakonec jako velmi velké nebezpečí, protože opravdu jako nebezpečné věci jsou prostě nebezpečné věci a můžou poškozovat infrastrukturu, případně ohrožovat životy.
2: Jakou sankci můžete uložit na místě nebo tak, v nějakém řízení?
5: Tak vlastně na místě jako inspekce můžeme uložit nejvýše pokutu 10 000 řidiči a případech, které nám umožňuje zákon, až 200 000 kauci dopravci, s tím, že ve správním řízení dopravce může dostat pokutu až 700 000.
6: I always hear that everybody who was on the spot.
2: Podle Heinze Alberta Stumpena, ředitele organizace, která v Evropě zastřešuje jednotlivé národní inspekce silniční dopravy, takovéto kontroly za účasti inspektorů z různých zemí přispívají k tomu, že se sjednotí pravidla kontrol a že inspektoři z jednotlivých zemí tak si předávají svoje zkušenosti.
6: And the trend is to get better.
2: Říká také, že se ta situace při přepravě nebezpečných látek zlepšuje. Dopravci si na ta pravidla dávají více pozor. Teď už kontroloři zastavují další cisternu.
7: Já vás požádám o vaše doklady. Chápu vás úplně, že se na mě budete mračit.
2: Jeden z řidičů tady už čeká na výsledky kontroly. Jsou ty kontroly přísné?
8: Ne, tak jakoby každý děláme svoji práci tak, jak máme, že jo.
2: Vy jste tou kontrolou prošel, neprošel, jak
8: ještě,
2: co vám
8: ještě nevím, jakoby zatím by mělo být všechno v pořádku.
3: It's a support for the tanks.
2: Z dálnice D5 Lukáš Milota, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdyby se dal ovládat čas, co byste si prodloužili?
1: Den.
2: Noc.
3: Prázdniny.
4: Léto.
5: Jaro.
6: Zimu.
7: Jezdit na kole.
8: Být na hřišti.
9: Jezdit na brusle.
10: Vánoce.
11: Velikonoce.
12: Podzim.
13: Život.
14: A

Žádné fámy, ale pravda je to, že se blíží 16. hodina a s ní humoriáda dnes s Jiřím Lábusem. Tak ať vám zlepší náladu, protože s humorem jde vždycky všechno líp. Hezký den přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu naopak mírně vzroste. V Plzeňském kraji narůstá počet internetových podvodů a zítra bude oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moc prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 41 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak oproti dnešku stoupne o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Policisté dnes v Plzni s maketou Bitcoin matu upozorňovali na rostoucí počet kybernetických podvodů. Za poslední 4 roky se počet takových případů v plzeňském kraji zvýšil na dvojnásobek. Zatímco v roce 2021 jich policisté evidovali necelých 480, loni to bylo téměř 900 případů kybernetické kriminality. Letos do konce září pak policisté řešili 587 podobných událostí. Policie proto doporučuje dodržovat pravidlo 3Z, říká její mluvčí Michala Reindlová.
2: Zastav, tedy nenechte se vystrašit a nedělejte nic pod tlakem. Podvodník chce, abyste jednali právě rychle a bez přemýšlení. Zavěs, to je pokud vám volá údajný bankéř nebo policista a chce po vás peníze, přístupové údaje nebo instalaci nějaké aplikace, hovor okamžitě ukončete. No a potom zkontroluj, sami si zavolejte do své banky, policii a ověřte si, co se skutečně děje.
1: Historie Čerchova v Českém lese na Domažlicku v různých časových obdobích přiblíží nová venkovní expozice. Právě teď se dokončuje. Těsně pod vrcholem v místech, kde dřív byly ostnaté dráty a železná opona, budou 4 interaktivní scény, říká koordinátorka projektu Kristýna Pinkrová.
3: 4 zastavení představují milníky v historii Čerchova. To první, kdy Čerchov patřil přírodě, na druhém, kdy byl objeven a zpřístupněn turisty. To třetí představuje takovou nejsmutnější éru 20. století, kdy byl Čerchov v zakázaném pásmu a Čerchov dnešní jako místo setkávání. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová porazila na turnaji v Pekingu bývalou světovou jedničku Japonku Osakovou 7-5, 1-6 a 7-6 a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na krajanku Nikolu Bartuňkovou, která zdolala ve 3 setech Rakušanku Krauzovou. Vypadla naopak loňská finalistka Linda Nosková, která podlehla Rusce Alexandrovové. Počasí. Večer bude skoro jasno až polojasno, v noci postupně až oblačno, hlavně v údolích ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. A zítra čekejte zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne skoro jasno až jasno. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky odpoledne přechodně až dobré, aby o zátěž na dvojce tady střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda 3 osobních aut se stala v Plzni v Plaské ulici ve směru do centra před křižovatkou Plaská Vokounová. Na místě je policie. A další nehodu v Plzni máme hlášenou ve Folmavské ulici u křížení s ulicí U letiště I. Tam zasahují policisté, jeden pruh je neprůjezdný, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Ať je podzim nebo léto babí, humoška vás prostě baví.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl. Chtěl ji mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak
1: co bych chtěl.
0: Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano. To bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Jo. Tak uvidíme. Uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pití vajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene, podniková kontrola.
2: Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlicích?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřel.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe. Přemýšleli jsme. Hlavama.
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: Takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno, nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu.
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte? No,
2: takhle, ano.
3: A je to, pač.
2: Ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. A prckama.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady.
2: Vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením. No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a prosekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak vám sekáme.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no,
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No, teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Hořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo.
0: Ano. Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým že.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénárista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky. Ano. Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, ano. taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý deň, Brno z Martina. Pozdravím vás do štúdia a poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.

0: ten děj vlastně bude pokračovat dál. Takže aha, bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, protože dvakrát 13, no, takže to bylo asi rok a tři čtvrtě jsme točili.
1: Rumburek musel dvojnásobně čarovat.
0: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no, ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral? A nebo B?
2: Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Dobré odpoledne.
3: Já vás zdravím, tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
3: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
0: No je.
3: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty pidi lajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy pidi lajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
4: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerejch.
5: To jo, bych vám ani moc nedoporučil.
4: Proč?
5: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
4: Tak to ne. Ale tady, koukám, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
5: No jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
4: Je polévka Karla Hály.
5: Jo, co... to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
4: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
5: No, kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
4: Jo, tady nápoje, no. Specialita závodu, proti všem.
5: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
4: No. Tak vám moc krát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
5: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
4: Tak vy okrádáte lidi.
5: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
4: No, to je pravda.
5: Aby jsme daleko nedošli.
4: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
5: Přijďte v pátek na zabíjačko.
4: Jo, výborně. A co porážíte?
5: Nějaký umělci z Prahy. Estráda.
6: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele, to by se byla...
1: To je někdy velká práce,
2: no, ano. Řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a jí tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a v divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: S Oldou točíme právě, ty jsme natočili další díly té rodinky Tlužořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. V 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, to, samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Cože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Cože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to. Nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho. Slouho.
4: Slouha. Ty jsi řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí. A...
5: Nic mi hledle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantik, a držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak
5: si musíš... Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že si dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, tak pojď, no.
5: Nech to! Dejte špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
5: No, ale to nevadí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravé. Haló, je tady nějaký někdo schopnej? Ano, ten je krásnej.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle, dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
4: Tomu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopí. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle. Dublera, přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle. Tam je činohra, balet i opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízle vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, a už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No já bych si teď přál pro naše děti jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej Jů.
1: Tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Voli něco, že 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nadlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám ani nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšila, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za co nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček a nebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopičin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy musí být zajímavý pán, teda velice.
2: Já myslím,
3: zajímavý.
2: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě, já nevím.
2: Ano. Já si myslím, že
3: no, se to líbí. Hlavy. Ten se mu to strašně líbí, zvlášť, když to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů Simpsonů.
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem byla teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
4: Ještě říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc těmi děti, mám vás hodně ráda, je to sranda.
3: Ano,
2: že jo.
4: Tak jo. To vydrží. Mm-hmm.
2: A zvolíte si smutné...
4: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujeme.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pane Lábuse, tady máme,
3: zdravím,
2: ten už je daný.
3: Musíte si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, ano. Anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou.
4: Tak milá paní.
2: A zveme dalšího, dobrý den. Halo.
5: Dobrý den, tady František Jalupy nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
2: Zdravím.
5: A toho pana Šimka tam šupněte.
2: No,
5: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čemu činkuje.
2: Všechno mu jde.
5: Nemá to chybu.
3: Tak vám děkuji.
5: Mějte se. Stále zdraví vztahu. Díky.
3: Ano, naschledanou, naschledanou.
2: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
2: Zdravíme.
3: Ano.
6: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
3: Dobře.
2: Je to tam. Aha. Mějte se hezky.
6: Zbytek dne, naschle.
2: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
7: Díky, z Valašska.
2: Zdravím
7: Jiřího.
3: Ano.
7: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení zase.
3: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
2: Takže takhle. Josefe, Ačko nebo Bčko?
7: Ačko.
2: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
8: Dobrý den, Zana. Zdravím pana Lábuse.
3: Dobrý den.
8: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
3: Cože?
2: Kačka za kačku?
3: Kačka za... Teď nevím, co to říká.
2: Napovězte indici další, prosím.
8: Malý televizní kabaret.
3: Je to let.
2: Jo, frkačka za kačku.
3: Frkačky za kačku.
2: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
3: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
2: s Jitkou Malavcovou
3: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
2: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
3: To by se odehralo v LDNC.
2: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
9: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo, to je takový to velký černý.
10: Ona je tady, ta bude.
9: No tak jako, aby si se cítil jako učitel, no, dobře, jo. No, podívej.
10: No, jak, no? Jak to nosej, vej, tak... Tvojče, tak to nos...
9: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala prosovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
10: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, trochu.
9: Rozumím.
10: Ne, to čeka, to poznamená učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
9: Slavku.
10: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to používat.
9: Jsou tvoji žáci, jo, ne, to... tohle je katedra, ano. To je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
10: No tak ale, dobře, tak to veme ale s příchodem nějak.
9: Vem to, jak chceš.
10: Máte zvoneček?
9: Ježišmarie.
10: Použij svůj teda šíp, jo? Tak.
9: Crrrr.
10: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Ano. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
9: Crrrr.
10: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi taky přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
0: Srnec.
10: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
11: Maťová.
10: Maťová, nahlas, abychom si rozuměli.
11: Matějová.
10: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Maťová. No, to se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
11: Zuzanka.
10: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
11: Zuzanka Matějová.
10: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.
2: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pozdrav.
3: Mějte se hezky taky, naschledanou.
2: Loučí se i Pavel Kučera, přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Tým expertů z 9 evropských zemí kontroluje na dálnici u Plzně přepravu žíravin, plynu a dalších nebezpečných věcí. Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Na dálnici D5 u Plzně dnes začala rozsáhlá kontrola přepravy nebezpečných věcí. Zaměřuje se na kamiony nebo cisterny a transport žíravin, plynu nebo pohonných hmot. Jedna ze dvou letošních největších kontrolních akcí tohoto druhu v Evropě se účastní inspektoři z 9 evropských zemí. Josef Matěj z inspekce silniční dopravy popsal, co mezinárodní týmy kontrolují.
5: Ta kontrola v podstatě probíhá tak, že si kolegové samozřejmě vyžádají od řidiče dokumenty, a to zejména dokumenty k nákladu, kde už jsou nějaké podmínky, jak ty zápisy musí vypadat, aby třeba pak složky další v případě nějaké nehody věděly, co se přesně veze. Třeba u těch cisternových vozidel, tak tam se kontrolují i technické stavy těch cisteren, například, jestli jsou připraveny na převoz těch látek.
4: Za nedostatečně zajištěný náklad, vady v dokumentaci nebo další prohřešky můžou inspektoři na místě uložit řidiči pokutu 10 000, ve správním řízení pak až 700 000 korun. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku začala fungovat nová policejní služebna. Policisté se přestěhovali ze třetího patra radnice do prostor bývalé budovy pošty. Služebna je bezbariérová a lidé tu najdou i nouzový non-stop terminál Polpoint.
6: V nové policejní služebně v centru města Touškova na adrese Čermínská 26 budou sloužit 4 policisté. Podle webu města se připravuje i oprava dalších prostor budovy, kde má v budoucnu vzniknout zázemí pro nepřetržitý směnný provoz policie. Z města Touškova Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily také alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Sport. Čeští fotbalisté zakončí reprezentační program Ligy národů v Londýně utkáním s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45 českého času. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl nahradit, přiblížil trenér národního týmu Santidenia.
7: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
3: Počasí.
4: Večer bude skoro jasno až polojasno, v noci postupně až oblačno, hlavně v údolích ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, v místech se zmenšenou oblačností až 4 stupně. A zítra čekejte zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne skoro jasno až jasno. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne pak přechodně až dobré a biozátěž na dvojce. Tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Práce údržby omezují provoz na silnici 1/27 u obce Javorná na Klatovsku. Práce potrvají zhruba do 20 hodin, projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Už po písničce vás čeká druhá ze čtyř živě vysílaných debat k letošním komunálním volbám. Moderátorka Iva Kokešová s lídry kandidátek probere nefungující místa v plzeňském veřejném prostoru a mluvit se bude i o bezpečnosti a dopravě ve městě.

0: lubię, jak źle bych rad.
1: Komunální volby 2026.
2: Dobrý den, začíná druhá z celkem čtyř předvolebních debat lídrů politických stran a hnutí kandidujících do zastupitelstva města Plzně. Složení hostů bylo určeno losem, který proběhl pod dohledem notáře. Komunální volby se konají v pátek a v sobotu 9. a 10. října. O 47 křesel v zastupitelstvu města Plzně se uchází 550 kandidátů. Dneska přišli do Českého rozhlasu Plzeň diskutovat pan Lukáš Hegner, občanský demokratická strana. Je mu 45 let, je advokát a zastupitel města Plzně. Dobrý den.
3: Hezký den vám i posluchačům.
2: Ve studiu je také pan Pavel Bosák, Česká pirátská strana. Je mu 56 let, je grafik a je náměstkem primátora města Plzně. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
2: Pozvána byla také Blanka Filipová, sdružení Demokratická strana zelených za práva zvířat a nezávislých kandidátů. Pozvání do debaty Českého rozhlasu Plzeň nevyužila.
1: Komunální volby 2026.
2: Pánové, já vás poprosím na úvod o minutové shrnutí toho, s čím jdete do voleb. A začneme u Lukáše Hegnera, ODS. Vaše minutka.
3: Tak my jako ODS jdeme do voleb s hlavním heslem Střídáme, a které má v podstatě tři významy. Ten první význam je ten, že jsme vystřídali v rámci ODS, kdy jsme výrazně obměnili náš tým. Máme čtyři úplně nové tváře v první sedmičce naší kandidátky a já jsem nový lídr, nikdy jsem nebyl takhle vysoko na žádné volební kandidátce. Zároveň chceme vystřídat současnou koaliční garnituru, protože se nám zdá, že ztratila tempo a tah na bránu, že nedělá ty velké důležité infrastrukturní a dopravní stavby a dostatečně, že se nevěnuje bezpečnosti. No a třetí aspekt je ten sportovní. Plzeň je město sportu. My sportu velmi fandíme a chceme ho podporovat i v dalším volebním období, zejména mládežnický sport.
2: Tak děkuji za tuhle odpověď a teď má svoji minutku Pavel Bosák, Česká pirátská strana.
4: Děkuji. Naše hlavní téma pro tyto volby je dostupné bydlení. Takže my chceme pokračovat v tom, co už jsme zahájili na výstavbu městského nájemního bydlení. Tři domy už jsme postavili, další jsme teď zahájili a další tři máme připravené k realizaci. Dále bychom chtěli pokračovat ve zodpovědném rozvoji města ve spolupráci s investory, tak, aby prostřednictvím plánovacích smluv bylo zajištěno, že budeme stavět infrastrukturu, nejenom bydlení. Potom bychom chtěli dál odstraňovat ta zanedbaná místa v Plzni, jako bylo například Peklo, které se teď začne opravovat, depo. Chceme pokračovat v rozvoji zelené infrastruktury. Máme připravený projekt proměny náměstí Míru. A v neposlední řadě se chceme zaměřit i na čistotu, takže bychom chtěli pokračovat se sjednocováním a s optimalizací sběru odpadu a vytvořit potenciálně i jedny městské komunální služby, které by uklízely ulice i svážely odpad.
2: Ano, děkuji za rychlé úvodní představení vašich volebních programů a pojďme k prvnímu tématu, a to je tolik diskutovaná bezpečnost ve městě, se kterou mnozí Plzeňané pořád nejsou spokojeni. Lukáš Hegner řekl, vrátíme strážníky zpět do ulic a posílíme pěší pochůzky. Já myslím, že vládnoucí koalice v tomto směru ledacos udělala, pane Hegnere, pro vás je to ještě pořád nedostatečné?
3: Tak my to slyšíme hlavně od občanů, že nejsou pořád spokojení s tím, jaký je pocit bezpečnosti ve městě a mimo jiné to, že mají pocit, že městská policie se více věnuje řešení dopravních přestupků než tomu veřejnému pořádku. A já chci zdůraznit, že my jsme pyšní na to, jak funguje městská policie, na druhou stranu má nějaké politické zadání, nějaké politické řízení a pokud je tedy úkolovaná tím, aby řešila primárně ty dopravní přestupky, což by měla ale podle zákona řešit především dopravní policie, státní policie, tak pak samozřejmě ty kapacity jsou do značné míry vyčerpány a nemůžou se věnovat té pochůzkové činnosti. Tohle my bychom rádi napravili, změnili a byli bychom rádi, aby skutečně byl zaveden takový ten režim okrskový, to znamená okrskový strážníci, aby každý občan skutečně znal toho svého okrskového strážníka. Vím, že to funguje třeba v Praze a myslím si, že to je model, který je vhodný, že by velmi jako posílil po pocit té bezpečnosti i důvěry občanů k městské policii.
2: Jak to vidí Pavel Bosák z České pirátské strany, tu bezpečnost v Plzni a pocit občanů, který není úplně ideální?
4: Já bych řekl, že strážníci jsou důležitá věc a my jsme v uplynulém období přijali 40 nových strážníků, takže posílili jsme ta čísla lidí na ulici, oni obcházejí a já je vidím každý den z okna své kanceláře. Myslím si, že společně s těmi preventisty, s těmi, řekněme, zástupci různých kultur a národností, kteří jsou schopni s těmi jednotlivými skupinami vyjednávat, si myslím, že odvádějí dobrou práci. Samozřejmě musí se tahle práce ještě zintenzivňovat a zároveň s tím ovšem musí jít ta důležitá složka, to je prevence. Znamená, my musíme pracovat s těmi lidmi, ne se jenom snažit za každou cenu vytěsnit nebo pracovat na represi, ale zároveň hledat cesty, jak je vrátit zpátky do společnosti, případně poskytovat těm lidem nějakou pomoc, protože dost často se jedná o lidi, kteří jsou buď nějakým způsobem postižení, ať už mentálně nebo fyzicky, a v mnoha případech jsou jejich problémem je závislost, ať už na alkoholu nebo na drogách. A proto je třeba pracovat s organizacemi, které tuhle pomoc mohou poskytovat a zároveň i hledat, řekněme, nové způsoby. Já musím vyzdvihnout například Spolek k srdci, který se osvědčil a má reálné výsledky v lidech, kteří se vrátili zpátky do pracovního procesu a pomáhají nám například s úklidem nepořádku ve městě.
2: Pane Hegnere, vy jste také vyslovil určitou nespokojenost s tou služebnou na hlavním nádraží v Plzni. Je podle vás nedostatečně fungující?
3: Abych to trošku posluchačům vysvětlil. V současné době, já tomu říkám zadní trakt, je to u toho bývalého hlavního vchodu, který dneska ale není prakticky využíván, je tam vstup jenom z parkoviště, tak byla vytvořena takzvaná služební místnost, což je místnost, kam mohou tedy přijít strážníci, mohou si tam případně odpočinout, pokud mají přestávku, mohou si tam odložit nějaké věci a zároveň je tam jakési online tlačítko, na které, když máte nějaký problém, zazvoníte a spojíte se online se služebnou v Perlově ulici. To je podle nás ale nedostatečné řešení, protože nejvíc těch problémů vzniká v té čelní části, to znamená při Šumavské ulici, kde se pohybuje největší skupina těch nepřizpůsobivých občanů a kudy zároveň proudí největší počet návštěvníků Plzně a cestujících. Je to denně, tam projde asi 30 tisíc lidí, zároveň velká část toho jsou děti a mně chodí pravidelně zprávy, že rodiče se bojí do této lokality svoje děti pouštět a že radši buď je teda doprovází na to nádraží, anebo je radši vozí autem, což si myslím, že je jako špatně a proto náš návrh řešení je ten, že by měla vzniknout plnohodnotná služebna přímo na palubě Hamburg, tak aby tento kritické místo bylo pod stálým dohledem, protože podle logiky, že před žádnou policejní služebnou v Plzně není takovýhle problém, tak se domníváme, že by to velmi jako ten problém vyřešilo, že by mu to velmi pomohlo a to nejkritičtější místo, kde je největší tok lidí, že by se skutečně od těch nepřizpůsobivých nějakým způsobem osvobodil.
2: Já snad jenom doplním zajímavost, policejní statistika. Za 2 roky byl ten interkom v tom zadním traktu hlavního nádraží využit ve 422 případech. My se pořád bavíme ale jenom o tom hlavním nádraží, ale lidé mají ten špatný pocit i v dalších lokalitách. Pavle Bosáku, souhlasíte se mnou?
4: Řekl bych, že pocit bezpečí je něco jiného než reálná bezpečnost. Myslím si, že dost často nějakým způsobem projektujeme svoje obavy a svoje stereotypy, které máme zažité do těch věcí kolem sebe, ale myslím si, že v mnoha ohledech se jedná spíše o, řeknu možná hrubě, estetický problém, že nám prostě vadí vidět tyhle lidi na ulici, no tyhle lidi, prostě lidi, kteří jsou bezdomoví nebo nějakým způsobem na závislostech. A že spíš je důležité mít způsob, jak k ním proniknout, jakým způsobem s nimi nějak pracovat, ale zároveň kam je posílat. Protože to, že je budeme od někud vytěsňovat, tak aby se přesunuli na jiné místo a pak zase půjdeme tam a budeme posílat jinam, to je prostě špatně. Proto my máme teď, připravujeme 2 projekty takových nízkoprahových center. Jedno je v prostoru poblíž Kalikova mlýnu a druhý je na Domažlické, kde bude zařízení, které bude poskytovat pomoc těm lidem. Vlastně minulý měsíc jsme otvírali nebo zahajovali stavbu i centra pro ženy, nízkoprahového centra pro ženy, protože ty mají trošku odlišné potřeby od těch, řekněme, mužských lidí bezdomoví.
2: Vzpomněla jsem si teď na jednu vaši větu starou několik dní, že bezdomovec automaticky nerovná se kriminálník.
4: Takhle určitě bychom, a v tom si myslím, že se mnou bude souhlasit většina soudních politiků, že nelze kriminalizovat bezdomovectví, že jo, co si budeme povídat, máme ve svých rodinách lidi, kteří by i potenciálně mohli být v takovém nebezpečí, nebo i my sami, může se stát něco strašného a můžeme se sami ocnout v problémové situaci. Tudíž řekl bych, že postihovat někoho jenom za to, že nemá dům, je špatně. Samozřejmě, jestliže začnou obtěžovat a my tyhle nástroje máme, když ten člověk, řekněme, překračuje zákon nebo vyhlášku, tak máme způsoby, jak ho postihnout.
2: Tak děkuji vám za vaše názory k tématu bezpečnosti a pojďme dál.
1: Komunální volby 2026.
2: Lukáš Hegner, Občanská demokratická strana, Pavel Bosák, Česká pirátská strana, to jsou hosté naší druhé předvolební debaty. Blanka Filipová ze Sdružení Demokratická strana zelených za práva zvířat a nezávislých kandidátů pozvání do debaty nevyužila. Naším druhým tématem bude doprava. V Plzni je denně obrovské množství aut. Nezdá se, že by ubývala, i když se nějaké kroky v tom minulém volebním období nebo právě končící udělali. Lidé si stěžují na zácpy, také si stěžují na parkování, co je potřeba

0: zpracování projektové dokumentace a probíhají výkupy. My jsme v minulosti byli schopni i vykupovat pro ředitelství silnic a dálnic pozemky. Bohužel v současné době už město nemůže nabízet takové ceny jako stát, proto výkupy teď probíhají v režii státu. Nicméně spolupracujeme na přípravě projektové dokumentace, ale jsme tak trošku závislí na tom, jak stát bude uvolňovat prostředky pro výstavbu této komunikace.
1: Takže východní okruh, to je priorita pro Piráty. Co pro ODS? Dá se s tím souhlasit, pane Lukáši Hegnere?
2: My určitě souhlasíme s tím, že východní okruh je priorita. Další prioritou je rozšíření západního okruhu na plnohodnotný čtyřpruhý obchvat. A potom dále se domníváme, že je třeba pro sklidnění dopravy v centru, hlavně tady na Klatovské třídě přilehle, provést průtah, tu část, která vede mezi Přemyslovou ulicí, Borskou ulicí a Sukou ulicí. Ale já bych tomu chtěl říct, že ta doprava, kromě těch samotných dopravních staveb, tak má ještě jeden důležitý aspekt, a to je digitalizace, využívání chytrých technologií, moderních technologií, a na to bychom se určitě chtěli zaměřit, aby ta doprava ve městě byla řízena chytře, dynamicky, aby neběžely křižovatky v době, kdy na nich žádná auta nejsou a stojíte zbytečně na červené, aby neměly zbytečně přednost vozy MHD v případě, že jedou na čas a potom stojí na zastávce. A jsou to takové drobnosti, které ale celé to město zpomalují. Takže na tohle my bychom se chtěli zaměřit. Myslíme si, že by se měl oprášit projekt metropolitního dispečingu, pod kterým by vlastně docházelo k řízení kompletní dopravy na území města Plzně a kde by byly tedy sdruženy i složky IZT, státní policie, městské policie, správy veřejného statku, dopravního podniku, a který by byl takovým mozkem té dopravy v Plzni.
1: Jak je to s tou alternativou ke Klatovské třídě, s tím průtahem? Pan primátor prohlásil, že to není v nejbližších 10, 15, možná i 20 letech vůbec reálné. Pane Bosáku, můžete se k tomu vyjádřit?
0: Průtah jako takový se skládá z několika částí. Ta první část je v úseku Sukova Borská, to znamená nahoře od Bauhausu dolů k Techmánii. Tahle část je nejdál, co se týká projektové dokumentace. Ředitelství silnic a dálnic pravděpodobně přistoupí k jeho realizaci v nějaké dohledné době, předpokládám, do těch 5 let. Potom je ten úsek Borská Přemyslova. Tenhle úsek nyní se projektuje a já můžu teď posluchačům reportovat, že již máme nabídku na zhotovení projektové dokumentace tohle úseku. To bude projektovat město a není to průtah v tom smyslu, jak si to představují lidi, ale je to normální dvouproudá silnice, městská silnice s přechody a tak dále. V kapacitě takové, jaká je teď, pouze dojde k její úpravě. A ta třetí část, což je ta estakáda, tak ta by bývala byla financovaná z prostředků státu, prostřednictvím ředitelství silnic a dálnic. Nicméně vzhledem k tomu, že od minulého roku již není možné využívat evropské peníze pro financování těchto staveb, tak nám ředitelství silnic a dálnic řeklo, že se výrazně zpomaluje tempo přípravy, což já si překládám tak, že se odsouvá do nedohledna.
1: Ano, tak výborně, děkuji za tohleto vysvětlení. To určitě posluchači kvitují s povděkem. Pan Hegner ještě má dodatek?
2: Já jsem chtěl říct, že proto jsem právě zdůrazňoval, že pro nás je podstatná pouze ta část, která se týká Sukova Borská. To je samozřejmě priorita, tu potřebujeme velmi v Plzni. Druhá část, ta se domníváme, že by také dobudována měla být do té Přemyslovy, ale naopak žádným způsobem nepodporujeme to, aby se provedlo to přemostění přes řeku Mži, přes tu nivu řeky Mže a potom tedy průtah na Karlovarskou, takže v tomhle tom si myslím, že je mezi námi shoda.
1: Pojďme ještě na chviličku k tomu. Ano, pojďme ještě na chviličku k tomu úplnému centru. Pane Hegnere, vaše slova. Důležité je ukončení nedomyšlených experimentů na americké třídě. Takže s americkou třídou má ODS problém?
2: Americká třída se ty první opatření na americké třídě se prováděly v roce 2021 s tím, že dalším krokem mělo být vyhodnocení dopadů těchto kroků a poté se mělo přistoupit případně k dalším opatřením. Bohužel provedly se pouze ty první opatření, následně žádné vyhodnocení

0: žádnému vyhodnocení nedošlo a rovnou se přistoupilo k tomu, že se americká uzavřela, vznikla tam ta sdílená zóna a dneska tam panuje podle nás takový dopravní chaos. A já, když jsem se na to dotazoval na zastupitelstvu města Plzně, náměstka pro dopravu, který tady dnes není, a požadoval jsem nějakou dopravně bezpečnostní studii k těm opatřením, které připravuje, tak mi bylo sděleno, že žádná taková studie neexistuje, ale že je pouze projektová dokumentace samotné sdílené zóny, respektive té úpravy. Tak to si myslíme, že je přesně postup, jak se nemá řešit doprava ve městě, ale naopak, že je třeba ji řešit na základě tvrdých dat, na základě dopravních a bezpečnostních studií a řešit ji v komplexu, nejenom americkou třídu, ale i ty přilehlé komunikace, to znamená Kopeckého sady, Purkyňovu ulici, ulici Utrati, křižovatku na Belánce. Takhle se domníváme, že by se měla řešit doprava ve městě komplexně, nikoli v odděleně a jednotlivě.
1: Pavel Bosák z Pirátů bude reagovat, prosím.
2: Já bych řekl, že my řešíme dopravu, byť teda nejsem náměstkem pro dopravu, tak my ji řešíme velice komplexně. Tady všechny investice, které jdou do opravy, jsou vždycky posuzovány všemi odbory magistrátu tak, aby požadavky právě na koordinovanost byly plněny. Co se týká americké, tak tam jsme jako Piráti vždy prosazovali její zneprůjezdnění pro individuální automobilovou dopravu, zejména proto, aby nedocházelo ke zdržování městské hromádné dopravy. Na tom zatím si stojíme. Co se týká samotné úpravy, tak ta probíhala v gesci pana náměstka Tolara, takže nechám jeho, ať si tu investici v tomto smyslu obhájí. Jinak si myslím, že základem příjemného pobytového prostoru uvnitř města je zejména sklidňování. To znamená, tak jako jsme to udělali u náměstí, kde jsme de facto zastavili ten kruhový objezd, který tam po léta fungoval, a vytěsnili jsme, řekněme, ty auta mimo tu centrální nebo tu sklidněnou část, která je teďko pěší, tak si myslím, že bychom měli, budeme dál pokračovat i například v Dřevěné ulici a v dalších částech města.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, druhou předvolební debatu, a jdeme na další, třetí, poslední téma.
3: Komunální volby 2026.
1: Lukáš Hegner, Občanská demokratická strana, Pavel Bosák, Česká pirátská strana, pozvána byla také Blanka Filipová, Sdružení Demokratická strana zelených za práva zvířat a nezávislých kandidátů, pozvání do debaty nevyužila. Poslední téma, o kterém budeme mluvit, pánové, jsou nevyužitá nehezká místa ve městě. Já jsem si jich pár vypsala podle svého mínění, ale jsem samozřejmě zvědavá, která vy osobně považujete za nedořešená místa, která našemu městu dělají spíše ostudu. Lukáši Hegnere z ODSky, začněte, prosím.
0: Tak já si myslím, že to je jednoznačné a shodne se na tom většina Plzeňáků i návštěvníků, a to je prostor americké třídy od nádraží, včetně bývalého podchodu, který tedy funguje v nějakém omezeném režimu, ale spíše nefunguje, přechod k zastávce v Ukrajinské ulici a následně tedy americká třída až po most a následně mrakodrap. To je území, které je určitě velkým vředem na kráse Plzně. Nemáme ho úplně v rukách. V současné době tam probíhá soudní spor mezi soukromým investorem a nějakými ekologickými spolky a bohužel my jsme v područí toho, že musíme vyčkat, jak soudy rozhodnou, ale tohle vidíme jako stěžejní problém.
1: Má to stejně i Pavel Bosák z Pirátů.
2: Já se naprosto shodnu, jenom budu referovat, že jsme s investorem té takzvané díly po investu jednali. Oni se částečně posouvají dál. My jsme dokonce i nabídli, zda by nebylo možné uspořádat i nové referendum, abychom si byli naprosto jistí, že ten výsledek referenda z roku 2013 neovlivňuje ten současný projekt. Nicméně oni dali přednost tomu, že chtějí projednávat ten stávající návrh nebo to stávající záměr bez toho zbytečného rozvíření politické diskuze. Je naděje, že by mohli během konce tohoto roku dokonce získat kladné rozhodnutí ministerstva a posunout se dál k realizaci. Co se týká dalších míst, tak je to například Komorní divadlo, ano, kde jsme již byli poměrně, nebo stále jsme poměrně daleko v projednávání územní studie. Tam je ve hře je investor, který má už uzavřené smlouvy s majitelem té dominantní části vnitrobloku, řekněme tam, kde dneska parkují auta. a ten společně s projektantskou kanceláří navrhl řešení, kdy my jsme na útvoru koncepce a rozvoje připomínkovali a následně i odsouhlasili nějaký záměr, který by vedl k prodeji celého toho území soukromému investorovi. Bohužel ten investor nebyl schopen přijít s dostatečnými zárukami, takže žádné dojednání nebo žádná úmluva nakonec neproběhla. Nicméně myslím si, že toto je stále ve hře, tato možnost.
1: Co třeba bývala, nebo ne bývala lopatárna v Plzni na Doubravce, jaké o tom máte teď aktuálně informace?
2: Tam opět narážíme na soukromého vlastníka nebo několik soukromých vlastníků, z nich jeden stále, řekněme, blokuje nějakou dohodu. Myslím si, že je tady možnost rozvíjet tu část, ke které například Doubravka má nějakým způsobem přístup, ale dlouhodobě by ten celý areál zasloužil komplexní rozvoj a tam si myslím, že se dokud se nedohodneme s těmi soukromými investory a s tím spolkem, který tam je částečně ve válce s ním, tak si myslím, že se neposuneme dál.
1: Takže je to přesně tak, jak říkal pan Hegner, není všechno v rukou města. Prosím, máte slovo?
0: Já jenom jsem chtěl říct, že tak, jak já mám aktuální informace, tak už tam skončil ten spor právě. Tam byl problém byl v tom, že jeden spolek, který tam drží klíčové pozemky, tak byl ve sporu se svým členem, který zpochybňoval úkony valné hromady toho spolku. Probíhaly tam soudní spory interní a tak, jak mám informace, tak tyhle spory už by měly být ukončeny, to by mělo být vyřešeno, takže si myslím, že bude na nové radě, aby vyvolala znovu jednání, protože tam už předdohoda byla, tam už byla na stole dohoda mezi městem a několika soukromými vlastníky pozemku v tom areálu, ale právě tenhle interní spor, kdy došlo ke zrušení jednatelství té klíčové osoby, tak bohužel tu dohodu celou zatěl, takže teď se můžeme znovu si sednout ke stolu a můžeme znovu začít jednat s těmi vlastníky.
1: Ještě nějaká reakce na nevyužitá ošklivá místa v Plzni?
2: Já jsem měl takovou zásadu během svých 4 let ve funkci, že nechci nechat téměř žádné místo v Plzni nějakým způsobem neadresované, nedotčené, aspoň tou myšlenkou, jak by se mělo dát rozvíjet. To znamená, v tom mém listu, v tom mém seznamu figurovaly místa jako Anglické nábřeží například, tam, kde je dneska ten památník Československo-sovětského přátelství, o kterém probíhá bouřlivá diskuze, tak tam si myslím, že je jeden z prostorů, který by měl se do budoucna zastavit. Druhý je sady 35, které sice prošly nějakou částečnou, řekněme, povrchovou změnou v gesci správy veřejného statku, ale já si myslím, že by dlouhodobě měla existovat studie na zástavbu a potenciálně architektonická soutěž nějakým multifunkčním objektem.
1: Pan Hegner, ještě poslední reakce, prosím.
0: Já, protože jsem dlouholetý zastupitel a radní městského obvodu Plzeň 4, tak bych chtěl zmínit dvě místa. První je bývalý Karimex. Já mám velkou radost, že se podařilo zbourat tuhletu škaredou stavbu, která dlouho hyzdila město Plzně. Já jsem tomu říkal brána do města, protože opravdu mnoho lidí přijíždělo právě touto cestou přes Doubravku. Takže to se nám podařilo díky dohodě z předchozího volebního období, díky investorům a nakonec i díky spolupráci s městem dotáhnout do konce a ta teda zmizela. A druhé místo na Doubravce, a z toho mám také radost, podařilo se nám vykoupit objekt rozhledny na Chlumu, která dlouho také chátrala a jezdila ten prostor na samotném vrchu Chlumu. Nyní už má město velkou většinu pozemků samotného kopce, má rozhlednu a my jako 4. městský obvod plánujeme v dalším volebním období ho rozvíjet a vrátit mu zpátky ten turistický charakter, který mělo už od počátku minulého století.
1: Takže končíme docela optimisticky, pánové. Já vás na závěr naší debaty poprosím o několika vteřinové poslední slovo. Vaše absolutní priorita, pokud budete zvoleni do zastupitelstva města Plzně. Pavel Bosák, Česká pirátská strana.
2: Budeme dál pokračovat s výstavbou dostupného bydlení, budeme dál pokračovat s transformací toho veřejného prostoru a přidáváním zeleně do centra, sklidňováním dopravy a chceme, aby se z Plzně stalo moderní město, které bude nejenom lákat nové mladé perspektivní lidi, ale že si budeme schopni udržet ty, které tady máme. Takže ať to tu žije.
1: No a absolutní priorita pro Lukáše Hegnera, Občanská demokratická strana?
0: Já bych v zásadě podepsal to, co říkal kolega Bosák, ale absolutní priorita je bezpečnost a pocit bezpečí. Aby se dobře lidem v Plzni žilo, musí se tady cítit bezpečně. Takže střídáme, aby Plzeň zase vyhrávala.
1: Druhá předvolební debata lídrů politických stran a hnutí kandidujících do zastupitelstva města Plzně končí. Našimi hosty dnes byli Lukáš Hegner, Občanská demokratická strana. Díky, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a hezký večer.
1: Pavel Bosák, Česká pirátská strana, i vám děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji a hezký zbytek dne všem.
1: Blanka Filipová ze Sdružení Demokratická strana zelených za práva zvířat a nezávislých kandidátů pozvání do debaty nevyužila. Záznam všech čtyř debat najdete na webu Českého rozhlasu Plzeň po odvysílání té poslední, tedy ve čtvrtek 8. října po 19. hodině.
3: Komunální volby 2026.
1: Zítra vás ve stejném čase čeká třetí živě vysílaná debata do Českého rozhlasu Plzeň. Jsme pozvali lídry těchto stran a hnutí. Pro Plzeň s podporou lidovců, Chceme Plzeň, koalice nezávislých TOP 09 a zelených, Motoristé sobě a Svobodní. Naslyšenou se zítra těší a hezký večer přeje Iva Kokešová.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Město Plzeň uzavřelo memorandum o spolupráci s lékařskou fakultou. Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcínu na COVID. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 23 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy přináší Kateřina Jiřincová. Vedení město Plzně uzavřelo memorandum o spolupráci s Plzeňskou lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Dokument vytváří základ pro koordinaci v oblastech vzdělávání, vědy, výzkumu a zdravotnictví. Cílem obou stran je posílit roli krajského města jako univerzitního centra a udržet absolventy fakulty v regionu. Pokračuje mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
3: Tento dokument vytváří základ pro rozvoj vzdělávání vědy i kvality života v metropoli. 6 hlavních oblastí zaměříme například na podporu setrvání absolventů v regionu, dále také například na rozvoj biomedicínského centra nebo zapojení studentů do komunitních projektů. Podmínky konkrétních akcí pak upraví samostatné smlouvy.
2: Kaple v Novosedlech u Nemanic na Domažlicku je pokřtěná. Stavbu, které hrozil zánik, se podařilo letos obnovit. Podílel se na tom státní pozemkový úřad, obec Nemanice, správa HKO Český les i obyvatelé regionu. Oprava kaple, včetně projektové dokumentace a úpravy okolí, stála přes 800 tisíc korun, říká mluvčí státního pozemkového úřadu Petra Kazdová.
4: Kaplička má novou střechu, omítky, fasádu, okna a dveře. Součástí obnovy bylo osazení nového kříže, který vznikl z torza nalezeného na státních pozemcích a podařilo se ho znovu vytvořit díky místním odborníkům. Obnovená kaple je symbolem spolupráce, místem zastavení, setkávání a připomínkou bohaté historie pohraniční krajiny Českého lesa.
2: Poblíž kaple také obec Nemanice vybudovala turistický přístřešek. Teď jedná s vlastníky okolních pozemků o vybudování pěší cesty. Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na COVID, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Přes 120 tisíc lidí využilo dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané státní památky. Národní památkový ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. To slíbilo kompenzaci za nevybrané vstupné.
5: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
6: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
5: Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
6: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
5: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
6: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale z hlediska prezentace to jistě své důvody má.
5: Valeria Oros, Český rozhlas. Sport.
2: Srbský tenista Novak Djokovic vyhrál po 7. v kariéře turnaj v Pekingu. Australan de Minor totiž v finále vzdal kvůli zranění. Plzeňští hokejisté hrají další zápas v lize mistrů proti švédskému Skellefte a IK. Po první třetině Plzeň prohrává 0-1.
1: Počasí.
2: Večer bude skoro jasno až polojasno, v noci postupně až oblačno, hlavně v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, v místech se zmenšenou oblačností až 4. A zítra čekejte zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne skoro jasno až jasno. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré, a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v Regensburské ulici u kruhového objezdu. Na místě je policie, počítejte s omezením provozu i možným zdržením a projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Máme tu říjen a to je měsíc, kdy se začínají lovit rybníky. A my se dnes společně s písničkami podíváme na ryby, rybičky, rybáře i rybníky. Začali jsme těmi nejznámějšími, třeboňskými rybníky. Pozorný posluchač si jistě všiml, že se nám v tomto valčíku ozval i motiv písně Tálinský rybník. Tálín je ovšem od Třeboně vzdálen celých 66 kilometrů a nedá se tedy považovat za rybník Třeboňska. Nicméně píseň o tomto rybníku je jistě nejznámější. A víte, kolik je na Třeboňsku rybníků? Přibližně 500 a ryb je v nich nepočítaně. Jedno je však jisté, úplně všechny jsou němé.

Výlovy rybníků jsou pro rybáře významnými událostmi. Konají se nejvíce v říjnu a listopadu, což jsou měsíce, které jsou ideální svou teplotou, kdy rybáři ve svém speciálním oblečení a vysokých holínkách nepadají vedrem ani nemrznou. Teplota je ideální i pro ryby, které v chladnější vodě a následné změně prostředí nejsou tak vystresované. Navíc jsou po létě již vykrmené a nastupuje u nich klidové období. Na výlovech je krásně cítit pospolitost rybářské komunity, kde každý má svou roli a celý řetězec prací do sebe krásně zapadá jako dobře šlapající stroj. K tomu všemu rybí speciality, které si jen tak nedáte, třeba kapří hranolky nebo uzené ryby.

Jednotlivé rybáře můžeme u rybníků potkat skoro po celý rok. Výlov má ale své období i jasnou organizaci. Nejprve se rybník takzvaně strojí. To znamená, že rybáři postupně snižují hladinu rybníka a zmenšují rybám prostor, aby se zhlukovali u takzvaných lovišť. Následuje scháňka, která probíhá den nebo ráno před výlovem a dělá se pomocí tlučení na hladinu vody, čímž rybáři ryby naženou do prostoru loviště. Potom loviště ohradí pomocí sítí, které postupně stahují a tomu se říká jadření. Potom se zahájí výlov pomocí keserů, což jsou sítě pytlovitého tvaru na kovovém kruhu s dlouhou rukojetí. To je typický a nezbytný nástroj rybářů, pomocí kterého ryby umisťují do kádí a nákladních aut, které je odvezou do sádek. Sádky jsou uměle vytvořené nádrže, kde ryby zůstávají, dokud si je nekoupí koncový odběratel. Další a poslední zastávkou ulovené ryby je náš talíř, třeba i ten štědrovečerní.

Vyslechli jsme dva valčíky o rybářích, rybách, ale hlavně o lásce. Rybáři loví nejen ryby, ale také děvčata. No a samozřejmě i naopak, jak dokládaly obě písně. Talisman lásky nám zahrála dechovka Plzeňské konzervatoře a rybářský popěvek od Dalibora Bárty s textem Václava Bárty staršího hrála rozhlasová Plzeňačka. A proč se vlastně mezi rybáři říká Petrův zdar? Protože svatý Petr je patronem rybářů a Petrův zdar je jednak pozdrav a taktéž přáním dobrého úlovku. Zkrátka něco jako mezi horníky zdař Bůh.

Vážení posluchači, z dnešního rybářského dílu pořadu Muziky muziky je to téměř vše. Doufám, že jsem vás navnadila na návštěvu nějakého výlovu rybníka a že si nenecháte ujít nezaměnitelnou atmosféru této tradiční akce. No a možná už se vám začaly zbíhat sliny na toho našeho tradičního kapra s bramborovým salátem. Uteče to jako voda a budeme ho mít na stole. Věra Kestřánková vám přeje hezké podzimní dny a rybářům Petrův zdar.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

Přijím dobrý večer. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Sám sobě si položím otázku. Jsem Plzeňák? Před rokem jsem vysílal několik pořadů, ve kterých jsem reagoval na velice zajímavou knihu Jana Heischmana Plzeňsko-český slovník. Cílem této knihy bylo a je nejen ukázat na květnatost současné plzeňské mluvy, ale i připomenout slova, která se běžně používala ještě ve druhé polovině 20. století. Hana Rajdlová z Nepomuku mě přeposlala zajímavý materiál s podtitulem Copa tuto nějak, jsem já hrdý Plzeňák? Odpověď zazní i v závěru dnešního pořadu. Přeji hezký poslech.

Plzeňštinu se nenaučíš, s tou se narodíš. Víte třeba, kdo je to paňár? Je to nezvladatelný kluk, kterému není nic cizí. A slovo popondat znamená odstavit, přemístit, o kousek dál posunout. Tu skříň popondáme kousek ke dveřím. Nebo drobet ten hrnec, popondej z plotny, ať ty knedlíky neutečou.

Pražák přijde někdy později, ale Plzeňák přijde vždycky díl. Tatínek někdy prohlašoval, dnes přijdu díl, jdu po práci se svými žáky hrát volejbal. Několik let totiž učil v učilišti spojů v dnešní Husově ulici. Dnes je na tomto místě pěkný kulturní stánek se sálem a patří Plzeňské konzervatoři.

0: Na vlnách rádia vašeho kraje jste právě vyladěni na hudební půlhodinku Špalíčku lidových písní, dnes s podtitulem Jsem Plzeňák. Víte, co znamená slovo pofírung? Přeloženo z plzeňštiny buď nepohodu, nejčastěji ve spojení se silným větrem až vichřicí, nebo také pozdvižení, poplach, silný negativní ohlas, většinou při nějakém průšvihu. Když neodevzdáme tu studii včas, bude z toho na Weiboru děsnej pofírung.
1: Když jsem sloužil v

Co to je pangejt? Pangejt, škarpa, silniční příkop. Úzký pruh země mezi silnicí a stokou. Sjel s autem rovnou do pangejtu. Jestli pa víte, jak máte jít, když se řekne hyčmo? Znamená to nejít rovnou za nosem, ale nějak jinak. Nebo když například visí obraz na stěně křivě. Visí hyčmo. Víte, čemu se na Plzeňsku říká Saturna? Rybáři mě potvrdí, že jde o vlasec. V této souvislosti si vzpomínám na svoje dětství, když jsme chodili ke hřbitovu v Božkově pouštět na podzim draky. Já jsem nikdy draka neměl. Tatínek mi ale vyrobil malou hvězdu, dal mi naviják a Saturnu. A i když nebyl velký vítr, hvězda mi vysoko lítala. Byla lehoučká a Saturna tomu sama o sobě velmi pomohla.

Vzpomeňte na další slova. Vošouch, Radvanec, Rocna, Zíps, Čiší, Vysokačky a další. Tato slova se u nás doma běžně používala a už my, děti, jsme přesně znali jejich význam. Při studiu na Slovensku se mě pak mnozí smáli. A dnes i někteří významní herci ve vzpomínkách na plzeňské kulturní osobnosti s humorem sobě vlastním rádi připomínají. Přátelé, a abych odpověděl na dnešní otázku, jsem Plzeňák? Ano, jednoznačně jsem. A k tomuto městu se velmi rád pokaždé hlásím. A tady už končí dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je to pro mě velké potěšení. Přeji hezký večer a zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V plzeňském kraji narůstá počet internetových podvodů. Česko dostalo první miliardy z evropského úvěru na obranu. Peníze půjdou na tanky i do stavbu hradecké dálnice. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 23 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Policisté dnes v Plzni s maketou Bitcoin-matu upozorňovali na rostoucí počet kybernetických podvodů. Za poslední 4 roky se počet takových případů v plzeňském kraji zvýšil na dvojnásobek. Zatímco v roce 2021 jich policisté evidovali necelých 480, loni to bylo téměř 900. Letos do konce září pak policisté řešili 587 podobných událostí. Policie proto doporučuje dodržovat pravidlo 3Z, říká její mluvčí Michaela Reindlová.
4: Zastav, tedy nenechte se vystrašit a nedělejte nic pod tlakem. Podvodník chce, abyste jednali právě rychle a bez přemýšlení. Zavěs, to je pokud vám volá údajný bankéř nebo policista a chce po vás peníze, přístupové údaje nebo instalaci nějaké aplikace, hovor okamžitě ukončete. No a potom zkontroluj, sami si zavolejte do své banky, policii a ověřte si, co se skutečně děje.
3: Přesně před 20 lety byla dokončená dálnice D5. Její stavba začala v roce 1977 mostem v Berouně a úsekem u Prahy. Postupně přibývaly další hotové úseky. Posledním byl obchvat Plzně. Proti trase obchvatu protestovala ekologická sdružení i dotčené obce. Nakonec ale došlo k dohodě. Jak připomíná mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, 6. října 2006 začala auta jezdit i posledním chybějícím úsekem mezi Utušicemi a Černicemi.
5: Jeho součástí byl i vůbec první dálniční tunel v České republice, tunel Valík, který se později stal také prvním tunelem, ve kterém bylo možné jet 100-kilometrovou rychlostí.
3: Ve stejný den zprovoznili Němci chybějící úsek dálnice A6 od hranic k dálnici A93. Poprvé v historii se tak napojila česká dálniční síť na západu evropskou. Česko dnes dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozu Tatra T815. Část peněz má jít také na dostavbu dálnice D11 z Prahy přes Hradec k polským hranicím. Úsek může sloužit k vojenskému využití.
2: Sport.
3: Hokejisté Plzně hrají zápas v Lize mistrů. Na domácím ledě přivítali už s jistotou postupu do osmifinále švédský tým Skellefteå. Po druhé třetině Plzeň prohrává 1-2.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačno a zataženo, hlavně v údolích ojedinělé mlhy, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. A zítra čekejte zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne skoro jasno až jasno. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Pozor dejte na dálnici D5 kolem 49. kilometru ve směru na Plzeň, nedaleko sjezdu na Mýtu na Rokycansku. V odstavném pruhu tam stojí porouchané vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Po čase tu máme zase výpisky z médií, protože vy sledujete, co se děje okolo a díváte se na to pohledem jazykovědce, lingvisty.
2: No, je to taková volnočasová aktivita, když je něco opravdu vtipně formulované, tak si to zapíšu.
1: Já to tady mám, ty vaše poznámky, tak třeba jste si tu napsala, volba příliš libového masa bez tuku má tendenci se vysušovat.
2: To je, myslím, krásný příklad toho, co se stane, když píšeme, ale při tom psaní si nakonec rozmyslíme, co chceme říct, takže začneme vzletně o volbě masa a pak mluvíme ale o tom mase. Volba se nevysušuje.
1: Mm-hmm. Museli obnovit informační systémy či vznik nových serverů.
2: To je vlastně to též. Obnovili systémy, ale neobnovili vznik, přestože tady je to na jedné rovině.
1: S nehnutou tváří řekne.
2: Tak, tohle je docela zajímavé, protože kdybychom byli v obrození, kdyby to napsal Karel Václav Rais, tak by to bylo úplně v pořádku, protože tehdy se ten výraz nehnutý užíval přesně v tímhle způsobem. Nehnutý výraz, nehnutá tvář. Ale od té doby se to trošku posunulo. Tohle už je velmi stylisticky příznakové a měli bychom běžně říct s nehybnou tváří, pokud se nechceme stylizovat do 19. století.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

ve dveřích cizích lávek stál, tak

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

z hospilostí krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Lačerate šukar šuniben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík. A vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: Poslech o Roma Vacere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzíkem z Doobend Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing, s featem Doobend Kladno s Honzíkem, a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem když řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu, a potom můžu dělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci, a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo, a konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
2: Rytmus 84, to byla kapela, na kterou
1: to byl fenomen, že?
2: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus, Rokycany, a každý se zjížil ze všech koutů.
1: Proto jsem ji oslovil, ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je Čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jakože na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak, my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
2: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
1: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takovéhle věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
2: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
1: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amare Čave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout. A Kanatumenge za Bašavna o Limale, no a ven upre, no.
2: No.
1: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, aby chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vypráví svoje příběhy. To tak není.
2: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu?
1: Přesně co tak řekl, jak tak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbálovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat, že? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
2: Přizpůsobit
1: se jim. Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
0: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia.
3: Pa!

0: čaje.
1: A stále posloucháte o Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gilia, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
2: Mikrofonu mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály, vy jste si přeložil sám do romštiny.
3: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
2: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
4: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
2: A vy, pane Kolomane?
3: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrával ty lidový. Teď už je moc nehraju, no. Ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a s holkama, který zpívají moderní.
2: Zanikly už tradiční romské písně?
3: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
4: Je to tím, že to, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgaty.
2: Vy hrajete na kytaru,
4: ano.
2: Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
4: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
2: Hrál jste v nějaké kapele?
4: Ano, hrál, nakladně.
2: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
4: A hymna a to je Čajory domani. Čajory domani, já jde kér magi a góry.
1: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Palikera uhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže, než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
3: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santi Denia.
4: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
5: Krejda, Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov počítejte s kolonou za Slaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel sem, zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Huala Riho v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale no, nebyl to, nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku, opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ne? Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, bylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal
0: skutečně.
1: Jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli. Nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval. Teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou. Ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný. Pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, který jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako daber jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, stvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho.

0: měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adol samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, nashledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
1: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
0: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
1: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... Tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: To je solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fanděj, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu, jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehkej odstup, no.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě to nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem a já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu. Nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako toho stálej host, tam jsem byl, nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle, tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než že si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmílmérem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná i,
1: no, určitě.
0: I pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Martin Stránský, herec, daber a také tatínek tří synů. Dva z nich tedy budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je naláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse Frontiera, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka půl,
1: 19 měsíců.
0: Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí. Stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělý.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: Ne, nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ať se taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka. Takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
2: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
3: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
2: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
4: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
2: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
5: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
6: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. Silničáři opravují vodorovné dopravní značení, pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Prakap. Pražská kabelovna, firma, bez jejichž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože o ní nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: U nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919 po rozpadu rakousko-uherské monarchie zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km² a registruje ho pod ochranou známkou Prakap SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano, nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakap je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho z toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakap, to znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který dle dobového sloganu vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátota.

0: ní stojíme.
1: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech.
0: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelu.
1: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
0: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu, pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
1: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
0: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
1: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
0: Vidíme jeden, druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanují do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
1: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem poženskou oblečením.
0: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
1: Tak se tam půjdeme podívat?
0: Ano.
2: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
0: Teď jsme vstoupili do haly IKEA, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
1: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
0: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty. Vystřikuje se izolace nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
1: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
0: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
1: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
0: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a nás

0: Následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
1: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
0: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
1: Tak jdem.

0: je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze, na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí, v Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakap se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakap významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po třech týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žíly, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly čtyř barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánanánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: Teď jsme u polotovaru duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma, a následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 000 dávek už dorazilo, dalších asi 400 000 by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně. Kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky. A vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít i choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena být přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobit se všemu? Svěřit se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: On si trochu prosto řekl, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haněti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spídil po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom seznatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidržeti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože, již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou býti vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a Burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou...

0: Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, o, díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
2: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
2: On se odvážil?
1: Ano, ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
2: To máš pravdu, to ne.
3: Ale celkem co zlého na tom mladému, kvetoucímu hochu jako ty? Rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
2: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
2: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
2: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne, ne, ne.
2: Víš, že mohu.
0: Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni, můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně, náramně.

0: Ostatně posuďte sami v další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
1: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplnožitého, bouřlivého života.
2: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
3: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
2: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
3: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
2: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval... Když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
3: Ne.
2: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já? Marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
3: Oh.
2: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi, Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu, proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
3: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
2: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
3: 100 košů?
2: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
3: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marfo Petrovno?
2: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil. vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Víte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 tisíce.
3: Měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
2: Co pak to máte, broučku?
3: Časový program vašeho benefičního turné.
2: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
3: Za 3 týdny.
2: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
3: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
2: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
3: Tady je seznam míst.
2: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
3: Sosnogorsk.
2: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin! Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
3: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
2: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
3: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí. A nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
2: Ach ano, odešla jsem jako malá.
3: A vrátíte se jako velká.
2: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
3: Jistě, Marfo Petrovno.
2: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku, pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
3: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
2: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
3: Ano.
2: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
3: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
2: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
3: Opustil, ale říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
2: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví, něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: Oh, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě oba, paní. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádáme foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

Kaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat

0: Mam van uppelnå fjallr. Mam van uppelnå fjallr vi. Fjallr.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký... Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez nohy nemohl odejít.
3: Tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvalo takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragedie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravení na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože Adana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
7: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
6: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
7: Jo.
6: To je přece, děkuju,
7: no.
6: To si nevymyslíš.
7: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapy v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
8: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spal. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
7: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. Tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě? A přineslo vám to taky úspěch. Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, Jitulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost? Ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: No, nebylo to jednoduché. No, můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, u prvního úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji paměti. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na volání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No panečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale měli jste zkrátka.
1: Ty si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano, ano, ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a no a to zpívání, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla ten populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: To jsem dostávala tu radost plnýma dušama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuji za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuji moc za návštěvu, hezký večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tolik písnička. No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem dobře počul, že jaká je otázka, alebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspěchy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co
1: no,
0: se povedlo? Na čem pracujete
1: to,
0: ještě? No.
1: Presně to, čo by měl každý chlap mať. Já jsem to urobil.
0: Uh-huh.
1: Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové
1: no,
0: Slovenska?
1: Aby to viděli všetci,
0: no.
1: Já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné mesto u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zrovlická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčka, kde já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt,
0: uh-huh.
1: 2 plus 1 v Činžáku,
0: uh-huh.
1: A už jsem už mít 3 děti, že jo?
0: Uh-huh.
1: Měl jsem kde bydle a to. A byl to byt 2 plus 1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch někdo dobře počívají všetci občania České republiky.
0: Uh-huh.
1: Za 4 koruny štvorcový meter jsem koupil parcelu v Hradci Králové,
0: uh-huh.
1: 8 árov,
0: uh-huh.
1: 3000 korun jsem mal peknou parcelu,
0: uh-huh.
1: No a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím pádom udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíců drvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupit, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A
0: jo.
1: Už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudu mít starosti, kam so mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělala podrženou seštěnu, tak je to hlavně rodina, to, že jste ji zabezpečila, to, že se všechno takhle podařilo pěkně. Jo?
1: Ano, mám všechny 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale s tou jediná vnučka, sami
0: jo.
1: Vnuci.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Preto hovorím teda po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Jinak se mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teda, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Mal jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem vlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky, písanou češtinou, udělal jsem si tady maturitu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: Že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele, druhá polovina 19. století.
0: Uh-huh.
1: A byl to Hvězdoslav Kukučin Vajanský.
0: Uh-huh.
1: A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko, a čo jich dojalo a dali mi 1.
0: No prosím.
1: Jsem povedal také, Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básnik,
0: uh-huh.
1: napísal prvou jako vlastničku, tak tak chtěl mamičke, že? A ona začala plakat.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojata z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, já nerozumím. A od té doby psal Pavol Rosák, vyzoslal po slovensky. A ta komise maturitní, ta říká, děkujem, stačí, no.
0: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost z toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
1: tak
0: mějte se
1: pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to byl, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková. Tak ti přeju krásný večer od vlastně a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále.
1: Tak já vám to řeknu, paní Jitušková, od začátku,
0: ano,
1: od školy.
0: Ano.
1: Tak ve školy jsem nebyl nějaké premia, no takové jako samé jedničkář nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadí, jo, nemělo to vliv na další postup, na třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, jsem, že ne, no.
1: Já jsem se vyučil zedníkem a to už asi to takem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud, 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To se nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny. S manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařený, nebo méně cená, nebo něco, člověk,
0: že... No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás celkem rádi, jo, a ne, dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži u Prahy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom z toho Hradce, nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme se dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceně. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty práce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo.
0: Jo, jo.
1: Tak to mě tě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal naši úřely, jsem nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězené a chodili jsme na tu řepu a že vidím ty lány, tu táčku a my jsme to protrhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo, jo.
1: Prostě dostali jsme to zabrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že jim něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Škoda, že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěřili, někteří, že jsme tam dělali, no. No já vždycky to jsou takový oponenti, jo, takže vždycky musí vysvětlovat, co jsme tak dělali a tak všechno vytvořovat, to je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako,
0: že
1: jo.
0: Že jste rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a...
1: No to zdravíčko, trošku takový, musíme se hlídat, jo, no a tak občas, když spadnu, takže musím dávat bacha, abych se

0: Neznám, aby kde spalo někde zase z DKVšky, jo?
1: Jo, jo, opatrně, ano, no, přesně tak.
0: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no, nebo na té práci, no, jo? Mm-hmm. Trošku už ubírám.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: A to připouštím na kluka, ale klub už taky, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, jo. Takže...
1: No to utíká všem, já vím, no.
0: No, takže to je to tak. Bude, no, takže...
1: Tak
0: říkám, tu rácu, celkem spokojené, jo?
1: Tak to je dobře.
0: Říkám,
1: to no. Je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
0: Děkuju taky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Hudba laskavá.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krása po půl dvanácté pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zvíct na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začal můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a dostali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě.
0: Mm.
1: Takže jsem je každýho Libuška tašla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha. Mm-hmm.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se vám...
1: Jo, teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Mm. Já si myslím moc, já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staré se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Hmm. Takže já, když měla 3 roky, tak jsem ji vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem ji panenku, až to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovny mládeže. Tak ten tam taky, ale to jsem musela přes církev. A dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi. A já jsem říkala, že jo, ale nebyli jsme, my jsme byli československé husitské. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochranovna ho vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě namazaný, že ten v těch letech ještě děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohla. A toho jsem vezela k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla dom, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl záběr to největší chudák, on potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžký. Pro mě, protože mě nikdo nepomohl, že v 14. jsem musela jít do, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Ta nevlastní matka, otce přišli prvního a dostali od milost paní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No,
0: rozumím.
1: Vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem šťastný. Já jsem schopný člověk, ale dneska jsem šťastná, že jsem to dokázala.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
1: Povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadbovala sama za sebe, až jsem dělala zdravotnici. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
0: Jo.
1: A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mi to zaplatil. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem dělala dobrodruh. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem dávno ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pan do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, mamečko, a pojedete do dvoru a tam je epiak.
0: Jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: A Eliško, a prosím, už jenom to... stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně. Já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech porcelánce.
0: Pánečko.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že jsem je to povedla.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky který jsme museli velmi, velmi zestručnit.
1: Já taky děkuji, se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika. No a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak, co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roků, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí, jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže no a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že my to tu máme takové klidnější na těch horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to
0: zdravější život vlastně,
1: vypracuje, aby byl odolnější, že takže zaměstnání. Teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže jsem ten. A tak teď už to je v pohodě. Manželka je po operaci kyčle, takže už pomaly už chodí.
0: Už cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a my s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosůl jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo se tam usadit a vlastně tak si tak hezky žít společný život s těmi vašimi blízkými.
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoc poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všechno se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže.
0: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se tež, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Pepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně?
0: No věřím.
1: Zdravý vzduch.
0: Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Je, tu je. Klídeček, rybky, jaké si narostly, takže jsme to zpracovávali, že jo. Rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: jo, to je teď paráda, takže klídeček a tak, jo.
0: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuju moc za návštěvu, ať se vám daří stále dobře. Jo.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik hudební vzpomínka na Jirku Šelingera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Tušku.
0: Děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí, když jsem byla ještě v Brně a ta tam měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský zjiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Někdy 4 roky, 5 roků, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně šílela, že tam z toho spadnu. Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechny možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckého nanosila domů a vždycky maminka mě říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost z toho nikdo nezažije, tak to kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to o ty opravy a to seřizování, tak tím, že jsem byla na Svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže přijeli před dům a spravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. Tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu od těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicma.
0: Jo.
1: Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříct si propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, ale já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? protože oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem jim zamávala a odjela jsem.
0: Jo, jo, jo. Tak,
1: no a ta manželka to slyšela z toho domu a začala se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým.
0: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
1: Ano, ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
0: Ano.
1: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově jsem se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
0: Jo, jo, vzpomínáme, no, ano.
1: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři, vnučce. Samozřejmě to tam budu sama, no, muž mě mezi tím zemřel. A teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie.
0: Tak
1: že
0: jste tam tý, ráda.
1: Že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
0: tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Do nového dne jsme se přehoupli s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z ní měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili, samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince? Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného. No a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat. A je to různé. Klukov v mateřské škole podaří poskládat nějakou skladanku, tak je to pro ně úspěch. Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco samozřejmě, že jo. No abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený. V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí.
0: Ano.
1: Dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo. Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. Františka z Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání. No a ten k těm úspěchům, já jako včelaření jsem začal dost pozdě, v 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru, neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten, když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žádla.
0: Jo, a bylo.
1: A bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce, jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží. Mají 18, 19 a pak mám ještě jednoho 8letého vnuka, tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil v domě dětí byl založen s pomocí naší organizace Včelařský kroužek. A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když se tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krása.
1: 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26, 27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí. Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě.
0: No je, takže budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje to omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak, tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje, ano.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahrajeme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to s vás, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedný, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu,
0: hodinu
1: a půl, dvě hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevňukáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí pánů doktorů a paní doktorky.
0: Ano, ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesitelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozhýbu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám celou páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Hmm. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, abych potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása. No krása.
1: Nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Uh-huh. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: Musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak se to zpívá, mám velkou kabelu, do které házím, co všeho, čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Brodu? Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím také, zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší. Uh-huh. Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul.
0: Uh-huh.
1: A je to. Pohodě, jsou svobodný člověk.
0: No tomu konečně. Věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách.
0: Že to bylo...
1: jsme skládali.
0: Mm.
1: No, nebyl jsem sám, no, byli jsme tam alkoholici všichni, no. Mm.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel... různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic.
0: Mm-hmm.
1: Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal, kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, jestli bych se dostal do vězení.
0: Mm-hmm.
1: A on mi řekl, že bych mohl dostat 2 roky, což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000.
0: Mm-hmm.
1: A nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný,
0: jo.
1: A byl jsem střízlivý.
0: No já to... vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda... léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, toho to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly. Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal revers a šel první na pivo.
0: A šel pryč, jo, jo, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu, řidič neviděl.
0: Jo.
1: Přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus. Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem.
0: Jo.
1: Těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka, A točili se do kola, vzali se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola. Mezi ty kola, pod to auto. Na té vlečce. Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
0: Rozumím.
1: Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7

0: Skupina AG Fleck a písnička Carpe Diem za 1:58 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: Rovně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se ne...

0: nechali pokřtít, protože víra pro mě hodně znamená. Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhody.
1: Jo.
0: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední souda, buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší, to ani nenarodit. Takže to je taková duchovní věc.
1: Ano, ano.
0: Tak je další úspěch, že jsem se ze ženou vzali. Žili jsme spolu celkem 22 let, dva roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek, je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
1: No je, je.
0: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už jsou 3 roky a 2 měsíce vdovec, protože žena se mě utopila. Takže jsem si našel kamarádku. A teďka se seznámím z jednoho paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná a nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak spíš jako, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
1: Ano, to, ano.
0: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádi roka půl, tak... A zatím na to není připravena, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bezpečí, no prostě holku, která by mě dala do náruče, abych se nebál. Mě strašně smutná, co sám, víte. A to je i důvod, proč jsem se vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
1: Tak to je dobře.
0: A mám radost, když se teda dovolám, když se nedovolám, no nedá se nic dělat, no tak prostě...
1: Tak to se stane, to... ano, přesně tak.
0: No a tak jsou takové uplakánek, no bojím se bez holky, ale zase jako... Když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu. No,
1: No tak vám budu držet palce, aby to...
0: Začíná odnoli, no, takže mám 2,50, no. A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
1: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
0: Stavíme spolu puclo, to je primo. Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo. Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
1: Jo.
0: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana. Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
1: Ano, ano.
0: A teď mám možnost si to přečíst, a protože je to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vás chtěl, paní Tuško, poprosit, ale my si máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci, oni jsou mě moc sympatičtí, jako mají fakt pěkné písničky, tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit, ono je tady hodně.
1: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo, děkuju. Máme
0: jo,
1: tady
0: tak
1: na... No, ano, přesně dobře, tak.
0: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
1: Dobře.
0: Já tam půjdu.
1: Dobře, není vůbec zač.
0: Pozdravujte Olina, pozdravujte Vastičku, pozdravujte Udmilu, zkrátka všechny linkaře.
1: Tak já doufám, že vás slyší a mají radost.
0: Já věřím, co říct, že jste prima rozhlas a že vás mám moc rád.
1: Tak děkujeme mnohokrát.
0: To těžký období, moc děkuji. Naschledanou.
1: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do Jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch a mě hned napadlo, víte, ano, že o té vaší Jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to.
0: Vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napřímu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no, předně pracovat jednou v jakém směru, že? Já jsem měl to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já, ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, a jsem si tady poznali. A já jsem se s mojí matkou následovala manžela jako do Československa jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no.
1: Tak ne, ani ne, to nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude, no. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik, no a 35 roku. V 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synové jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch, a ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán měl úspěch, protože už jsem taky někoho slyšel, mi připomíná smutnou muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za to roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné se podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěchu plno a všichni z nás takový lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Číně, takže okres, jo, a tak to jsou vynikající žena. A jiný, já si to nemůžu vzpomínat jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý před večer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Vy jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no. My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: Takže to bylo úžasné. Uh-huh. Tak to jsou taky úspěchy.
0: No to jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku jakoby v dobrém slova smyslu zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba lety návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, to není správné.
0: Tak Láďo, moc vám taky děkuju, na dálku zdravím a mávám, přeju vám zatím hezký podvečer u vás, hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme, ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím, dobrou
0: díky,
1: noc,
0: hodně
1: držme,
0: zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi, teď někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaší vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

svátek Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc. Děkuju moc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Nechť toho. Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, tatule, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty hodláš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, lodi, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půl kila pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, okáž. Trošku to zmaž, nerozbij mě to. Hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celýho splete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to. Podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne. Ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž. Já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho člověka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
2: Ta je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zvedl tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám, to není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné, to... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce a zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč si mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale Taťuldo, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spejble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da, Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, že jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já, Mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
5: Zima, zima tu je snížek, poletuji, že?
4: No
5: a co má být? Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: No,
7: a jsme u toho. No?
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
4: No?
5: Počkat.
4: No?
5: Počkat, první sníh?
4: No, tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Je. Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano?
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh
6: tati,
4: vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
5: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťolo, nebo tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: No. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč, kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice?
6: Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek. Říkali mu Bušťou.
6: To je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo?
6: Aha.
5: Tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte? Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: No, ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna, víš? No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
7: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: V Šárce si, milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouch. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Hele, tatí, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jup. To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kirchner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kirchner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kirchner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.

0: A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
1: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
0: Omluvte ho, kolego.
2: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
1: Dáte si malinový džus?
2: Rád, rád, děkuji.
0: A budeme si povídat o mládí.
1: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
0: Co to zase povídáš za nesmysl?
1: Reportuji.
0: Cože?
1: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
2: Nechte ho být. Ať se mládí vydovádí.
0: Dobře. Tak já se ptám.
1: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
0: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový... takový trouba jako Hurvínek? promiňte. On mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
2: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
0: Přímo, přímo to jsem řekl.
2: Ano, velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
0: Ano, opravdu. Rád.
2: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně, jako úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
0: Ano.
2: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klánil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
1: To myslíte vážně?
2: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
1: Smím se teď zeptat já?
2: Musíš přijímat, jsi na řadě.
1: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
2: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no to byla událost, to bylo něco ohromného.
1: Já to věřím.
2: A potom jsem měl jednoho kamaráda, jo, teď abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. Až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom, jak si neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
0: Ano, ano.
2: A tak, a, no, no.
0: No, už... no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
2: No, tak ne? Trošku.
0: tak vás teď přehnu přes koleno zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
1: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
0: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
1: Ale taťuldo,
0: moment. Moment. Jenže teď nevím, jakou...
1: Jak jste se učil ve škole?
0: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu
2: kladu. To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
0: ne,
2: jak
0: ne,
2: jsem
0: ne.
2: se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
1: No, do školy...
0: No, dobře, tak prosím.
2: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu,

0: K čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely? Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
1: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to...
0: No. A když já si strašně rád vymýšlím.
1: Aha,
0: ty... Já vás taky chci pobavit.
1: No,
0: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
1: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
0: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
1: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku. No já poslouchám, no prosím, pojď.
0: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
1: Výborně.
0: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
1: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
0: Tak rozplyn.
1: Rozplyn.
0: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanel. Výborně.
2: Už jsem se zakousal.
0: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
1: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
0: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
2: ano,
0: si nemůže
2: člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
0: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec, do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a rada.
1: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
0: Ano, to je konfese.
2: To je odpověď vyzrálého umělce.
1: Ano, bylo to lichotivé mistře, ale říká mistře,
0: to
1: že?
0: Vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
1: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba
0: učitelem.
2: Učitelem,
0: no.
2: Ano.
0: No, právě, to ne.
1: No a...
2: Ještě jeden malý nový džus?
0: Ano, rád.
1: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil? No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
0: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
1: Ano.
0: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
1: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, Žana, aby mládež měla příklad. Smím ještě otázečku?
0: Ano, prosím.
2: Hrajete rád v pohádkách?
1: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
2: Tak se zeptej.
1: Hrajete rád v pohádkách?
0: Strašně.
1: A když tak koho?
0: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále. Jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
1: Ale?
0: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
1: Já bych taky, když byste mistře dovolil, že bychom samo sebou velice
0: někdy
1: rád...
0: dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
1: To zní velice hezky.
0: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
1: To snad ani není pravda.
2: Je, jak slyšíš. No.
1: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. No. Jak se má na divadle hrát?
0: Tak se má na divadle hrát?
1: Ano.
0: No, dobře se má hrát.
1: Jo, jistě, to chápu.
0: To je šalamounská odpověď.
1: To je, jistě, to je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
0: Aha, tak já vám propovím.
1: Aby pochopili tu postavu, kterou
0: vám,
1: právě vytváříte.
0: Rozumím.
1: A mohl bych pokračovat, ale
2: radši ne.
1: Ne. No, jistě.
0: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
1: Slyšíš, Hurlinku? Zapiš si to za uši.
0: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
1: promiňte.
0: Ale... Ano, ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyšíme hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
1: Ale co, prosím?
2: Slyšíš, Taťuldo, zapij si to taky někam.
0: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
1: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
0: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
2: Taťuldo!
1: Posunu se, pardon.
0: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
1: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
0: Ale nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
1: Aha! A to nebyl Našinec?
0: Ne. Našinec ani Vašinec, ne. To byl Angličan.
1: Já jsem si to hned myslel. Taková hlava otevřená. A on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
0: Ne. Tak star zase nejsem.
2: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
1: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
2: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
1: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
0: Velmi, velmi rád.
2: Mistře, máte potomka?
0: Ano, mám potomici.
2: A jak se jmenuje?
0: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už ty jméno naznačuje, je to holka.
1: Poslouchá vás?
0: Tak moc ne, zrovna.
2: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
0: No ano, tak to poslouchá.
1: No vidíte, takže...
0: No prosím, můžete poslouchám.
1: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
0: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
1: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
2: To je zrcadlo, Taťuldo. Mistr stojí tady, vedle.
1: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
2: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Taťuldy, vznést poslední prosbu?
0: Ano, jsem s ní. Psst, Taťulda už spí.
2: A ještě poslední otázku.
0: Ano, prosím, jakou?
2: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
0: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
2: Děkuju. Tak já jdu. A natáhněte se vedle Taťuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Eli, hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou.
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťulo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no krása, no líbí se mi, ale
2: no.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: to
4: tatí.
2: To je střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, hurvajc. Každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko. Přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož. No, tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
3: No tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor. No a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Tak ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejle.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš. Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: Zboženou Krupičkovou.

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Máma.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám?
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí,
4: jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.